0: dubna. Já to teda sleduju s dost těžkým srdcem a myslím si, že ta nejistota, která občas vyvstává kolem toho, jak to teda s náma třeba bude, nebo jak to s tím klimatem je, tak ta způsobuje, že někteří se můžou té příležitosti chopit a vlastně pokoušet se měnit ten kurz směrem, který jim vyhovuje. Čili například popírat to, že člověk může za změnu klimatu. To vidíme teď v takové velké vlně, ale ona není úplně nová, protože Václav Klaus například velmi ovlivnil a jeho politika velmi ovlivnila tu rychlost, jakou česká společnost přijímala ten fakt, že klimatická změna je tady a teď a že je s tím potřeba něco dělat. A myslím si taky, že to, že to komunikačně často kolabuje, je způsobený, že jsme dost odpojení od přírody a od krajiny, protože my často nevíme, co se děje na poli za naší vesnicí nebo v lese, za naší vesnicí a jak bychom potom mohli vědět, co se děje s naší planetou, což je jako strašně komplexní, složitá věc.
1: Ivona Gajlijová, kde podle vás udělali chybu vědci, média, environmentální hnutí?
2: Jako každý udělal nějaké jiné chyby a já myslím, že velká chyba je uvnitř toho, jak se mluví o tom, co se má stát a že se o tom mluví strašně špatně ve smyslu, budeme si muset odříct, nebudeme už moct lítat, nesmíme jíst maso. Místo, aby se o těchto věcech, které přispívají k dobrému životu, mluvilo úplně opačně. A bohužel se tak mluví jako v akademické sféře taky, což mě hodně překvapuje. Místo, aby se ukázalo na to, jak je krásný jet s dětma na výlet vlakem, jak budeme mít příjemné domy, když si je spravíme, jak se nám bude líp žít. Toto se vůbec jako v souvislosti s tím, co je potřeba udělat, co znamená dekarbonizace, nezdůrazňuje a pojmenovává se to špatně. Tak to mně přijde, že je jedna z chyb, o kterých se hůř mluví. A potom já trošku si myslím, že ano, vlády se přihlásily, já jsem vděčná za ta gesta, za Pařížskou úmluvu, ale nedělají to.
1: To znamená, čtu z toho, že doporučení je celé to vlastně přerámovat, hlavně tedy tu změnu klimatu, která je hodně abstraktní a vzdáleně vnímaný problém. Je na to vlastně ještě čas a prostor a vlastně už to jako hmatatelně i vidíme. Evropská komise už zelené dohodě vlastně moc neříká. Zelená dohoda už to teď jako přerámovávají na průmyslovou dohodu a mluví se o konkurenceschopnosti. To jenom dávám jeden jako příklad. Vidíte snahu to přerámovat a není na to vlastně už pozdě?
0: Možná jsem naivní, ale já mám pocit, že všechno zlí je pro něco dobrý a že to, co tady teď vidíme komunikačně, co se děje ohledně klimatu, zpochyňování základních věcí, když to jako uchopíme za dobrý konec, tak to teoreticky může zafungovat jako takový urychlovač, protože ta akce, třeba stran motoristů, ty jejich akce, vyvolávají prostě nějaký protireakce. Vidím opravdu silnější zájem o klima, o životní prostředí, dostávám daleko víc otázek k obnovitelným zdrojům a tak dále, takže je vidět, že oni vlastně na to téma nasvicují ty reflektory. Česká společnost, veřejnost, bohužel docela klopítá za tou odbornou veřejností informačně, protože tam opravdu je propast, nebo byla dlouho, ten odborný jazyk a ten způsob vyjadřování nevtáhnul tu veřejnost do těch témat dostatečně a spousta lidí opravdu neví a nemá základní informace. Do toho se dozví poprvé, že zelená dohoda nám chce zakázat auta a už tomu jako dlouho věří, aniž by věděli vlastně, co to ta zelená dohoda je. Čili myslím si, že bychom mohli tuhle tu situaci opravdu využít tomu, aby naše společnost byla zelenější, než byla před nástupem této vládní garnitury.
1: Není třeba ta krize teď s Hormuzským průlivem zrovna ta šance na to přerámování, protože asi to není tak, že lidi milují fosilní paliva za každou cenu je chtějí používat, ale chtějí prostě se levně, co nejlevněji přepravovat a víceméně pokud se dostanou k jinému způsobu a bude to pro ně výhodné, tak to asi začnou dělat. A vidíme, že fosilní paliva najednou, aniž bychom na to mohli mít vliv, tak prudce zdražují a není to poprvé. Ale na druhou stranu paralelně nám tady ve společnosti běží dezinformační kampaň k větrné energetice.
2: Já úplně jako přerámování nevěřím, nebo nemyslím si, že se to má dělat, protože to je vlastně jako jakýsi ustupování. Já jsem tím myslela, co jsem říkala předtím, spíš jako nazývat věci pravými jmény. Člověk myslel, že lidé budou věřit tomu obnovitelným zdrojům, komunitní energetice ve smyslu bezpečnosti, odpoutáme se od diktátorských režimů, protože to od nich nemusíme kupovat, nebudeme živit válku. Já si pamatuju v 90. letech, když jsme začínali jezdit do Rakouska s exkurzema na obnovitelné zdroje, na pasivní domy, tak tam to říkal skoro každý starosta ve vesnicích, nebudu kupovat od Sadama to a od Putina něco jiného, jako plyn. Tak já bych se bála jako přerámovávání debat o zelené dohodě, protože si myslím, že to, proč je to vykolejené a proč se spojila u nás zelená dohoda s autama nebo s spalovacími motory, je jako taktika, je to nějaký nálepkování a když se to přerámuje, tak se nálepky vylepší těch, komu to šlape na kuří oko. Tam je to totiž tak, když jste mluvil o rozvracení jako institucí, tak ono to zadání je někde i mimo vlády, že jo, vlády nejsou dneska to nejmocnější na světě, jako bohužel, jako ta fosilní lobby se brání a možná ještě jako další zájmy se brání, nebo určitě se další zájmy proti těm potřebným změnám, no, tak není to vlastně lehké dostat ty lidi na svou stranu. No, hledejme cesty. No.
1: Posloucháte Leonardo Plus z Olomouckého konviktu s Ivonou Gajliovou a Prokopem Pidhartem.
3: Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
1: Pojďme si víc říct o vašich komunikačních metodách, o životním prostředí, o přírodě a o tom, jak fungují u vás, Prokope. Je to lék na to, o čem jste mluvil, na to naše odpojení od přírody? To, že zkrátka lidi potřebují vidět velmi přístupnou formou a velmi názorně, co mají za domem a že když to hodně zvulgarizuju, prostě brambory nerostou v tom igelitu, v samoobsluze?
0: Jo, jedna věc jsou ty informace, ale myslím si, že ještě předtím je něco daleko silnějšího a to je vztah a láska, protože děti tak nějak přirozeně do nějakého věku tu lásku ke světu a fascinaci světem mají, umí jako to žít. Bohužel jsou časem z toho, jak říká můj oblíbený Ken Robinson, educate out, jako jsou z toho vlastně jakoby odvzdělávání ve školách, kde se stigmatizují chyby, kde není často ta živná půda pro ty dětské talenty podporována. Takže myslím si, že naším úkolem je opravdu pracovat u dětí odmala, aby co nejvíc v té přírodě byly, aby přírodopis nebyla jenom jako otrava dvakrát týdně těch 45 minut, kdy sedí v té učebně, ale kdy opravdu půjdou ven. Já se snažím o přírodě dělat videa, krátký na Instagram, delší, všude možně jinde. A mám jako velkou radost, když to pouštějí rodiče svým dětem, když se na to koukají jako večerníček, když si to pouštějí ve škole a když dokonce i učitelé, učitelky potom jdou ven s těma dětma a zkoušejí to, co viděli na mých videích nebo v mých pořadech. To je pro mě vlastně hrozně silná zpětná vazba. A opravdu se ukazuje, že mě osobně, ale nejenom mě, ale jsou na to data průkazný, že děti, který v té přírodě k ní si udrželi ten vztah k ní a cítějí se být jako součástí toho prostředí, tak opravdu si třeba už myslej v útlým věku na profese, kterým by se chtěli jednou věnovat. Takže mě píšou třeba děti, které byly před x lety, že si teď vybírají nějaký přírodovědný střední školy nebo zemědělský. Rodiče píšou, že jejich děti už ví, jako čím chtějí být po té, co byly na našem přírodovědným táboře.
2: Já myslím, že všichni ti, kteří se věnují ekologické výchově dětí, tak o tom to touží a snad dostávají dost často jako dobrou zpětnou vazbu, ale mně přijde, že jsme toho ztratili víc. Že nežasnem nad zázraky přírody, ale i nad zázraky jako geologickými. Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně, že Kantov. My nežasneme nad hvězdným nebem, protože ho nevidíme skoro z města a nedíváme se na ně, díváme se případně, já se nechci dotknout, díváme se na videa nebo v planetáriu, ale to přemýšlení o tom, jak je to možné, jak je možné, že strom žije 300 let na jednom místě, vytáhne vodu do 40-50 metrů, my nad tím nepřemýšlíme, protože jsme je ztratili jako vůbec jako vztah jako těm přírodním vědám, protože jako si myslíme, že když se něco strčí do zásuvky, tak to funguje. Pak se může stát, že se zpochybňuje příčiny klimatické změny. Je stejně dobré říct, já důvěřuji tomu, ten to tam psal někde a je to úplně stejné, jak když to říká člověk, který se v té vědě vyzná, v té konkrétní věci. Jo? Z toho je mi velice smutno. Jo? Vy jste se ptal, kde udělali vědci chybu? Já nevím, ale jednu chybu dělali.
1: Nešli na Instagram.
2: Já taky ne, ale že čeští vědci teprve krátkou dobu věci jako v těch klimatických vědách se stávají tím, co se v Británii dávno jmenovalo angažovaný vědec. Stávají se těmi, kteří nejenže tvoří nebo bádají a dávají to někdo do svých prací a v takové veřejné debatě se potom snažili bývat velmi jako neutrální, aby se neřeklo, že je to nějaký aktivista. Proto tak dlouho u nás trvalo, než se objevili lidé, kteří už to nemohli vydržet, jako je třeba profesor Trnka, který mluví opravdu angažovaně, jo, a jako jsou jako mnozí věci po světě, kteří zjistili, že ta jejich věda nestačí, že to oni udělali všechno, vysvětlili to ve svých pracích všechno, potom s tím předstoupili třeba James Hansen před americký kongres někdy v 80. letech a stejně to nestačilo, tak posléze se stal, nakonec získal cenu za občanskou angažovanost, protože protestoval u Bílého domu proti ropovodu z Kanady, nebo přes ta indiánská nebo doborodá teritoria. Člověk musí být zaráz vědec, zaráz občan a každý z nás musí být zaráz jako to, co je, ale taky musí být jako tady pro tu společnost. No.
1: Já využiju toho, co jste teď řekla, ten domorodý národ ve Spojených státech nebo v celé Americe, to jsou lidé, kteří ty komunity stále mají k té přírodě velmi blízko, jsou na ní velmi závislí, vlastně tak jako my, ale mnohem víc si to uvědomují. Jsou to skupiny tady u nás hodně romantizované, ale já, když jsem se reportážně mezi nimi pohyboval, natáčel s nimi jak v Severní Americe, tak vlastně i v Brazílii, v Amazonii, tak když se s nimi bavíte, tak opravdu ta navázanost na tu přírodu a ta blízkost a to, jak si uvědomují a mají v sobě ten úžas z toho stvoření, můžeme to tak asi říct, je stále velmi silné. Můžeme si pustit první ukázku.
4: Říkají nám lososoví lidé severozápadního pobřeží, protože tahle ryba je pro nás část roku hlavním zdrojem obživy. Ale od té doby, co na horním toku řeky Klamath stojí čtyři přehrady, je ta řeka pro ryby smrtící. Voda je někdy moc teplá a taky úplně zelená kvůli řasám.
5: Když nedávno zahájil provoz ropovod číslo 3, tak jsem se cítila strašně a brečela jsem. Bojovala jsem proti tomu, dokonce mám za to zápis v rejstříku. Trestu. Ta stavba má dopad na nás na všechny. Žijeme po proudu Mississippi od toho ropovodu. Chceme čistou vodu a aby těžební průmysl zmizel z domorodých území.
6: Od dětství se učíme, že les je jako náš příbuzný. Dává nám obživu, léky, bezpečí. Tak to k němu máme jiný vztah. Pro vás je prales pouze ekonomický majetek, který lze využít k obohacení. Třeba tím, že ho vykácím a začnu na jeho místě pěstovat soju. Pro nás je to nepochopitelné. Nás rodiče od malička učí chápat, že princip života je kolektivní, ne individuální, jako u vás. A když mluvíme o kolektivu, ten zahrnuje nejen lidi, ale i strom, zvíře nebo řeku.
7: Máme filozofii, které říkáme tekopora, neboli umění dobře žít. Dobře žít pro nás znamená probudit se, zpívat, usmívat se, sázet, sklízet, mluvit s příbuznými s nimi a být šťastný v lese.
1: Abych ty mluvčí představil, byli to Bob McConnell z národa Juroků z Kalifornie, potom Julie z národa Lakotu, také ze Spojených států amerických, a dva lidé z brazilské Amazonie nebo širšího regionu, Marcos Kmene Kaingang a Karajo Eya z národa Tupi Guarani. Tam asi byla cítit ta blízkost té přírody.

0: nějaký produkt, potřeboval z té krajiny něco čerpat, ale dneska vidíme, že opravdu je tady velká část zemědělců, který nejenom, že nectí přírodní procesy, ale vlastně je ruší tím, že se nestarají o půdu, tím, že ta půda potom neumí zadržovat vodu, že tam není žádná vlastně jakoby diverzita, a vidíme přesný opak. A myslím si, že naše individuální zodpovědnost může taky vypadat tak, že opravdu dáme přednost těm zemědělcům, který ještě trošku jako ve smyslu těch domorodých kmenů ví, jaký je bohatství pod jejich nohama. Jo, ví, co se prostě děje s koloběhem uhlíku, dusíku, co je v půdě za houby, bakterie, roztoče, který v té půdě vlastně pracují pro nás, aby jsme měli co jíst. Jo? Čili tam je jako nádherný propojení zrovna u toho zemědělství, který mě hodně zajímá. A co se týče nějakého našeho pobytu venku v přírodě, ono je to opravdu velmi důležitý bejt venku, koukat s otevřenýma očima kolem sebe a vnímat třeba ten strom, o kterým tam taky mluvil ten pán, protože ten strom funguje vlastně jako samostatně bez nás, má nějaký svůj cyklus, taky se nějak chová v tom ročním období, a my tudíž můžeme vnímat něco, co nás přesahuje, a hlavně co přesahuje ten jenom jako čistě lidský svět. Problém je, když my lidé se obklopujeme jenom tím lidským světem a těma věcma, které slouží jenom pro nás. O tom píše Erazim Kohák, že prostě takováhle jako židle tady je jako pro člověka vlastně, a bez toho člověka nemá úplně moc nějaký další jako smysly. Prostě bez toho člověka je to prázdná židle. A když my zapomeneme na ten přírodní svět, tak se vlastně příliš uzavřeme, jsme vlastně od té přírody odpojený, a opravdu se ukazuje, že to může mít silný negativní důsledky na naší psychiku, ale i na to, jak se ve výsledku chováme k té přírodě. Protože tady je spousta lidí kolem nás, kteří opravdu mají rádi přírodu a nejsou to zlí lidi, ale můžou naprosto nevědomky dělat špatné věci, protože o tom neví. Jo. Já si myslím, že tak jako třeba firmy, proto aby něco prodali, tak to musí nějak komunikovat. Obchodní oddělení, marketingový oddělení a tak dále. Já si myslím, že my jsme příliš rezignovali na to, aby se ty informace od té odborné obce přeložily pomocí nějakých překladatelů, překladatelek do srozumitelného jazyka a poslali se vlastně dál teda lidem, který nemusí do posledního detailu znát všechno, co se děje teda za tím domem. Ale já když to natáčím s odborníky, tak opravdu to je často boj, protože oni říkají, a to tam taky musíte říct, že tohle to je chřástal takovej a takovej. Já jsem říkal, ne, řekneme jenom chřástal, prostě lidem je úplně ukradený, jestli je to chřástal takovej nebo takovej. Prostě a dobře, ale tak tam musíte říct ještě, že tam je jako tolik a tolik druhů. Já jsem říkal, a to tam nebude vůbec jakoby místo na nic jiného. A opravdu se člověk musí jako vyhádat, že se to musí říct jiným jazykem, který je zjednodušující.
1: Chřástal ani les nemají obchodní oddělení, a to je možná ani marketingové, to je možná ten problém. Domorodci mi vlastně říkali vždycky, pro nás je kritická infrastruktura strom. To, co je pro vás třeba ropovod, tak pro nás je to ten strom, ale vy to tak vůbec neberete. Nebo bereme, Ivona Gajdlová?
2: No, nebereme. Já myslím, že ta, jako ta příroda nebo to naše, ta matka země, tak to je opravdu zásadní, a myslím si, že my jsme jako úplně spadlí momentálně z Marsu i tím, jak komunikujeme to, co se bude muset změnit. Jako to všechno byly teďka 200leté nějaké vynálezy, byly strašně pohodlný, dovedli nás daleko jako ve zdravotnictví a tak. Ale bohužel se ukázalo, že hold to spalování fosilních paliv nejde. A ono fakt jako nejde, to nejde přemluvit. To musí pryč, to je jakoby jednoznačně, to je jako jednoznačný vědecký fakt, a s tím se nedá hrát, a myslím, že jsme tady zapomněli jednu věc doříct, jo, my jsme ztratili strašně moc času, jako na to, co jsme měli, na co jsme měli čas v 90. letech, tak teďka už by to muselo být hrozně rychle, tak tady mladé generaci necháváme veliké úkoly, které budou těžko řešit. Jo.
1: Ivona Gajlijová, ředitelka ekologického centra, Veronika a Prokop Pithart, ekolog, dokumentarista, jsou dnes hosty Leonarda Plus a zůstanou jimi i po krátkých zprávách.

0: mluvit o problémech přírodního světa s klimaskeptiky nebo s lidmi, kterým je ochrana životního prostředí naprosto cizí, aby to nebyla hádka, ale dialog, jak reagovat na provokace, urážky nebo nepodložená obvinění a co si vzájemně mohou nabídnout nejmladší a nejstarší generace, pokud jde o komunikaci o přírodní rozmanitosti nebo o změně klimatu. Já jsem Jan Kaliba a pokračuje dnešní vydání Leonarda Plus.
1: Leonardo Plus.
0: Stále jsme v olomouckém konviktu i s publikem, které se na konci této půlhodiny dostane ke slovu a našimi hosty jsou i nadále Prokop Pithart, fotograf, filmař a milovník přírody, což propojuje ve své tvorbě a Ivona Gajliová, vystudovaná fyzička, ale desítky let také ekoložka, ředitelka centra Veronika, se kterým mimo jiné budovala ekologickou vesnici v Hostětíně na Zlínsku a také spolu založila společenství Klimababičky. A rovnou se tedy zeptám Ivony Gajliové, jak jako klimababička mluvíte o změně klimatu se svými vnoučaty nebo s jejich generací?
2: Proč bych s nimi o tom mluvila? Oni žijí v tomto světě.
0: No právě
2: jim,
0: proto.
2: No co jim k tomu jako říct? Jakoby, já myslím, že děláme často velké chyby v tom, že dětem povídáme, jak to bylo krásné, když byl sníh a že celou zimu byl sníh a že jsme jezdili na saních a takovéhle věci a oni to zažijou jednou za čas. Nebo každý dítě to někdy zažije a pak na to samozřejmě dlouho bude a navždycky vzpomínat a možná některé děti kvůli tomu budou tahány, bůh ví kam, na bůh ví jaké materiály, aby lyžovali. Já si myslím, že máme dětem není potřeba vysvětlovat svět, ve kterém žijí. Jako my s tím máme...
0: Spíš se ptám na to, jestli je to u vás téma u kuchyňského stolu, protože asi v málo které rodině je, ale jak říkáte, jako změna klimatu se projevuje v tolika už oblastech našeho života, je to pevná součást, ale asi málo kdo to doma probírá třeba u večeře.
2: Jo, my bohužel to doma probíráme, protože i můj muž Jan Holánc se v 40 let se v tom...
0: Takže se ptám špatného člověka, protože ano. U vás je to trošku profesní deformace.
2: U nás
0: deformace.
2: Je trošku jinak, ale já si myslím, že to je téma do trolejbusu, do tramvají. Je to téma, o kterém je potřeba se bavit se stejně starými lidmi, kteří tam stejně tak trpí tím vedrem a i s mladými, že to takhle je. Co s tím ještě jde dělat a jak se to musí dělat rychle a že to je opravdu dobře, když budeme vidět sem tam nebo i častěji větrné elektrárny. To není téma nabavení se s malými dětmi, jak jim vysvětlovat, jak to bylo a co se stalo a proč. Jo? Tak tam je potřeba hledět jenom dopředu a s těmi dětmi já snažím se s nimi bavit právě o těch zázracích a oni to neúplně vždycky poslouchají a hlavně je potřeba s nima chodit nebo být s nima venku a mít to příležitost je na to upozorňovat a odtrhnout případně od nějakých těch obrazovek, což bohužel se děje i u nás. No.
0: Zeptám se opačně Prokopa Pitharta, jak vy se bavíte s generací svých prarodičů o změně klimatu a o přírodě, o životním prostředí?
3: No, já jsem několikrát se cítil, se mi bylo ouvej při diskuzi teda s mýma prarodičema z máminy strany, kdy jsem cítil často takový jako zpochybňování nebo výsměch, nebo i u mých rodičů jsem jednou řekl, jako jenom ne, že nechceme děti, ale že přemýšlíme nad tím, že když budeme mít děti, tak jako v jakým budou žít světě a vlastně jsem cítil v tu chvíli úplně jako naprostý nepochopení, argument, i za války se rodili děti, prosím tě, vám se jenom nechce, protože to je nepohodlný. A můj děda mi prostě jednou řekl, nesmíš mít tak zelený mozek už jako asi desetiletýmu klukovi, protože už v té době jsem měl teda zelený mozek.
0: To nebyl ten děda, kterého všichni známe.
3: Ne, nebyl. Já upřímně řečeno jsem s druhým dědou, o kterým byste určitě strašně rádi něco slyšeli, za stolik času nestrávil.
0: To jsem si přečetl, ale přesto jsem se chtěl zeptat, jestli jste o tomhle tématu specificky spolu někdy mluvili, protože on vlastně byl u formování tohoto státu. A zažil taky éru a vzestup Václava Klause, našeho největšího, nejslavnějšího klimaskeptika, klimapopírače, tak jestli třeba na tohle se někdy nestočila řeč?
3: Myslím si, že jo, ale bylo to hodně dávno. Jako my jsme hodně, když už jsme si povídali, tak jsme si povídali o historii, o konkrétních situacích. O Klausovi mi říkal hlavně, když se vrátil děda z jednání s Fidelem Castrem o dvou zajatých novinářích a nesměl říct, že je Fidel Castro pustí a přijel zpátky a vlastně jako by s prázdnou, tak se mu Klaus strašně vysmál. Ale děda říkal, jak musel hrdině jako držet jazyk za zuby a neříct, že se mu to povedlo. Takže takový historky jako těch tam bylo spoustu. Ale když teď opustím téma mých prarodičů, naše generace se často setkává se zpochybňováním a výsměchem, což když jako dospíváme a nejsme ještě třeba tak psychicky odolní, tak opravdu může vést k tomu, že začínáme přemýšlet nad tím, jestli s náma opravdu není něco špatně, že jako se jako bojíme třeba budoucnosti nebo že máme pocit, že by se věci měly dělat jinak. S tím se, jako jsem se setkával a setkávám pravidelně, myslím si, že teď už jsem ve fázi, kdy na to dokážu reagovat, tak aniž bych začal být buď jako hnusnej taky, anebo že bych se stáhnul a jako vycouval bych z toho, teď už bych asi dokázal chvíli vést nějaký umírněný dialog, ale opravdu to není jednoduchý, jsem citlivý člověk, vyžaduje to určitou práci, abych mohl dobře reagovat na takový jako posměšky, lomeno útoky. Ale nechci házet jako tuhle generaci do jednoho pytle, vidíme, že to takhle není. Ale bohužel je to jako častý fenomén. Nebo se můžeme setkávat s takovým, no tak teď je to na vás mladých, jako vy si s tím teď nějak musíte poradit, to taky můžeme.
0: Vy jste ta jako, naděje, ale já mám pocit, přesně, že tohle se říkalo asi v každé generaci, ne? Že ti mladí tedy s těmi věcmi pohnou, přitom mladí nejsou žádná homogenní skupina, no, můžeme to vidět třeba teď, když se bavíme o životním prostředí, klimatu, na tom, že třeba motoristé, kteří se vymezují proti člověkem způsobené změně klimatu, tak měli hodně mladých voličů, především mužů, podle těch čísel, která máme, takže je to jedno velké klišé vztahovat se takhle k mladým, že oni jsou ta naděje.
2: Jo, je to jedno velké klišé a je to tak, že vy jste mě představil s tím Hostětinem a s těma klimababičkama, tak jako klimababičky jsou tu mimo jiné proto, a je to naše veliké přání, stát jako po boku v rámci klimatického hnutí s těmi mladými, o kterých víme, že to nemají často ani jako ve svém okolí jednoduché a je úplně jako nezasloužené, jakého se nám dostává ocenění, jenom toho, že jsme vůbec jako vystoupili, že existují lidi z této generace, jako nás důchodců a důchodkyň, kteří mají stejnou potřebu jako ochranu klimatu usilovat. Ale co se týká té naděje, tak spíš slýchám z řad lidí, kteří uvažují třeba jako já, to, že my jsme první generace, kteří víme, že naše děti a vnukové budou žít v těžším a pravděpodobně horším světě. A to je docela těžký pocit, za kterým je potřeba se nějak vyrovnávat, jako minimálně tím, že člověk jako zkouší něco dál dělat. Já jsem stála v roce 19 v březnu na první té stávce Fridays for Future, že 18 oni začali, myslím, v Německu 19 u nás v březnu. Já jsem byla na nějakém pódiu a proti mě stál takový klučina a držel transparent, moje máma měla lepší klima. A to bylo docela jako těžké se na to dívat a na ty děti. A myslím, že přenecháváme jako složité úkoly, ale že dívat se, že oni to spraví, tak to by byla jako strašná faleš a zločin. Jo. Říct, ta naděje jsou ty děti a my si to tady nějak jako už doklepeme.
0: Posloucháte Ivonu Gajliovou a Prokopa Pidharta v Leonardu Plus z festivalu populárně vědeckých filmů AFO Olomouc. Chci se zeptat a těším se na to vlastně už od České Třebové. Máte svého souseda, kamaráda, příbuzného klimaskeptika a jak s ním mluvíte?
3: Ještě když jako tak přemýšlím nad tím svým dědou z Vysočiny, s ním to většinou řeším, já ho mám jako rád, že jo, a přemýšlím hodně nad tím, co ho vede k tomu, že se jako přidal k té nevoli proti ekologům a vlastně se jim tak jako by směje a mě do toho zahrnuje. Je to vlastně hrozně zajímavý, protože to je člověk, který jako sbírá do poslední kapky dešťovou vodu, se kterou zalejvá, pěstují toho s babičkou spoustu na zahradě, on všechno opravuje, nic nevyhazuje, jo, dokáže využít všechno možné a využívá k tomu svoji zručnost. A když se podíváme na výzkumy, vysoký procento lidí nad 60 let dostává pravidelně řetězový e-mail a opravdu z toho čerpají jako z důvěryhodných informačních zdrojů. A pak se děje to, že oni mají rádi svoje vnoučata, mají rádi přírodu, ale volí lidi, kteří všechno tohleto můžou potenciálně ničit. To se přesně jakoby děje teď, jo? Protože naše budoucnost s naší vládou, budoucnost naší generace je teď ještě o něco zajímavější, jakoby, jo? Protože opravdu se jako rušej a ničej věci, rušení peněz pro ekologické spolky, které pracují s dětma, protože se bojí, že tam dochází k nějaký právě environmentální propagandě. Takže já bych rád se naučil komunikovat s babičkama a dědečkama s nějakým jako pochopením, že oni jsou často bohužel obětí těch nových technologií a nových informačních kanálů, který je prostě bohužel často můžou zmanipulovat.
0: Takže možná místo videí na Instagram, nebo kromě nich, byste měl začít možná s řetězovými e-maily a šířit svoje videa touhle cestou.
3: A oni koukají na Instagram, to byste se divil. Jako fakt babičky, dědečko, jsou hodně na Instagramu.
0: Jste na Instagramu?
2: Ne, mně stačí e-mail, obyčejný, nebarevný, bez vykřičníku. Já to vím, že to je, nebojte. Já mám takový jakýsi provolání k těm klimababičkám, aby to jako nečetli a aby se ptali těch svých vnuků a dětí, koho mají volit a co mají číst a kupovat.
0: A máte kolem sebe někoho, s kým musíte složitě debatovat o klimatu, přírodě?
2: Já potřebuju tam udělat jakýsi terminologický uspořádání nebo úklid, protože skeptik je člověk, který pochybuje a snaží se zkoumat. Jo. Pak je ignorant, který na to kašle, přestože vidí, co se děje. A pak je ten popírač, jako to opravdu patřičné slovo na to, o čem teďka máme mluvit. A popírač je něco víc, než že nevěří, že skleníkový je v A400 ppm nějak vadí. Dá se tak označit už člověk, který ví, co se děje, ví, co by se mělo dělat a nedělá to. A to zejména to jako v těch vyšších rozhodovacích patrech. A na té druhé straně spektra nejsou alarmisté, ale jsou buditelé nebo lidé, kteří burcují. Takže jako ten klimaskeptik je dobrý vlastně partner do debaty, protože tam se dá vysvětlovat. U těch ignorantů a popíračů se nedá vysvětlovat a tam jako znám je a tam si podle mě vyláme zuby každý a je otázka, jestli to má smysl. Bohužel se pak jako dostáváme do nejvyšších pater politiky a to je škoda, že se zdá, že té cesty není to vysvětlit.
0: Takže na klima popírače strategii nemáte?
2: Nemám, ale
0: vlastně nejširší je ta zóna možná někde mezi.
2: A tam si myslím, že je to jako dobré místo, tam se uplatní to, co mě dal práce ve Veronice a budování nebo podíl na té ekologické vesnici Hostětín. Tam člověk může vycházet z té autenticity toho, co vlastně ta organizace dělá, co my děláme, na čem jsme se podíleli, že se to dařilo, že to nebylo lehké, že se dělaly chyby, ale že je vesnice, která je hodně z velikého procenta poháněna obnovitelnými zdroji energie, má svoje kořenovou čistírnu, všechno, moštárnu, pasivní dům máme, ve kterém Veronika funguje. A ta autenticita toho, že to, co člověk jako učí a k čemu zve ty ostatní, to není jako my vzděláváme dospělé lidi a ty spíš zveme, nebo ty spíš jako motivujeme, pojďte to dělat s námi, protože my potřebujeme i další lidi, aby se podíleli ve svých místech jako na ochraně klimatu, nebo my potřebuje ta země. Ale to znamená, bavit se s takovými lidmi, kteří pochybují, je příjemné nebo možné v tom okamžiku, kdy člověk jestli sám jíst, jako, jak argumenty, tak svým vlastním životem a chováním.
0: Máte vy prokopen nějakou svoji strategii, jak mluvit asi ne s těmi popírači, u kterých je to opravdu těžké, ale kterých zas není tolik, ale s těmi lidmi, kteří mají nedostatek informací nebo zájmu o tohle téma?
3: Přemýšlel jsem nad nějakým konkrétním, bydleli jsme na kraji Prahy, než jsme se odstěhovali do Českých Budějovic, zaplať pán Bůh, a tam jsem potkával souseda, který topil uhlím, strašně to jako smrdilo, teď my jsme nemohli ani moc větrat a takhle v zimě jsme se zase potkali na ulici, nebyl ten sníh, bylo hrozný teplo a on říkal, no, to je síla a já jsem říkal, no jo, klimatická změna prostě, tak to vidíme. A on hned začal útočit teda na bruselský úředníky a na zelenou dohodu, že teda, co to je za blbce. A já jsem zrovna před několika dny předtím poslouchal podcast Faktů o klimatu, kde se tohleto téma řešilo. Vlastně tam jsou tři nějaký dimenze, jak se dostat k lidem, který třeba jako pochybujou, nejsou to ty popírači, ale třeba ty skeptici. Tak jako nejtěžší žánr je názorová výměna. To v podstatě skoro nejde, protože ten druhý jenom vlastně čeká na to, až vy se nadechnete, abych vám tam mohl skočit a vpálit vlastní názor, protože z názoru je vlastně taky nějaká jako materiální doména, já mám názor, prostě ne, já se ptám, ale já mám názor, vlastním ho a nechci, aby mi ho někdo jako bral. Takže je fajn pokročit do jiný dimenze a to jsou nějaký vlastní zkušenosti. Takže říct prostě, jo, já jsem jel tím elektroautem a vlastně to nebylo tak hrozný, tak jsem si na té pumpě, když se to nabíjelo, dal prostě to kafíčko o 10 minut díl a vlastně jsem to jako zvládl. Takže nějaký vlastní zkušenosti, tam už to naslouchání toho druhého člověka může být o něco větší. A třetí úplně nejsilnější, třeba i pro ty rodinné diskuze, můžou být osobní jako pocity a prožitky, to znamená já cítím, mě je líto. A přesně když jsem tohle řekl tomu sousedovi, mě je líto, že nejsou ty zimy, protože miluju bruslení na ledě a prostě měl jsem rád sáňkování a on se ke mně jakoby přidal a vlastně jsme to vzali odzadu. To znamená, on to začal opakovat, přesně no mě to taky štve a na záhoně budu mít málo vody a tohle a tak a pak jsme prostě šli k nějakým konkrétním zkušenostem a nakonec se můžeme bavit o řešeních a o nějakých teda názorech, ale už tu chvíli jsme schopní si naslouchat, protože nás spojuje nějaký jeden podobný prožitek. A zrovna teda příroda může potenciálně hodně spojovat a počasí taky.
0: Poslední věc, na kterou se zeptám, než dáme slovo i publiku, úplně z nejvyšších pater i české politiky teď zaznívá nejenom zpochybňování třeba změny klimatu, ale i řekněme útoky nebo nepodložená obvinění, jako třeba z terorismu vůči ekologické organizaci. Používají se takové nálepky jako zelená ideologie, zelené šílenství, což vlastně jde připnout úplně každému, protože je to takové neurčité. Jak vlastně se pohybovat v takové společnosti? Je to něco nového? Teď v poslední době se to hodně zintenzivnilo. Máte nějaký recept na to, jak komunikovat v tak takové společnosti, kdy ze zhora se k nám dostávají takovéto postoje, výroky a názory?
3: Já myslím, že tam je strašně silný ten vliv těch peněz, jo, a toho fosilního lobby. Já si dokonce myslím, že prostě mezi těmi hlasitými popírači jsou opravdu lidé, kteří to ví, jak to je, ale prostě hájí zájmy někoho. A to můžou být prostě fosilní oligarchové, čili ten soupeř je vlastně jako obrovitánský. Zároveň opravdu, když už se ten člověk dostane do politiky, tak na něm nějaká odpovědnost jako leží a ty kroky, které teď oni dělají, možná nebudou hned vidět, ale myslím si, že ještě oni za svýho volebního období pocítějí tu odpovědnost, která se na ně může navalit. A já vlastně na tohle recept nemám, já se vlastně ptám, jestli by nestálo za to zkoušet být o něco lepší v uvozovkách a volit méně konfrontační jazyk. Jestli by to nemohlo způsobit, že by i oni byli jako schopní nějaký svoje kroky zmírnit. Ale možná jsem hodně naivní, protože jestliže zatím jsou velký biznesy jejich sponzorů a fosilních oligarchů, tak si myslím, že to je vlastně Úplně jedno, ale ještě jednou bych zopakoval, co jsem říkal na začátku, aby to nepůsobilo beznadějně, prostě všechno zlí je pro něco dobrý a oni se jako v přímém přenosu hodně znemožňujou. A jako je to vidět i třeba na Trumpovi, který má opravdu jako nejnižší podporu teď v té společnosti, oni se jako v přímém přenosu strašně podřezávají větev a vlastně až s podivem, jak jako jakým tempem a na kolika frontách si jakoby rozdělali nějaký boje a už to ani jako vlastně nestíhají, už to jako nestíhají ani hasit.
0: Ivona Gajliová má hodně zkušeností. Zažila jste někdy takové období, kdy byla věda nebo vlastně životní prostředí, příroda pod takovým tlakem?
2: Ne, a ani my jsme vlastně zažili, co se týká té ekologie, nádhernou dobu 90. let a to byly někde jinde divoké 90. ale pro nás to bylo budování občanské společnosti a vlastně jako láska k té ekologii a veliká důvěra. Ale co se týká nálepek, tak myslím si, že se s tím nedá nic dělat, že vysvětlování normální, jako nějaká demokratická diskuse, to nemůže nikdy stíhat, tak to si myslím, že je docela jako zbytečné začít hledat na oplátku nálepky, ta debata jako šíleným způsobem zhrubla. Já jsem bývala kdysi zastupitelka v Brně, ale to byla to normální debata, i když ne úplně příjemná, jako nálepkování je zlé. Já jedinou nálepku, kterou nesu ráda, je aktivistka, protože jsem na to jako hrdá a přála bych si, aby mě léčil lékař, který by byl taky jako spíš aktivistický, velice zaujatý pro tu svoji práci, dělal pro ní hodně, nechodil jako, když padne, tak domů, ale zabýval se pacienty jako můj tatínek. Tak to je vlastně pracovat pro něco se zaujetím, s přesvědčením, že je to pro dobro věci a nikoliv pro dobro mé, tak s tím jako se mi funguje dobře. A se zeleným šílenstvím. Já myslím, že s tím nic nejde dělat a tady proti tomu narrativu jako populistickému se hold musí stát něco jiného. No.
0: Sešli jsme se v Konviktu v Olomouci a debatujeme v Leonardu Plus s Ivonou Gajliovou a Prokopem Pidhartem. A jestli máme i mikrofon a zájem, tak se přihlašte, tak můžeme tady vepředu.
4: Dobrý den, já jsem chtěla moc poděkovat teda za Leonardo, za to téma a za hosty, kteří jsou velice aktivní a jsem za to moc ráda.
0: Jestli se nám můžete i představit.
4: Jmenuji se Eva a měla bych otázku na Prokopa. Chtěla jsem se jenom zeptat, na začátku tam padlo edukovat, nebo že edukujete vlastně formou nějakých videí, které potom pouštějí učitelé, případně rodiče. A jak to máte vlastně vymyšleno k těm rodičům a k těm pedagogům, kteří jsou jiného názoru, bohužel? Jak vlastně edukovat tuhletu část dětí, dorostů, když to řeknu takhle, těch mladých, kteří neměli to štěstí na rodiče a na pedagogy, což se samozřejmě může stát. A potom, jestli v těch videích, které neznám a ráda se na ně podívám, také vlastně nějak zmiňujete z mého pohledu teda opravdu neuvěřitelnou nadvýrobu všeho. Děkuju.
3: Občas tu nadvýrobu tam zmiňuju, myslím si hlavně ve vztahu k zemědělství. Spíš jako co se týče čerpání zdrojů z přírody, tak o nějakou jako maximalizaci toho čerpání a ten jednostranný vztah jenom beru, ale snažím se nebejt útočnej v tomhletom ohledu. Myslím si, že to potom nikam nevede. Je potřeba jako ty bubliny propichovat. Co se týče té druhé otázky, tak já vidím, že často pracujeme s dětma, který jsou od rodičů, který opravdu jim je to téma ochrany přírody daleko. Jo. Dokonce mě jednou za moje video pro Greenpeace neuvěřitelně v komentářích jako kritizoval, až jako napůl napadal člověk. Bylo to u videa, kde jsem vlastně mluvil o fosilních oligarších a o tom vlastně, že by se měli podělit, protože dostávají veřejné dotace a spousta peněz, ale vlastně ty následky klimatu a ty změny toho klimatu platíme všichni, tak jsme se tam vlastně docela zhádali. hádali v komentářích. Nicméně on zřejmě na ty videa koukal i se svýma dětma, který to strašně chytlo a vlastně si mě potom předplatil na Hero Hero a posílá mi měsíčně peníze. A já si, jako opravdu musíme věřit tomu, že ty děti mají vliv na ty rodiče, protože když to dítě přijde s nadšením a jiskří mu očička, tak prostě to už opravdu ten rodič musí být velký ignorant, aby tohle to necítil. A si myslím, že to je opravdu malý procento případů. Ty děti můžou, pokud se s nima dobře pracuje, ovlivňovat i ty rodiče a i ty pedagogy možná. Ale je pravda, že to je něco, v čem ještě nejsem tak zběhlej v práci s pedagogy.
0: Slyšeli jste Leonardo Plus z festivalu populárně vědeckých filmů AFO Olomouc. Našimi hosty byly Ivona Gajliová a Prokop Pithart. Děkujeme.
3: Děkujeme.
2: Velice děkuju.
0: Poslechu se můžete kdykoliv vrátit na webu plus.rozhlas.cz v sekci pořadu Leonardo Plus, anebo kdo radši posloucháte v aplikacích, tak ta rozhlasová se jmenuje Můj rozhlas. Tam dnešní Leonardo Plus určitě najdete, případně v jakékoliv další podcastové aplikaci. Příjemný další poslech Českého rozhlasu přeje Jan Kaliba.
5: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
6: na Rádiu Praha.
5: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině. Její láskou jsou tramvaje, jak ty moderní, které řídí, tak historické v muzeu MHD, kde pracuje. Není jen řidičkou a usměvavou autorkou populárního deníku Tramvajačky. Zvládla se poprat s osudovými ranami a nabrat sílu pro další cestu životem. Do pořadu Až na dřeň přijde Karolína Hubková. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Baví vás rock?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
2: Rock je náš.
1: Rock je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rock je náš.

na Rádio Praha. Pražákům, hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům, hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.

0: Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Anežkou Rusevovou.
1: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
0: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní kampaně. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Baví vás rok?
0: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
0: Jedině na Rádiu Praha.

0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Nelaďte se od pondělí do pátku na to,

0: Lenku Filipovou v éteru Rádia Praha už střídá Monika Vrchotová a má pro nás zprávy v 6 hodin. Mončo, hezké ráno.
1: Ahoj, dobré ráno. Pavel se dnes sejde s Babišem, mluvit budou o cestě na summit NATO. Česko si připomíná 81. výročí konce druhé světové války. Čeští hokejisté vyhráli na úvod švédských her nad domácím týmem 3-1. Dnes bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a s teplotami do 18 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel se v 8:30 ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Jednat budou o účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiše tam doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Vyplývá to z rozpisu cest armádních letadel, který schválila vláda. Prezident v seznamu účastníků letu na summit není. Už dřív ale řekl, že chce delegaci vést.
3: Já to vnímám spíš zatím jako cestovní plán, tedy kdy a kam poletí vládní letadla, než jako potvrzení složení delegací.
1: Podle Babiše je nelogické, aby prezident do Ankary jel spolu s vládní delegací. Pokud bude vláda Pavlovi v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby. Před 81 lety v Evropě skončila druhá světová válka. Výročí si na pražském Vítkově tradičně připomenou i čeští politici a zástupci armády. Za rezort obrany se ceremoniálu zúčastní ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na pietu dorazí i prezident Petr Pavel spolu s premiérem Andrejem Babišem z ANO a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem z ODS. Pieta začne v 10 hodin. Lidé se dnes zdarma dostanou do běžně nepřístupných míst Senátu a poslanecké sněmovny. Obě komory parlamentu mají na dnešní svátek den otevřených dveří. Třeba v Senátu uvidí návštěvníci několik historických prostorů. Mimo jiné hlavní sál, rytířskou síň nebo mytologickou chodbu, říká mluvčí Senátu Andrea Kubová.
4: Návštěvníci si také můžou prohlédnout jednací sál, kde zasedají senátorky a senátoři na pravidelných schůzích. Senát si letos připomíná 30 let od svého ustavení. Po celém areálu Senátu proto bude k vidění několik tematických výstav o historii horní komory.
1: Otevřená bude taky až do večera Valdštejnská zahrada. Lidé můžou navštívit i Lichtenštejnský palác na pražské Kampě. Tři americké válečné lodě podle prezidenta Donalda Trumpa úspěšně propluly Hormuzským průlivem. Na síti Truth Social potvrdil, že se tak stalo pod nepřátelskou palbou. Lodím se ale podle něj nic nestalo. Z dřívějšího vyjádření oblastního velitelství amerických sil vyplývá, že proti plavidlům iránské složky vyslaly rakety, drony a malé útočné čluny. Posádky torpédoborců palbu opětovaly a zasáhly řadu cílů na pobřeží průlivu. Teherán to označil za porušení příměří, ale Trump incident pro stanici ABC popsal jako přátelské poklepání a myslí si, že příměří vyhlášené 7. dubna stále platí. Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách v Ängelholmu nad domácí reprezentací 3-1. Švédům tím skončila neporazitelnost na evropských turnajích v této sezóně. Dva góly Čechů dal Michal Kovařčík, jednou se trefil Christian Reichl.
5: Takticky jsme odehráli velice dobrý utkání, moc jsme k ničemu nepouštěli, kromě těch 5 minut posledních, kde měli trošku tlak, ale já si myslím, že defenzivně ve středním pásmu, že jsme výborně zavírali a dokázali jsme s nima bruslit a vyrovnali jsme se jim.
1: O víkendu čekají české hokejisty ještě zápasy s Finskem a Švýcarskem. Sváteční pátek bude v Praze a okolí provázený oblačnou až polojasnou oblohou. Teď ještě může být přechodně i zataženo. Přeháňky se dnes vyskytnou jen ojediněle a večer se pak bude vyjasňovat. Teploty, které se teď drží u 9, odpoledne vystoupí na 16 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice. Poměrně je klid na silnicích, ale pozor na omezení či uzavírky. Například v ulici Ostrovského v Praze 5 mezi křižovatkami s Radlickou a ulicí Stroupežnického. Dejte pozor, je tady neprůjezdný levý jízdní pruh kvůli práci na vozovce. Omezení tady potrvá do 19. května. Projíždějte proto opatrně. Opatrně taky na dalších místech, například v ulici Olgy Havlové v Praze 3. Tady máme neprojezdný pravý jízdní pruh. Provoz je vedený směrem od ulice Malešická. Objížďka bez rozlišení vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově a omezení v tomto místě potrvá do 31. července. Tak projíždějte opatrně a dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné páteční ráno. K poslednímu pracovnímu dni týdne dnes patří datum 8. května, ale není to tak úplně pravda, že by byl pracovní, protože je státní svátek, den vítězství a jako vždy pro vás máme hudební kousky, které stojí nejenom za poslech, ale třeba taky za trošku toho pohybu, ať už v podobě tance nebo třeba ranní rozcvičky. A ještě aby ne, když nás v ranní Praze čeká Katy Perry. Taky Offenbach a Norma Jean Martin. Je 6 hodin 6 a půl minuty, abych byl přesný, a úspěšný den a ten nejlepší poslech vám přeje Vláda.

0: 6 hodin 15 a půl minuty. Připomínám, že stále běží hlasování do vinilu a tentokrát rozhodujete mezi Metallicou a deskou Load nebo The Killers a LPčkem Battleborn. Hlasovat v tomto kole můžete do pondělí 11. května do 12 hodin a vítěznou desku také tu vám v pořadu Vinyl na rádiu Praha pustíme v ten samý den od 21 hodin. Hlasujte na našem Facebooku facebook.com/radio.praha. Praha žije hudbou.
1: Praha je nej. Symbolem kultury a historie je určitě slavné kino Lucerna. Právě tady se promítají filmy už od roku 1909, takže pamatuje úplné začátky kinematografie. Najdete ho v paláci Lucerna, který nechala postavit rodina Havlových. Víte, že Lucerna patřila mezi vůbec první kina v Praze, kde se promítaly zvukové filmy. Dodnes si zachovala svou atmosféru a eleganci. I proto je to stále oblíbené místo pro pořádání slavnostních filmových premiér. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Dnes bude oblačno až polojasno, ráno přechodně i zataženo, přeháňky se vyskytnou jen výjimečně, večer se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty 16 až 18 stupňů Celsia. A povane slabý severozápadní, postupně severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. No, stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích, je tam poměrně klid, ale jsou samozřejmě v Praze uzavírky či omezení, například Výčínské ulici mezi křižovatkami s Olšanským náměstím a Křišťanovou, jedná se o Prahu 3 tedy konkrétně, tak tam se pracuje na vozovce, pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru k ulici Vinohradská a omezení v tomto místě potrvá ještě do 3. července, tak opatrně. Opatrně je také ve Strakonické až po Hořejší nábřeží v Praze 5. Tady neprojedete pravým místním pruhem, probíhají tady stavební práce a v tomto místě vše potrvá do konce května. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Bude půl sedmé, před námi jsou další zprávy. Ve studiu už připravená Monika Vrchotová na Rádio Praha.
1: Dobré ráno, prezident Petr Pavel se v půl deváté sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře. Prezident usiluje o vedení delegace v seznamu účastníků letu na summit, ale zatím není. Po schůzce zamíří prezident a premiér na pražský Vítkov, kde si společně s dalšími politiky a zástupci armády připomenou konec druhé světové války. Ceremoniál začne v 10 dopoledne. Dnes si kvůli státnímu svátku nenakoupíte ve větších obchodech nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzinové pumpy nebo třeba lékárny. Tisíce vojáků se letos zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány. Startovat budou dnes po 8 ráno u pěchotního srubu na Holém v Orlických horách. Do 19. května pak vojáci ve štafetě uběhnou 1800 kilometrů podél státních hranic. Výtěžek z akce poputuje na vojenský fond Solidarity. Podpořit toho může kdokoliv. Slovensko dnes ruší dvojí ceny nafty. Opatření zavedla vláda v březnu. Znamenalo to, že řidiči aut s cizí poznávací značkou zaplatili za naftu víc než šoféři se slovenskou poznávací značkou. Bratislava tak reagovala na zdražování ropy kvůli americko-izraelské válce s Íránem. Zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. Bylo mu 48 let. Potvrdili to zástupci motoškoly Hefty 74, kde Holán působil jako instruktor. O úmrtí bez uvedení jména píše například web BBC. Holán zahynul při kvalifikaci na závod v Severním Irsku. Zatímco teď může být přechodně zataženo, přes den se v Praze a okolí dočkáme slunečních paprsků, bude oblačno až polojasno, jen výjimečně s přeháňkami a s teplotami mezi 16 a 18 stupni, teď je kolem 9.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Na silnicích je poměrně klid, ale jsou místa, kde byste si měli dát pozor. Je to třeba Salmovská ulice v Praze 2 mezi křižovatkami s ulicemi Ječná a Lípová. Je tam omezení kvůli práci na vozovce. Omezení tady v tomto místě potrvá do 10. května. V ulici Ostrovského mezi křižovatkami s ulicemi Radlická a Stroupežnického v Praze 5 máme neprůjezdný levý jízdní pruh. Pracuje se tady na vodovodním potrubí a omezení v tomto místě potrvá ještě do 19. května. A přidám ještě Saturnovou ulici v Praze 22. Tady se opravuje povrch vozovky. Objížďka je vedená obousměrně ulicemi Saturnova a Jupiterova a omezení tady potrvá ještě do dnešní půlnoci. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Přeji vám pěkné páteční jitro. Lekáte se rádi u sledování filmu? Pokud ano, tak si nenechte ujít irský horor Hokum. Je totiž plný superlekavých scén. Za chvíli vás na něj pozveme. A ty nejlepší songy na Rádiu Praha nabídne Lainey. I Charlotte Gott. Hezký poslech.

0: Tak tohle byl Jason Derulo na Rádiu Praha, je 6 hodin 46 a téměř půl minuty k tomu. Přejeme krásné páteční ráno. Noční vize, nevysvětlitelné jevy a temná legenda. Tak to jsou hlavní prvky irského hororu Hokum. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Ruchová.
1: Spisovatel Om Bauman hledá po smrti svých rodičů klid. Uchýlí se proto do odlehlého hostince na irském venkově. Chce se vyrovnat se svou minulostí a v tichu rozptýlit popel zemřelých rodičů.
2: One of the members of staff is missing.
3: What about the honeymoon suite?
1: Místo očekávaného klidu se ale od místních lidí dozvídá znepokojivé příběhy o čarodějnici. Ta v hostinci údajně obývá svatební apartmá. Pokoj, do kterého se nevstupuje. Oma postupně začnou pronásledovat znepokojivé vize a záhadná zmizení. Nechtěně se tak dostane do centra děsivých událostí. Toho nakonec donutí postavit se nejen tajemství místa, ale i vlastním temným vzpomínkám z minulosti. Snímek Hokum je klasická duchařina s moderním zpracováním. Temná, mrazivá a postupně stupňující napětí, které diváka drží v neustálé nervozitě. Hlavní roli stvárnil americký herec, komik a producent Adam Scott. Ten je spojován spíše s komediálními a dramatickými rolemi, ale zahrál si už i v několika hororových projektech.
0: No a z kina teď míříme opět k počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, ráno přechodně i zataženo. Přeháňky se vyskytnou jen výjimečně. Večer se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty 16 až 18 stupňů Celsia. A povane slabý severozápadní, postupně severní až severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích, ta se příliš nemění, to znamená, je svátek, na silnicích je poměrně klid. Přesto ale projíždějte opatrně, je celá řada míst, kde máme problémy, je to třeba Salmovská ulice v Praze 2 mezi křižovatkami s ulicemi Ječná a Lipová, tady se pracuje na vozovce, omezení tady potrvá ještě do 10. května. No a přidám taky ulici Ostrovského mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického v Praze 5. V tomto místě neprojedete levým místním pruhem kvůli práci na vodovodním potrubí. Ty práce tady potrvají ještě do 19. května. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Spolek Archetyp vás zve na 15. ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů Růžový máj 2026. 16. května na náplavce Rašínova nábřeží. Představí se vám více než 20 moravských vinařů, skvělá gastronomie a živá hudba. Přijďte si užít romantický den v sobotu 16. května na náplavku Rašínova nábřeží. Těšíme se na vás. www.růžovýmaj.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topí

0: Je 7 hodin, přejeme krásné páteční ráno. Na Rádiu Praha pro vás máme zprávy, je tady Monika Vrchotová.
1: Hezké ráno. Prezident Pavel bude na Hradě jednat s premiérem Babišem o cestě na summit NATO. Ode dneška do nedělního večera nejezdí v Praze metro na části linky C. Fotbalová disciplinárka potrestala Bohemians za výtržnosti v derby se Spartou pokutou 450 tisíc korun. V Praze a okolí teď může být ještě zataženo, jinak se ale čeká oblačno až polojasno, jen výjimečně přehánky a teploty kolem 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel se dnes ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Na Pražském hradě budou politici jednat o tom, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře.
3: Prezident o vedení delegace usiluje dlouhodobě a summitu se chce zúčastnit. Podle vládního usnesení ale do Ankary poletí premiér Babiš. Z rozpisu cest armádních letadel taky vyplývá, že premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle Babiše členové vlády aliančním spojencům lépe vysvětlí české výdaje na obranu. Za Česko přitom tradičně jezdí na summit aliance prezident. Pokud bude kabinet Pavlovi v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Po schůzce zamíří prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš na Pražský Vítkov. Spolu s dalšími politiky a zástupci armády si při tradičním ceremoniálu připomenou konec druhé světové války v Evropě. Pietní akt začne v 10 hodin. Následně prezident Pavel na Pražském hradě jmenuje generály. V Praze nejezdí metro na části linky C. V úseku z Kobylis na Pražského povstání musí cestující využívat náhradní autobusovou dopravu. Technici vyměňují zabezpečovací zařízení trati. Výluka potrvá do nedělního večera, říká mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
4: V dotčeném úseku jsme zavedli autobusovou linku XC, která z původní trasy metra vynechává jen nádraží Holešovice. Od něj jezdí autobusy XC1. Spojení jsme posílili také zavedením tramvaje číslo 36.
1: Krabičku s větším obnosem peněz objevili včera mezi rohlíky v jednom z obchodů v pražských Kunraticích. Podle nálezce byl uvnitř 1 000 000 korun. Policisté zjišťují, komu peníze patří. Souvislost se včerejším ranním vykradením bankomatu ve stejné pražské čtvrti už ale vyloučili. Po pachatelích a ukradených penězích stále pátrají. Tři americké válečné lodě propluly pod iránskou palbou Hormuzským průlivem, oznámil to prezident Donald Trump. Torpédoborcům se podle něj nic nestalo. Posádky amerických plavidel údery opětovaly. Oblastní velitelství amerických sil uvedlo, že zasáhly několik cílů i na pobřeží průlivu. Teherán incident označil za porušení příměří. Spojené státy ale podle Trumpa s Íránem vyjednávají a klid zbraní platí dál.
5: Pokud nebude příměří, nebudete to muset vědět. Prostě uvidíte jednu velkou záři vycházející z Íránu. A udělali by lépe, kdyby tu dohodu podepsali rychle. Víte, rozhovory jdou velmi dobře, ale oni musí pochopit, že pokud to nepodepíšou, čeká je hodně bolesti.
1: Fotbalový klub Bohemians dostal za výtržnosti fanoušků v ligovém derby se Spartou pokutu 450 tisíc korun. Uvedla to disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Je to třetí nejvyšší pokuta v historii české nejvyšší soutěže. Bohemians platí za použití pyrotechniky, které vedlo k přerušení utkání. Fanoušci vršovického týmu se provinili taky vniknutím na hřiště nebo zasažením golmana Bohemians Tomáše Frývalda pyrotechnikou. Osmý květen slibuje během odpoledne postupně více slunce, teď může být ještě i zataženo, jinak ale bude oblačno až polojasno, jen ojediněle s přeháňkami a teploty, které se teď pohybují kolem 9 stupňů, se odpoledne dostanou k 16 až 18 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze 3 v ulici Olgy Havlové. Tam neprojedete pravým místním pruhem. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická. Objížďka bez rozlišení je vedená ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení v tomto místě potrvá ještě do konce července. A v ulici Jana Karafiáta a na spáleništi v Praze Běchovicích je omezení kvůli práci na vozovce. Tady potrvají práce do 21. května. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 7 hodin 5,5 minuty a příští chvíle věnujeme ohlédnutí do historie dnešního data, tedy 8. květnového dne s Petrem Jungmanem. V ranní Praze nechybí Ed Sheeran. Ani Lady Gaga a Doji. Pohodový poslech vám všem přeje Vláďa Malošík.

0: státní svátek, Den vítězství.
1: The flags of freedom fly all over Europe.
0: V roce 1945 skončila v Evropě nejhorší válka lidských dějin. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal už 7. května generál Alfred Jodl s tím, že v platnost vstupuje 8. května ve 23 hodin středoevropského času. Tehdy Hitlerův nástupce Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Americký lékárník John Pemberton prodal před 140 lety v roce 1886 v americké Atlantě poprvé svůj bylinkový sirup, který měl léčit bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek. Základem byly lístky koky a kofein z ořechu kola. Po nich dostal lektvar později své jméno Coca-Cola. Loni zemřel Jiří Bartoška.
2: I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.
3: Abemus papam.
0: Jen o několik hodin později konkláve kardinálů zvolila nového papeže.
3: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinálem prevost.
0: Druhý den volby se nad Sixtínskou kaplí objevil bílý kouř a novým 267. pontifikem se stal Američan Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev 14.
3: Leonem decimum quartum.
0: Britský dokumentarista, autor vynikajících přírodopisních snímků Sir David Attenborough má dnes požehnané sté narozeniny. A já přeju hezký sváteční den.
4: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno přechodně i zataženo. Přehánky se vyskytnou jenom výjimečně. Večer se bude vyjasňovat a nejvyšší teploty vystoupají na 16 až 18 stupňů Celsia. A povane slabý severozápadní, postupně severní až severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Stále pro vás sledujeme také aktuální situaci na silnicích, mimo jiné i v Praze 3, a to konkrétně Výčínské ulici, mezi křižovatkami s ulicemi Olšanským náměstím a Křišťanovou. Tady se pracuje na vozovce, jízdní pruh je uzavřen ve směru k ulici Vinohradské, je to pravý jízdní pruh konkrétně, a omezení tady potrvá ještě do 3. července. Komplikace máme také ve Strakonické až po Hořejší nábřeží v Praze 5. Tady neprojedete pravým místním pruhem, probíhají tady stavební práce. No a omezení tady potrvá ještě do konce května. Dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Dejte si viny.

0: Je téměř 7:30 na Rádiu Praha, je to čas na další zprávy, které přináší Monika Vrchotová.
1: Přeji pěkné ráno. Praha 1 nechá zpracovat právní analýzu výsledků forenzního auditu, který městská část nechala udělat v nemocnici na Františku kvůli údajným kauzám jejího bývalého ředitele Davida Erharta. Audit je neveřejný. Na jednání městského zastupitelstva nicméně zaznělo, že objevil systémové nedostatky třeba v evidenci docházky nebo zdravotnického materiálu. Prezident Petr Pavel se už za hodinu sejde s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Jednat budou o červencovém summitu NATO v Ankaře. O vedení delegace usiluje prezident, který ale není v seznamu účastníků letu na summit. Policisté, hasiči, záchranáři a vojáci dnes představí svoji techniku v Kolíně. Na tradičním dni záchranářů se můžou návštěvníci podívat například na ukázku vyprošťování lidí z havarovaného auta nebo na zásah skútrů na Labi. Zpěvačka Shakira vydá oficiální píseň pro letošní mistrovství světa ve fotbale. Oznámila to na sociálních sítích. Single s názvem Die Die vyjde ve čtvrtek 14. května. Na písni hostuje nigerijský zpěvák Berna Boy. 49-letá umělkyně původem z Kolumbie už naspívala píseň Waka Waka pro fotbalové mistrovství světa v Jihoafrické republice v roce 2010. Tenistka Linda Nosková na antukovém turnaji v Římě postoupila do třetího kola. Rusku Zacharovovou porazila 6-4, 6-1. Do druhého kola mužského turnaje prošel Tomáš Macháč, který vyřadil Řeka Cicipase po setech 6-4 a 7-6. Naopak Kateřina Siňaková, Marie Bousková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a také Dalibor Svrčina v Římě vypadly. Obloha nad Prahou je teď převážně zatažená, přes den postupně ubude mraku na oblačno až polojasno, jen výjimečně se ještě objeví přeháňky a teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů, teď je kolem 9.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Pozor na omezení v Praze 2 v Salmovské ulici mezi křižovatkami s ulicemi Ječna a Lípová. Tady se pracuje na vodovodním potrubí. Omezení tady potrvá do 10. května. Problémy jsou také v ulici Ostrovského mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického v Praze 5. Neprojedete levým jízdním pruhem a omezení potrvá do 19. května. A ještě připojíme Saturnovu ulici v Praze 22. Tady se opravuje povrch vozovky. Objížďka je vedená obou směrně ulicemi Saturnova a Jupiterova a potrvají ty práce do dnešní půlnoci. Dobře, dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
5: Host Lenky Vahalové. Herečka Anna Prášilová Fialová. Naskoušela broadwayský muzikál 5 let zpět a také novou inscenaci v Davidském divadle Služebnictvo. Znáte ji také z několika výrazných televizních projektů, jako je Iveta, Guru nebo Moniová. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Přeji vám pěkné páteční jitro. Cestující v pražské městské hromadné dopravě se musí připravit na komplikace. Od dneška do neděle, do nedělního večera, nejezdí v Praze metro na části linky C. Za chvíli si k tomu řekneme víc. A na Rádiu Praha se na vás těší Bella Kay. A také Lenny. Ať je vám s námi nejlépe.

0: 8:45, takový je aktuální čas. Užíváme si pátek, sváteční den, den vítězství a dnes je 8. května. V Praze nejezdí metro na části linky C. V úseku z Kobylis na Pražského povstání musí cestující využívat náhradní dopravu. Technici vyměňují zabezpečovací zařízení trati. Podrobnosti má redaktor Ondřej Mikušek. Ondřej, hezké ráno.
1: Hezký den, dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou a tramvajovou dopravu. Autobusy XC nahrazují celý úsek výluky z Kobylis na Pražského povstání, kromě stanice nádraží Holešovice. Od něj jezdí linka XC1. Cestující můžou využít také tramvaj číslo 36, která projíždí třeba přes Masarykovo nádraží, Václavské náměstí a končí ve vozovně Pankrác.
0: Co přesně technici v metru dělají?
1: Vyměňují původní reléová stavidla za moderní elektronická. Jde o zabezpečovací systém, který řídí pohyb vlaku, výhybky i signalizaci. Nově je bude řídit počítačová technologie. Tento systém má být spolehlivější, snadnější na údržbu a umožní rychlejší řešení případných poruch.
0: Ondro, funguje už tato technologie v některých částech metra?
1: Dopravce ji postupně zavádí na celé lince C. Zastávky Florence a Vltavská jsou posledními dvěma na této trase, kde zabezpečovací zařízení pochází ještě ze 70. let 20. století. Změny jsou podmínkou pro plánovanou automatizaci provozu, říká mluvčí dopravního podniku hlavního města Prahy Aneta Řehková.
2: Dopravní podnik tuto rozsáhlou investiční akci zahájil na jaře roku 2024. V příštím roce doběhne dokončení, včetně výměny stavědel v depu Kačerov.
1: Technici výměnu zabezpečovacího systému na Florenci a Vltavské provedou ve dvou etapách. Tu druhou plánují na termín od 4. do 10. července letošního roku. I tehdy by tedy cestující měli počítat s dopravním omezením. Potřebné informace najdou na stránkách dopravního podniku i Pražské integrované dopravy.
0: Říká redaktor Ondřej Mikušek. Ondro, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou a šťastnou cestu.
3: Co se děje v Praze?
0: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno přechodně i zataženo, přehánky se vyskytnou jenom výjimečně. Večer se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty 16 až 18 stupňů Celsia. A povane slabý severozápadní, postupně severní až severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. No a přidáme aktuální dopravní informace. Tady se situace příliš nezměnila. Salmovská ulice v Praze 2 mezi křižovatkami s ulicemi Ječná a Lejpová. Tak tady je omezení kvůli práci na vozovce, které potrvá do 10. května. Problémy máme také v ulici Ostrovského v Praze 5 mezi křižovatkami s ulicemi Radlická a Stroupežnického. Neprojedete tady levým místním pruhem kvůli práci na vodovodním potrubí. Ty práce tady potrvají ještě do 19. května. No a já ještě připojím ulici Saturnova v Praze 22, kde je oprava povrchu vozovky. Objížďka je obousměrně v ulicích Saturnova a Jupiterova, potrvá ještě do dnešní půlnoci. Dobře, dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů.

0: Janet Jackson dospívala, teď nám v uvozovkách zaspívá Monika Vrchotová na rádiu Praha přináší zprávy. Ahoj Mončo.
1: Ahoj, hezké sváteční ráno. Prezident Pavel bude na ranní schůzce s premiérem Babišem mluvit o cestě na summit NATO. Lidé se dnes můžou zdarma podívat do Lichtenštejnského paláce. Čeští hokejisté porazili na švédských hrách domácí výběr 3-1. Dnes se dočkáme slunečních paprsků, postupně bude oblačno až polojasno, jen výjimečně s přeháňkami a s teplotami kolem 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel se už za půl hodiny sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiše tam má doprovodit ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Vyplývá to z rozpisu cest armádních letadel, který schválila vláda. O vedení delegace usiluje prezident, ten ale v seznamu účastníků letu na summit není. Podle Babiše je nelogické, aby prezident do Ankary jel spolu s vládou delegací. Pokud bude vláda Pavlovi v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby. Po schůzce se prezident s premiérem přesunou na pražský Vítkov, kde v 10 hodin začne za účasti dalších politiků a zástupců armády ceremoniál k 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Americký obchodní soud označil plošné 10% clo prezidenta Donalda Trumpa za nezákonné. Trump ho nařídil v únoru, poté co nejvyšší soud Spojených států zrušil předchozí cla z minulého roku. Při zavádění dalšího opatření Bílý dům využil paragraf obchodního zákona, který umožňuje zavést cla v případě velkého a vážného deficitu platební bilance. Podle obchodního soudu ale není využití této normy opodstatněné. Bílý dům se k rozhodnutí zatím nevyjádřil. Lichtenštejnský palác na pražské Kampě se dnes otevře veřejnosti. Barokní budova slouží úřadu vlády k reprezentačním účelům a lidé se dovnitř můžou podívat jen několikrát v roce. Otevřeno bude od 10 do 18 hodin. Poslední komentovaná prohlídka začne v 5 odpoledne. Vstup je zdarma a není potřeba se nikde předem registrovat. Součástí prohlídky je i výstava Dary premiérům, říká mluvčí úřadu vlády Martina Jelínková.
3: Trasa prohlídky vede přes vstupní prostory, reprezentační salonky, zlatý sál, hnědý sál i další historické prostory. Úřad vlády připravil pro letošní návštěvnickou sezonu výstavy, díky níž návštěvníci mají jedinečnou příležitost a zhlédnou více než 130 originálních darů ze 3 desítek zemí světa.
1: V rámci dne otevřených dveří dnes můžete zdarma navštívit také hlavní sál nebo rytířskou síň v Senátu a otevřená bude až do večera i Valdštejnská zahrada. Hokejová reprezentace vyhrála na švédských hrách nad domácími 3-1. Švédové tak poprvé v sezóně evropských turnajů prohráli. Jednou se trefil Christian Reichl, 2 góly dal Michal Kovařčík, včetně toho na konci do prázdné branky. Přesto přiznal, že si představoval jiné utkání.
4: Tak výsledkově asi jo, ale pocitově vůbec. Musím říct, že jsem bojoval sám se sebou. Bylo to pro mě těžký zápas, protože jsem s tím oslovoval jeden trénink. Já jsem rád, že jsem takovou minutu až dostal a vždycky je to lepší, když jste na tom hledě častěji. Ještě teď, když já to potřebuju teď do sebe dostat. Já jsem naposledy hrál zápas před 10 dnama nebo kolik, takže fakt těžký zápas, ale od té druhé třetiny se mi hrálo fakt dobře.
1: V prvním zápase na turnaji porazilo Švýcarsko Finy 5-4 po nájezdech. Právě tyto dva týmy budou soupeřem Čechů ve dvou víkendových zápasech. Páteční ráno je v Praze a okolí provázené zatím zataženou oblohou a ojedinělými přeháňkami. Postupně má mraků ubývat na oblačno až polojasno a teploty, které se teď drží u 9, vystoupí na 16 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Tam je poměrně klid, je svátek, situace je tedy sváteční i ten provoz. Pozor ale na omezení či uzavírky v ulici Olgy Havlové v Praze 3. Máme problém v podobě neprůjezdného pravého jízdního pruhu. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka bez rozlišení vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá ještě dokonce konce července. Pozor také v Evropské ulici v Praze 6 ve směru do centra, kde neprojedete pravým jízdním pruhem. Je to kvůli opravě potrubí a povrchu vozovky. Omezení tady potrvá ještě do 10. května. Jeďte opatrně a přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, máme 5,5 minuty po 8. hodině, užíváme si svátek Den vítězství a před námi je toho v ranní Praze hodně, kromě jiného i muzika, za kterou stojí třeba Clean Candy. Nebo Ema Drobná. Já jsem Vláda Malošík a přeji vám ten nejlepší poslech.

0: V ranní Praze rozpívala Bryan Adams, je 8 hodin 17 minut. Součástí tohoto prodlouženého víkendu jsou i dny otevřených dveří, také třeba dnes v pátek 8. května můžete vyrazit do Senátu. Od 7:30 do 17 hodin si tady máte možnost prohlédnout celý areál kanceláře Senátu. Ve státní svátky 8. května a 28. října se dny otevřených dveří tradičně pořádají i v poslanecké sněmovně, a to od 9 do 16 hodin. Prohlídka začíná u hlavního vchodu v ulici Sněmovní 4. Bez průvodce si můžete projít Tunovský palác a poznat nejdůležitější prostory dolní komory českého parlamentu v současném i historickém kontextu. Navštívit dnes můžete taky Lichtenštejnský palác. Trasa prohlídky v interiéru vede přes Modrý salonek, salonek Kampa, Zlatý sál, Hnědý sál a zahradní salon. Prohlídka končí v zahradě u východu s výhledem na řeku a Karlův most. Zítra, tedy v sobotu, vás pak čeká zahrada Strakovy akademie a v neděli 10. května zase Národní muzeum. Více se rozvíte v odkazech v tipech na prodloužený víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno přechodně i zataženo, přehánky se vyskytnou jen výjimečně. Večer se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty 16 až 18 stupňů Celsia. A povane slabý severozápadní, postupně severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. A také pro vás stále sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor, v Praze 3 v ulici Olgy Havlové. Tady se pracuje na vozovce, neprojedete pravým místním pruhem. Jedním směrem je provoz vedený od ulice Malešická. Objížďka bez rozlišení vede ulicí Olgy Havlové a ulicí na Vackově a omezení v tomto místě potrvá do 31. července. A ještě doplním Evropskou ulici, a to v Praze 6 ve směru do centra. Tady neprojedete pravým jízdním pruhem kvůli opravě povrchu vozovky. V tomto místě omezení potrvá do 10. května. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den prožíváme společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede, a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem. Nalaďte se na Prahu. Rádio Praha na 107,1 FM v multiplexu DAB+ Českého rozhlasu i na praha.rozhlas.cz.

0: Ve studiu Rádia Praha je už opět připravená Monika Vrchotová a přináší zprávy v 8:30.
1: Pěkné ráno. Prezident Petr Pavel každou chvíli na Hradě přijme premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Mají spolu jednat o prezidentově účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře, se kterou ale vláda dosud nepočítá. Větší obchody dnes mají zavřeno. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimku mají obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, lékárny nebo třeba benzinové pumpy. Zámek Konopiště dnes připomíná konec druhé světové války mimořádnými prohlídkami. Jsou zaměřené na dobu, kdy na zámku sídlilo velitelství nacistických jednotek SS. Návštěvníci uvidí dosud nevystavované předměty, které na zámku po Němcích zůstaly, a zároveň se dozví, co naopak zmizelo. Tři americké válečné lodě podle prezidenta Donalda Trumpa úspěšně propluly Hormuzským průlivem. Na síti True Social potvrdil, že se tak stalo pod nepřátelskou palbou. Lodím se ale podle něj nic nestalo. Počet obětí výbuchu v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chunan vzrostl na 37. Uvedla to agentura Nová Čína s tím, že jeden člověk se stále pohřešuje. Sklad s petardami a ohňostroji vybuchl v pondělí. Příčinu exploze dosud úřady neuvedly. Hokejisté Philadelphia s českým brankářem Danielem Vladařem prohráli i třetí zápas čtvrtfinálové série NHL. Flyers podlehli Carolině na domácím ledě 1-4. Pokud Philadelphia neuspěje ani na počtvrté, v playoff skončí. Zatímco teď je v Praze a okolí převážně zataženo a kolem 10 stupňů, postupně se čeká oblačno až polojasno, jen s ojedinělými přeháňkami a s odpoledními teplotami od 16 do 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. Pozor, ve Vinohradské ulici v Praze 10, tady je omezení, probíhají tady stavební práce. Provoz je zachován jedním místním pruhem ve směru z centra i do centra, bez možnosti odbočit na ulici Počernická. Omezení v tomto místě potrvá ještě do 8. července, tak trpělivost. Komplikace, ty máme také v Olšanské ulici v Praze 3, je tam omezení kvůli práci na vozovce na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra. V tomto místě omezení potrvá ještě do 30. června. A já ještě připojím Jičínskou ulici v Praze 3 mezi křižovatkami s ulicemi, respektive s Olšanským náměstím a ulicí Křišťanovou. Pracuje se tady na vozovce, pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru k ulici Vinohradská a omezení tady potrvá do 3. června. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Co jste ochotni udělat, aby se vám splnilo to, po čem nejvíce toužíte? Elizaveta Maximová exceluje v roli herečky toužící po roli v divadelní adaptaci Hitchcockova filmu Psycho. Tragikomický příběh o moci, touze a hranicích, které je člověk ochoten překročit. Nechte se vtáhnout do temného světa showbiznisu i křehké ženské duše. Psychodrama v divadle Viola. Více na www.divadloviola.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Hezké 8. květnové ráno. V příštích minutách vám nabídneme trochu té správné inspirace pro volný čas. A další muziku na Rádiu Praha přidají Miles Smith a Niall Horan. I Kygo a Donna Summer. Přeji vám příjemný poslech.

0: 8 hodin 46 minut Radio Praha, stále s vámi přejeme krásný sváteční páteční den a v páteční ranní Praze teď pro vás máme pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Co se skrývá za hranicemi jedné z nejtajemnějších zemí světa? Jak žijí lidé, jejichž příběhy režim nikdy nechtěl pustit ven? Přesně tohle vám ukáže festival Život za zdmi Severní Korea. Akce vám přinese autentická svědectví severokorejských uprchlíků, kteří riskovali všechno, aby získali svobodu. Hlasy, které měly zůstat umlčeny, teď konečně zazní a poprvé se ukážou i tváře těch, kteří riskovali všechno. Na tenhle festival se vydejte od pátku, a to do Holešovické tržnice. A v poslanecké sněmovně a taky v Senátu bude v pátek den otevřených dveří. Podíváte se tak do běžně nepřístupných prostor, které určitě znáte třeba z televize. Nahlédnete do jednacích sálů obou komor parlamentu a dozvíte se, jaká je jejich historie a jak poslanecká sněmovna a Senát fungují. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem Instagramu. Stačí, když nás začnete sledovat. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno přechodně i zataženo, přehánky se vyskytnou jenom výjimečně. Večer se bude vyjasňovat, teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů Celsia a povane slabý severozápadní, postupně severní až severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. A přidáme také aktuální dopravní informace. Salmovská ulice v Praze 2 mezi křižovatkami ulici Ječná a Lípová. Dejte pozor, probíhají tady práce na vozovce, komplikace potrvají do 10. května. Problémy zůstávají také v ulici Ostrovského mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického v Praze 5. Tady neprojedete levým místním pruhem kvůli práci na vodovodním potrubí. Omezení tady potrvá ještě do 19. května. A já ještě připojím problémy, které máme hlášené v Jičínské ulici, a to mezi křižovatkami Olšanského náměstí a Křišťanovy ulice v Praze 3. Tady se pracuje na vozovce, pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru k Vinohradské a omezení tady potrvá ještě do 3. července. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
4: Rok je náš.

Je 9 hodin, s vámi je Rádio Praha, přejeme nádherný páteční den a máme pro vás další zprávy. Ve studiu už je Monika Vrchotová.

0: Přeji pěkné ráno. Česko si připomíná 81. výročí konce druhé světové války. Praha 1 si nechá vypracovat právní analýzu výsledků auditu o hospodářské a personální situaci v nemocnici na Františku. Hokejista Petr Sikora podepsal nováčkovskou smlouvu v NHL s Washingtonem. Dnes má být v Praze a okolí postupně oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a s teplotami do 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Před 81 lety v Evropě skončila druhá světová válka. Výročí si na pražském Vítkově připomenou tradičně i čeští politici a zástupci armády. Za rezort obrany se ceremoniálu zúčastní ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na pietu dorazí i prezident Petr Pavel spolu s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO, kteří spolu právě teď jednají na Pražském hradě o prezidentově účasti na summitu NATO v Ankaře. Pěta na Vítkově začne v 10 hodin. Zastupitelé Prahy 1 projednali výsledky externího forenzního auditu nemocnice na Františku. Městská část ho zadala v lednu po rezignaci bývalého ředitele zařízení Davida Erharta, kterého obvinila část zaměstnanců ze zneužívání funkce. Erhart jejich nařčení označil za nepodložená. Audit měl prověřit hospodaření i vnitřní procesy nemocnice. Podle radního pro zdravotnictví městské části Michala Millera z ODS musí výsledky ještě prověřit právě firma.
2: Ten audit měl na to relativně málo času. Nejsem úplně přesvědčený o tom, že vlastně ten audit potvrdil všechno, co v těch médiích zaznělo. Jsou tam na místě důvodné obavy a i audit nám doporučil, aby jsme si to nechali prověřit a v návaznosti na to přijmout opatření ve vztahu i konkrétním osobám, pokud se ukáže, že ta zjištění jsou pravdivá.
0: Pražský magistrát nechá obnovit sochy na ze staroměstského Orloje. Restaurátoři v pondělí sejmou 4 sochy ze spodní řady a odvezou je do dílen. Kvůli tomu se Orloj v pondělí na několik hodin zastaví. Po navrácení těchto soch bude následovat oprava dalších 4 v horní řadě. Ty by se měly na Orloje vrátit v říjnu. Pražský magistrát podle mluvčího Víta Hofmana za práce zaplatí 367 tisíc korun bez DPH. Rusko podle ukrajinského prezidenta v noci pokračovalo v útocích navzdory příměří, které sama Moskva vyhlásila. Volodymyr Zelenský řekl, že ruská armáda od půlnoci ostřelovala ukrajinské pozice na frontě a vysílala drony. Ukrajina podle něj na útoky odpovídá. Ruské úřady tvrdí, že protivzdušná obrana od dnešní půlnoci sestřelila 264 ukrajinských dronů. Hokejista Petr Sikora podepsal 3letou nováčkovskou smlouvu s klubem NHL Washington Capitals. 20-letý útočník bude bojovat o místo v prvním týmu. Teď je s reprezentací na švédských hrách a přiznal, že zahrát si rovnou NHL bude těžké.
3: To by možná sci-fi, ale určitě se budu snažit co nejvíc tam bojovat, ukázat se co v nejlepším světle a taková asi nejreálnější představa je, že na farmu asi by to směřovalo. Doufám, že mi to bude sedět menší hřiště, víc soubojů, takže určitě to bude náročnější, musím se dobře připravit a myslím si, že by mi to mohlo ještě více sedět.
0: Sikora pomohl k vítězství českých hokejistů na švédských hrách nad domácími 3-1. Zítra se národní tým střetne ještě s Finskem a v neděli se Švýcarskem. Sváteční pátek bude v Praze a okolí provázený oblačnou až polojasnou oblohou. Teď ještě je zataženo, přeháňky se dnes vyskytnou jen ojediněle a večer se pak bude vyjasňovat. Teploty, které se teď drží u desítky, odpoledne vystoupí na 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Tak a my pro vás máme aktuální dopravní informace. Začneme na D11 na 13. a 5. až 13. kilometru ve směru od Jaroměře do Prahy. Dejte pozor, je tam odstavené porouchané osobní auto. Komplikace máme také v Praze, například v Praze 10 ve Vinohradské ulici. Tady je omezení, probíhají tady stavební práce. Provoz je zachován jedním místním pruhem ve směru z centra i do centra bez možnosti odbočit na ulici Počernic. Opatrně také na dalších místech, například Výčínské ulici v Praze 3 mezi křižovatkami Olšanského náměstí a Křišťanovy ulice. Tady probíhají práce na vozovce, pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru k Vinohradské a v tomto místě počítejte s omezením do 3. července. A dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné páteční jitro. Dnes je 8. května a co nejzajímavějšího toto datum zaznamenalo ve své historii, připomene za okamžik Petr Jungmann. A svůj song mají pro vás v ranní Praze taky Martin Garrix a Donna Lewis. A taky Melanie Fiona. Je 9 hodin 6 minut, přeji vám nerušený poslech.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Je pátek 8. května, státní svátek, den vítězství.
3: The flags of freedom fly all over Europe.
2: V roce 1945 skončila v Evropě nejhorší válka lidských dějin. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal už 7. května generál Alfred Jodl s tím, že v platnost vstupuje 8. května ve 23 hodin středoevropského času. Tehdy Hitlerův nástupce Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Americký lékárník John Pemberton prodal před 140 lety v roce 1886 v americké Atlantě poprvé svůj bylinkový sirup, který měl léčit bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek. Základem byly lístky koky a kofein z ořechů kola. Po nich dostal lektvar později své jméno Coca-Cola. Loni zemřel Jiří Bartoška.
4: I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.
5: Abemus papam.
2: Jen o několik hodin později konkláve kardinálů zvolila nového papeže.
5: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinálem prebost.
2: Druhý den volby se nad Sixtínskou kaplí objevil bílý kouř a novým 267. pontifikem se stal Američan Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev 14.
5: Leonem decimum quartum.
2: Britský dokumentarista, autor vynikajících přírodopisních snímků se David Attenborough má dnes požehnané z té narozeniny. A já přeju hezký sváteční den.
6: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno přechodně i zataženo, přehánky se vyskytnou jen výjimečně. Večer se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů Celsia. A povane slabý severozápadní, postupně severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. No a nevynecháme ani aktuální dopravní informace, jak to vypadá v Praze a okolí, tak začneme tím okolím. Na D11 mezi 13. a 5. a 13. kilometrem dejte pozor na odstavené porouchané osobní auto, tedy ve směru od Jaroměře do Prahy. Komplikace máme taky v Salmovské ulici v Praze 2 mezi křižovatkami ulic Ječná a Lipová. Tady se pracuje na vozovce, je tady omezení a potrvá do 10. května. V ulici Ostrovského máme problémy mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického. V tomto místě se jedná o Prahu 5. Neprojedete tady levým místním pruhem kvůli práce na vodovodním potrubí. Omezení by tady mělo trvat do 19. května. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Topíte se v reklamách.

0: Je téměř 9:30, s vámi Rádio Praha, teď se zprávami, které přináší Monika Vrchotová.
1: Hezké sváteční dopoledne. Premiér Andrej Babiš z ANO přišel dnes za prezidentem Petrem Pavlem na Pražský hrad se zhruba čtvrthodinovým zpožděním. Oba politici jednají o účasti prezidenta na summitu NATO v Ankaře, se kterou vláda nepočítá. Po schůzce zamíří na Pražský Vítkov na ceremoniál k 81. výročí ukončení druhé světové války v Evropě. V Praze nejezdí metro na části linky C v úseku z Kobylis na Pražského povstání. Musí cestující využívat náhradní autobusovou dopravu. Technici vyměňují zabezpečovací zařízení trati. Výluka potrvá do nedělního večera. Lékaři letos do konce dubna evidují 10 případů klíšťové encefality, jde o 4 méně než za stejné období loni. Podle Státního zdravotního ústavu za první 4 měsíce zachytili také přes 1800 případů lymské boreliozy. Vzhledem k předpovědi počasí aktivita klíšťat v příštích dnech poroste. Belgický premiér Bart De Wever dnes navštíví Česko. V Kramářově vile v Praze ho přijme předseda české vlády Andrej Babiš z ANO. Jednat spolu budou třeba o rozvoji hospodářských a průmyslových vztahů, obranné spolupráci nebo energetické bezpečnosti. Odpoledne se De Wever sejde taky s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Britský přírodovědec, spisovatel a filmař David Attenborough slaví sté narozeniny. Je jedním z nejznámějších světových popularizátorů vědy. Stojí například za seriály Život na zemi nebo Modrá planeta. Attenborough tvořil hlavně pro britskou veřejnoprávní stanici BBC, kam nastoupil po studiu na Cambridgeské univerzitě. Jeho filmy k televizním obrazovkám přilákaly miliony lidí po celém světě. Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním svazům, aby zrušili omezení pro start běloruských sportovců. Ta platí od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, ve které je Bělorusko spojencem Ruska. Pokud budou jednotlivé sportovní federace souhlasit, Bělorusové budou moct reprezentovat pod vlastní vlajkou i hymnou. Omezení pro ruské sportovce zůstávají platná. Zatažená obloha se má postupně protrhávat. Odpoledne už se v Praze a okolí dočkáme sluníčka, bude oblačno až polojasno, jen výjimečně s přeháňkami a teploty se vyšplhají na 16 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. Začneme D11 mezi 13. a půltým a 13. kilometrem ve směru od Jaroměře do Prahy. Dejte pozor na odstavené porouchané osobní auto. Komplikací je ale víc, například v Vinohradské ulici v Praze 10. Tady je omezení kvůli stavebním pracem. Provoz je zachován jedním místním pruhem ve směru z centra i do centra bez možnosti odbočit na Počernickou ulici. Omezení v tomto místě potrvá ještě do 8. července. Připojím taky komplikace, které máme v Salmovské ulici v Praze 2 mezi křižovatkami ulic Ječná a Lipová. Je tady omezení kvůli práci na vodovodním potrubí a potrvá do 10. května. A v ulici Ostrovského mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického v Praze 5 dejte pozor, neprojedete tady levým místním pruhem kvůli práci na vozovce, která potrvá do 19. května. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hostem pořadu K věci bude místostarostka Prahy 8 a senátorka Vladimíra Lotková. Štěpánka Duchková se jí zeptá, jak je Praha připravena na stárnutí populace a také na novinky v oblasti terénní služby pro seniory. K věci Štěpánky Duchové. Dnes v 18.45 na Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Hezké páteční ráno vám všem. Údajný bossing a zneužívání funkce bývalého ředitele pražské nemocnice na Františku Davida Erharta řešil externí audit. Ten zadala městská část v lednu po obvinění některých zaměstnanců zařízení. Za chvíli si k tomu řekneme víc a na Rádiu Praha vás čeká i Dua Lipa. Nebo Sam Fender a Olivia Dean. 9 hodin 34,5 minuty. Přeji vám vydařený den a pohodový poslech.

0: Tak tohle byla Eva Max na Rádiu Praha. Je 9 hodin 45,5 minuty, přejeme krásný a dnes taky sváteční den. Vedení Prahy 1 nechá zpracovat právní analýzu výsledků externího auditu o situaci v nemocnici na Františku. Ten zadala městská část v lednu po rezignaci bývalého ředitele Davida Erharta, kterého obvinila část zaměstnanců ze zneužívání funkce. Šetření mělo prověřit hospodaření i vnitřní procesy zařízení.
1: Podle některých zaměstnanců nemocnice bývalý ředitel David Erhardt se mimo jiné dopouštěl bossingu a nebo třeba zaměstnával a platil lékařku, která do nemocnice nedocházela. Proti obviněním se bývalý ředitel ohradil.
2: Jednoznačně odmítám, že by docházelo k odnášení jakéhokoliv materiálu či léčiv ze zásob nemocnice do mé soukromé ambulance. Rozhodně prohlašuji, že nikdy nedocházelo k vyplácení zaměstnanců mé ambulance mimořádné výplaty dle uzavřených pracovních smluv a mzdových výměrů. Dalším nepodložením obvinění byl bossing vůči spolupracovníkům.
1: Hájil se na lednovém zastupitelstvu Prahy 1 nedlouho po své rezignaci David Erhardt. Obvinění zaměstnanců podle opozičního zastupitele Jonáše Felkla z Praha sobě externí audit potvrdil.
3: Jsou to závažné problémy, kterými se ztrácely veřejné peníze, a dalším aspektem je to, že vedení naší městské části o tom problému měli informace už od roku 2023 a za nás prostě neudělali nic velkého pro to, aby ty problémy byly vyřešeny.
1: Radní pro zdravotnictví Michal Miller z ODS říká, že výsledky auditu musí ještě zkontrolovat právní firma.
4: Ten audit měl na to relativně málo času. Nejsem úplně přesvědčený o tom, že vlastně ten audit potvrdil všechno, co v těch médiích zaznělo. Jsou tam na místě důvodné obavy a i audit nám doporučil, aby jsme si to nechali prověřit a v návaznosti na to přijmout opatření ve vztahu i konkrétním osobám, pokud se ukáže, že ta zjištění jsou pravdivá.
1: Městská část by měla do léta vyhlásit výběrové řízení na nového ředitele nemocnice. Ten by měl nahradit současného ředitele Jana Dubna, který je ve funkci dočasně. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno přechodně i zataženo. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně. Večer se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů Celsia. A povane slabý severozápadní, postupně severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. A na silnicích stále opatrně, komplikace zůstávají v ulici Olgy Havlové v Praze 3. V katastru, tedy v Praze, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Provoz je vedený jedním jízdním směrem od ulice Malešická. Objížďka bez rozlišení vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Připojím také Evropskou ulici v Praze 6 ve směru do centra, tam neprojedete pravým místním pruhem kvůli opravě povrchu vozovky. Ta oprava potrvá ještě do 10. května. A ještě Jičínská ulice mezi křižovatkami Olšanského náměstí a Křišťanovy v Praze 3. Tady se pracuje na vozovce, pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru k ulici Vinohradské. Omezení potrvá do 3. července. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Páteční ráno je pomalu za námi, ale už teď se můžete těšit na dopoledne s Vojtou Přívětivým za mikrofonem. Vydařený den a stále nerušený poslech vám na Rádiu Praha přeje Vláďa Malošík.
6: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
7: Pražský update.

0: pátek 8. května Praha vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Monika Vrchotová. Hezké dopoledne.
1: Ahoj, pěkné dopoledne.
0: Je 10 hodin.
1: Prezident a premiér se ohledně české delegace na summitu NATO opět neshodli. Praha posiluje kybernetickou bezpečnost počítačových systémů. Ve finále Evropské ligy se utkají fotbalisté Freiburgu a Aston Villa. Dnes má být postupně oblačno až polojasno, jen s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 18 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře nepojede. Prezident to řekl po dnešní schůzce s premiérem Babišem. Ten po schůzce s prezidentem nevystoupil. Podle prezidenta Babiš jako důvod uvedl názorový nesoulad mezi hlavou státu a vládou kvůli plnění závazků vůči NATO. Podle prezidenta Pavla je ale situace jiná a summitu se chce i nadále zúčastnit.
3: Já proto i nadále budu trvat na tom, abych se v duchu dosavadních zvyklostí zúčastnil summitu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států.
1: Využití kompetenční žaloby vidí Pavel až jako poslední možnost. Zváží ji, pokud nebude součástí delegace. Vláda bude o jejím složení rozhodovat v červnu. Prezident i premiér po schůzce zamířili na pražský Vítkov, kde právě začíná slavnostní ceremoniál k 81. výročí ukončení druhé světové války v Evropě, kterého se účastní i další politici a zástupci armády. Pražský magistrát nechá lépe zabezpečit počítačové systémy. Za více než 43,5 milionu korun pořídí program na analýzu a sběr dat při kyberútocích a dalších podobných hrozbách. Rozhodli o tom radní hlavního města. Získaná data umožní lepší ochranu IT programů, počítačů, úředníků a datových serverů. Modernější zabezpečení získají kromě magistrátu taky všechny městské části, uvedl mluvčí Prahy Vít Hofman.
4: Hlavní město pokračuje v systematice posilování ochrany svých IT systémů, ale i sítí městských částí. Jedná se totiž o důležitý krok ke zvýšení odolnosti vůči novým hrozbám a obecně ke zlepšení zabezpečení služeb, na které se Praha a její obyvatelé každý den spoléhají.
1: Slovensko dnes ruší dvojí ceny nafty. Opatření zavedla vláda v březnu. Znamenalo to, že řidiči aut s cizí poznávací značkou zaplatili za naftu víc než šoféři se slovenskou SPZ-kou. Bratislava tak reagovala na zdražování ropy kvůli americko-izraelské válce s Íránem. Krok ale kritizovala Evropská komise s tím, že dvojí ceny jsou diskriminační a odporují evropskému právu. Golman Lukáš Horníček se s fotbalisty Bragy do finále Evropské ligy nedostal. V semifinálové odvetě portugalský klub podlehl v Německu Freiburgu 1-3. První utkání skončilo 2-1. Druhým finalistou je Aston Villa, která v anglickém souboji po úvodní porážce 0-1 doma vyhrála na Nottingham Forest 4-0. Souboj o trofej Evropské ligy je na programu 20. května v Istanbulu. Ve finále konferenční ligy se o 7 dní později v Lipsku utkají Rayo Vallecano a Crystal Palace. 8. květen slibuje sluneční paprsky, teď je ještě v Praze a okolí převážně zataženo. Přes den má být ale oblačno až polojasno, jen ojediněle s přeháňkami a teploty, které se teď pohybují kolem 11 stupňů, se dostanou k 16 až 18.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a pojďme ještě na silnice. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále pomalejší provoz před omezením na mostě Šmejkalka. Brzdí se do zastavení na 20. kilometru. Asi 10 minut se pak jede pomalej do zúžení na kilometru 24. A na silnici 38 z Jihlavy směrem do Kolína před Čáslaví se srazila dvě osobní auta. Zdržení směrem do centra Čáslavy asi 5 minut. Jinak Prahu projíždíme plynule a v centru města je to bez komplikací, bez kolon i bez dopravních nehod. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré sváteční dopoledne, vám přeje Vojtěch Přívětivý. Možná dnes máte volno, nevíte, co podniknout. V tom případě s námi určitě zůstaňte, protože pro vás budeme mít pár tipů. Zazní ale taky spousta muziky, připravená Lady Gaga. taky Alex Warren. A na samotný začátek naší dnešní první společné hodiny skupina opět a Radeček. 10 hodin, 5 minut, pátek 8. května. Hezký poslech.

0: Stretching. Šaňa Twain, posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha 10 hodin na 15 minut, to je aktuální čas. Děkujeme, že 8. květen trávíte s námi. Jestli nicméně ještě nemáte plány na ten dnešní den, tak doporučuji například vyrazit na dny otevřených dveří, například do Senátu nebo do Poslanecké sněmovny. Otevřen bude taky Lichtenštejnský palác. Připomínám také, že ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě Praha můžete opět divovat nejrůznější druhy exotických motýlů. A ta výstava potrvá až do 17. května. No a mám tady i tip na zítřek a na neděli. Přehlídka inovátorů a vynálezců Maker Faire Prague tentokrát zamíří na výstaviště Praha. Sejdou se tu profesionálové, kutilové, designéři, programátoři a jejich fanoušci. Další tipy a podrobnosti k těm zmíněným najdete na našem webu praha.rozhlas.cz. Jak to vypadá na silnicích? Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále pomalejší provoz před omezením na mostě Šmejkalka. Brzdí se do zastavení na 20. kilometru asi 10 minut, se pak jede pomalej do zúžení na kilometru 24. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Úvaly na 14,5 kilometru stojí neoznačené osobní auto a je poměrně silný provoz a hlásíte nám taky kolonu na jižní spojce. Silným provozem se popojíždím a po Lanovém mostě zdržení kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Pražákům je hej.
2: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
3: Pražákům je hej.
2: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Před 50 vteřinami bylo 10:30 a tady jsou krátké zprávy s Monikou Vrchotovou.
1: Pěkné dopoledne. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se ani dnes ohledně složení české delegace na summitu NATO neshodli. Premiér Babiš dál trvá na tom, že by prezident neměl být její součástí. Petr Pavel po schůzce uvedl, že i přesto plánuje do Ankary jet. Oba politici se teď na pražském Vítkově připomínají 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Slavnostního ceremoniálu se účastní také další politici a představitelé armády, včetně náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů se dnes v Berlíně sejde se svým německým protějškem Johannem Wadefulem. Podepíší spolu mimo jiné memorandum o pokračování činnosti česko-německého fondu budoucnosti až do roku 2037. Macinka taky položí květiny u památníku v bývalé věznici Plecnze, ve které za války přišlo o život přes 600 Čechoslováků. Po výbuchu sopky na východě Indonésie zemřeli 3 turisté, po dalších nejméně 10 záchranáři stále pátrají. Mezi oběťmi jsou podle tamní policie 2 občané Singapuru. Podle indonéské televize Kompas byl po erupci sopky na ostrově Halmanera vidět kouř, který stoupal až 10 kilometrů do vzduchu. Olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Martin Fuchsa vstoupil do nové sezony světového poháru výhrou v rozjížďce na kilometrové trati. Kolem poledného tak v Maďarsku čeká ještě semifinále. Obloha nad Prahou dnes bude zatažená až oblačná, jen výjimečně se ještě objeví přehánky a teploty vystoupí na 15 až 17 stupňů, teď je kolem 11.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále pomalejší provoz před omezením na mostě Šmejkalka, brzdí se do zastavení na 20. kilometru asi 10 minut, se pak jede pomalej do zúžení na kilometru 24. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Úvaly na 14,5 kilometru stojí neoznačené osobní auto a je poměrně silný provoz a kolona stále na jižní spojce. Silným provozem se popojíždí po Lanovém mostě směrem k Europarkům, zdržení kolem 10 minut a kratší zdržení i přímo u Europarku směrem k D10. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dnes večer v České televizi. ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, pokračuje sváteční dopolední vysílání Rádia Praha, je 8. května, dnes si připomínáme 81 let od konce druhé světové války v Evropě. Už tradičně se v tento den sešli u Národního památníku na pražském Vítkově pamětníci konfliktu, ale taky nejvyšší političtí a armádní představitelé Česka. Na pražský Vítkov se společně vydáme už za chvíli, živě a do té doby další muzika, třeba Alex Warren, hezký poslech přejeme. How

0: Alex Hepburn, posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha za 10.11, to je aktuální čas. Připomínka 81 let od konce druhé světové války v Evropě se letos už tradičně koná na pražském Vítkově. U Národního památníku se sešli nejvyšší ústavní činitelé, včetně prezidenta Petra Pavla a také zástupci armády nebo válečných veteránů. Pětní akt a slavnostní nástup začal v 10 hodin a náš redaktor Vít Andrle nám popsal, že k památníku už položili věnce nejvyšší představitelé státu, mezi nimi právě i prezident, který tu měl i krátký projev. Věnce ale položili taky premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a předsedové obou komor parlamentu Miloš Vystrčil z ODS a Tomio Okamura z SPD. Účastní se taky ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a náčelník generálního štábu armády Karel Řehka. Dorazili ale taky někteří pamětníci druhé světové války a stovky dalších lidí. Tím ale ten dnešní slavnostní program nekončí a prezident Petr Pavel se po programu na Vítkově s dalšími státníky přesune na Pražský hrad, kde hlava státu v poledne jmenuje generály, jako už tradičně 8. května. A pokud jde o další akce při příležitosti konce druhé světové války v Evropě, tak třeba lidé můžou navštívit obě komory parlamentu, které mají až do 5 hodin odpoledne den otevřených dveří. Veřejnosti se až do 18 hodin otevřel taky Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který úřad vlády využívá k reprezentačním účelům. No a jak to vypadá na pražských silnicích? Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále pomalejší provoz před omezením na mostě Šmejkalka. Brzdí se do zastavení na 20. kilometru. Asi 10 minut se pak jede pomalej do zúžení na kilometru 24. A kolona stále na jižní spojce. Silným provozem se popojíždí po Lanovém mostě směrem k Europarku. Zdržení kolem 10 minut a kratší zdržení i přímo u Europarku směrem k dálnici D10. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: 8. května Praha vysílá zprávy, připravila je kolegyně Monika Vrchotová. Hezké dopoledne.
1: Přeji vám klidné dopoledne.
0: Bude 11 hodin.
1: Prezident s premiérem se ohledně summitu NATO neshodli. Pavel zatím žalobu nechystá. Obě komory parlamentu mají den otevřených dveří. Lidé se zdarma dostanou do běžně nepřístupných prostor. Hokejová reprezentace poprvé v sezóně vyhrála nad Švédy a dnes má v Praze a okolí převládat zataženo až oblačno s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se opět neshodli na složení delegace na summit NATO. Pavel to oznámil po jejich dnešní společné schůzce na Pražském hradě. Babiš stále trvá na tom, že by prezident neměl být součástí delegace. Pavel ale přesto plánuje do Ankary jet a zúčastnit se zejména neformální večeře a debat o bezpečnosti. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Kompetenční žalobu vidí až jako poslední možnost. Zváží ji, pokud nebude součástí delegace. O jejím složení vláda rozhodne v červnu. Letuška hospitalizovaná v nizozemském Amsterdamu s příznaky hantaviru má negativní testy, uvedla to Světová zdravotnická organizace. Na palubě letadla společnosti KLM se předtím letuška dostala do kontaktu s 69-letou ženou, která později v Jihoafrické republice na hantavirus zemřela. Žena byla se svým manželem na výletní lodi v Atlantiku, na které nákaza propukla. Tři cestující z lodi už na infekci zemřeli. Po vypuknutí nákazy z výletní lodi vystoupilo na ostrově Svatá Helena asi 40 lidí z 12 různých zemí. Všechny už se podařilo kontaktovat. Loď teď míří ke Kanárským ostrovům. Na palubě zůstává podle agentury AFP kolem 150 lidí. Lidé se dnes zdarma dostanou do běžně nepřístupných míst Senátu a poslanecké sněmovny. Obě komory parlamentu mají na dnešní svátek den otevřených dveří. Třeba v Senátu uvidí návštěvníci několik historických prostor, mimo jiné hlavní sál, rytířskou síň nebo mytologickou chodbu, říká mluvčí Senátu Andrea Kubová.
3: Návštěvníci si také můžou prohlédnout jednací sál, kde zasedají senátorky a senátoři na pravidelných schůzích. Senát si letos připomíná 30 let od svého ustavení. Po celém areálu Senátu proto bude k vidění několik tematických výstav o historii horní komory.
1: Otevřená bude taky až do večera Valdštejnská zahrada a lidé můžou dnes navštívit i Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě. Čeští hokejisté ukončili Švédům sérii výher ve všech dosavadních zápasech evropských turnajů. Národní tým porazil domácí na úvod švédských her 3-1. Dvě branky dal Michal Kovařčík, jednu Kristian Reichl. Trenérský tým musel změnit přípravu na zápas, protože ve čtvrtek přišla reprezentace o trénink kvůli díře v ledu. Pokračuje hlavní kouč Radim Rulík.
4: Jsme dali systémové věci do rozbrusení. I jsme si udělali takový video s hráčima, podívali jsme se na pár situací, jak se na to nachystat. Hlavně na to velký hřiště, protože Švédové přehrávají strana. Hrajou na to, že ty hráči se nepřemístí správně a nerozeberou si správně ten prostor po tom přehrání.
1: Na turnaji bude hrát Česko ještě v sobotu proti Finsku a v neděli se Švýcary. Na zatažené obloze má postupně ubývat mraku až na oblačno. Přehánky se objeví jen výjimečně a odpolední teploty se budou pohybovat mezi 15 a 17 stupni. Zítra už by mělo být v Praze a okolí slunečno, přechodně se zvětšenou oblačností a s teplotami kolem 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále pomalejší provoz před omezením na Šmejkalce. Brzdí se do zastavení na 20. kilometru asi 10 minut, potom jede pomaleji do zúžení na kilometru 24. A připomínáme taky stále trvající kolonu na jižní spojce. S silným provozem se popojíždí po Lanovém mostě směrem k Europarku a zdržení kolem 10 minut, kratší zdržení, vás potom čeká i při průjezdu kolem Europarku směrem k dálnici D10. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 11 hodin a 4 minuty, to je aktuální čas a taky čas, kdy pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. V něm pro vás i v další hodině máme skvělou muziku, zazní skupina One Republic. Nebo Selena Gomez, taky Artemas. No a mluvit budeme třeba o tom, že linka C dostává nové zabezpečení. Metro z Kobylis na Pražského povstání proto až do neděle nejezdí. Podrobnosti za pár minut. Hezký poslech, přeju i těch přívětivý.

0: skupinu R.E.M. jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že ho posloucháte. No a počítejte s tím, že v Praze nejezdí metro na části linky C. Technici totiž vyměňují zabezpečovací zařízení trati. Dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou a tramvajovou dopravu. Autobusy XC nahrazují celý úsek výluky z Kubilis na Pražského povstání, kromě stanice nádraží Holešovice. Od něj jezdí linka XC1. Cestující mohou využít také tramvaj číslo 36, která projíždí třeba přes Masarykovo nádraží, Václavské náměstí a končí ve vozovně Pankrác. Technici výměnu zabezpečovacího systému na Florenci a Vltavské provedou ve dvou etapách. Tu druhou plánují na termín od 4. do 10. července letošního roku. I tehdy by tedy cestující měli počítat s omezením. Více informací tradičně na webu dopravního podniku a také na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a pojďme ještě na silnice. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna je silný provoz, nejprve na výjezdu z Prahy. Pomalej se jede od Pražského okruhu z 12. kilometru až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru, zdržení 20 minut. A kolona stále na jižní spojce, silným provozem se popojíždí po Lanovém mostě směrem k Europarku, zdržení kolem 10 minut, kratší zdržení vás pak čeká i přímo na průjezdu kolem Europarku směrem k dálnici D10. No a připomenu taky lehké zdržení v popojíždějící koloně v Bělohorské směrem k letišti. Zdržení i tady kolem 5 až 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dejte si viny.

0: Eva Farna a Miraj dozněly ve vysílání Rádia Praha. Minuta po půl dvanácté, krátké zprávy a Monika Vrchotová.
1: Hezké dopoledne. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se opět neshodli na složení delegace na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše by Pavel neměl být její součástí, prezident se ale dál chce summitu zúčastnit. Politici i zástupci armády si na pražském Vítkově připomněli 81. výročí konce války. Na dvoře Národního památníku položili věnce připomínající válečné padlé. Prezident Pavel v projevu označil druhou světovou válku za nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva a varovné svědectví. Praha 3 chce opravit dětské hřiště v Křivé ulici. Dělníci by měli celý prostor zvětšit a přidat nové herní prvky. Projekt také počítá s úpravou povrchů a výsadbou nové zeleně. Práce by měly stát 3 miliony a 300 tisíc korun. Mezinárodní federace novinářů odsoudila navrhovaný zákon o změně financování veřejnoprávních médií v Česku. Podle ní plánované změny nejsou v souladu s evropskými pravidly a ohrožují nezávislost veřejnoprávních médií. Delegáti se na tom shodli na STEM zasedání kongresu Mezinárodní federace novinářů v Paříži. Zpěvačka Shakira vydá oficiální píseň pro letošní mistrovství světa ve fotbale. Oznámila to na sociálních sítích. Single s názvem Dai Dai vyjde příští týden ve čtvrtek 14. května. 49-letá umělkyně původem z Kolumbie už naspívala píseň Waka Waka pro fotbalový šampionát v Jihoafrické republice v roce 2010. A po 14. hodině začne v bulharském Nesebaru cyklistické Giro d'Italia. Na startu 109. ročníku italské Grand Tour budou tři Češi, Jan Hirt, který pojede už po deváté, a debutující bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí. Dnes je v Praze a okolí zataženo až oblačno, výjimečně s přeháňkami. Odpolední teploty se budou pohybovat v rozmezí od 15 do 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna je silný provoz. Na výjezdu z Prahy se jede pomaleji od pražského okruhu z 12. kilometru až do omezení na mostě Šmejkalka na kilometru 23. Zdržení 20 minut. Kolona na jižní spojce už je o něco kratší, popojíždí se po Lanovém mostě směrem k Europarku, zdržení ale maximálně kolem 5 minut. No a zdržení vás čeká taky v Bělohorské a směrem k letišti Václava Havla kolem zastávky Bělohorská, kolem zastávky Vypich. Se projíždí kolem 5 až 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Její láskou jsou tramvaje. Jak ty moderní, které řídí, tak historické v muzeu MHD, kde pracuje. Není jen řidičkou a usměvavou autorkou populárního deníku Tramvajačky. Zvládla se poprat s osudovými ranami a nabrat sílu pro další cestu životem. Do pořadu Až na dřeň přijde Karolína Hubková. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobré dopoledne, 11 hodin 34 minut, to je aktuální čas, taky čas, kdy pokračuje dopolední Praha. Jak už v našem vysílání zaznělo, dnes můžete navštívit Lichtenštejnský palác na pražské Kampě. Úřad vlády tam totiž pořádá den otevřených dveří a na místě my i náš reportér už za chvíli se s ním spojíme. Do té doby třeba One Republic nebo Devheart. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Dermot Kennedy dozněl v dopoledním vysílání Rádia Praha 11:45, aktuální čas. Děkujeme, že posloucháte. Veřejnosti se dnes otevřel běžně nepřístupný Lichtenštejnský palác na pražské Kampě. Úřad vlády tam při příležitosti státního svátku totiž pořádá den otevřených dveří. Budovu se můžete projít s průvodcem. Uvidíte taky výstavu protokolárních darů pro české premiéry. A my už jsme ve spojení s naším reportérem Richardem Vepsem. Richarde, zdravím tě, hezké dopoledne.
1: Hezký den. Lidé tady na pražské Kampě před Lichtenštejnským palácem čekali ještě před jeho otevřením. Zájemci v jedné z vládních budov uvidí různé reprezentační prostory, místnosti určené pro jednání nebo přijímání zahraničních návštěv a podívají se také do zahrady paláce. Já jsem si to tady také prošel s průvodcem a zabere to asi 3/4 hodiny. Dveře Lichtenštejnského paláce jsou dnes pro veřejnost otevřené do 18 hodin. Poslední návštěvníci ale musí přijít hodinu předem. Nemusí nic platit ani se předem objednat.
0: Jak už jsem zmínil, pro návštěvníky Lichtenštejnského paláce je připravená taky výstava s názvem Dary premiérům. Co na ní lidé uvidí?
1: Na výstavě uvidí lidé přes 130 předmětů ze 30 zemí světa, které za posledních 11 let dostali čeští premiéři. Je mezi nimi třeba soška masajského bojovníka a hlava lva z Keni, rituální nádoba z Číny nebo hedvábné šály z Japonska. Výstava je rozdělena do 4 částí podle kultur a diplomatických momentů. Úřad vlády ji tady v Lichtenštejnském paláci zpřístupnil v březnu.
0: Ty už si to zmínil taky, a nicméně k čemu vlastně Lichtenštejnský palác běžně slouží?
1: Lichtenštejnský palác je jednou z reprezentačních budov úřadu vlády. Během státních návštěv tady můžou být ubytované hlavy států. V minulosti tu byl například španělský král Juan Carlos, japonský císař Akihito nebo britská královna Alžběta II. Kromě toho se v barokním paláci konají různé porady, semináře nebo odborné konference. Svůj název má budova po rodu Lichtenštejnu, který byl jedním z její majitelů. Zmíním také, že lidé dnes můžou navštívit i jiné běžně nepřístupné budovy, ať už jde například o sídlo Senátu nebo poslanecké sněmovny.
0: To byl náš reportér Richard Webs. Richard, díky, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: A pojďme se ještě podívat na silnice. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále silný provoz. Na výjezdu z Prahy se jede pomalej od pražského okruhu z 12. kilometru až do omezení na mostě Šmejkalka na kilometru 23. Zdržení kolem 20 minut. Dobré zprávy z jižní spojky. Kolona na Lanovém mostě už je průjezdná, nebo Lanový most je průjezdný bez komplikací a bez zdržení. Zdržení ale stále trvá na Bělohorze v Bělohorské na Vypichu. A zdržení kolem 5 až 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha, minutu před 12. hodinou vám nabízíme polední zprávy. Monika Vrchotová je s nimi ve studiu. Hezké poledne.
1: Příjemné poledne. Premiér Babiš dál trvá na tom, že prezident na letní summit NATO v Ankaře nepojede. Trolejbusy Bozankaja pro Prahu už mají povolení, musí se ale ještě odstranit závady. Na tenisovém turnaji v Římě se dnes představí čtveřice českých zástupců a odpoledne bude v Praze zataženo až oblačno, výjimečně s přeháňkami a s teplotami kolem 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se znovu neshodli na tom, kdo bude Česko zastupovat na letním summitu NATO. Vládní delegace prezidenta v Ankaře nechce. Pavel to řekl po dnešní schůzce na Pražském hradě. On sám ale s účastí dál počítá a trvá na ní.
3: Podle prezidenta Babiš uvedl jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím Pavel nesouhlasí.
4: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
3: Babiš na schůzku přijel se zpožděním. Po jednání odešel zadním vchodem. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO má vláda právo rozhodnout, kdo se summitu zúčastní.
5: Plnou odpovědnost nese vláda. Máme zde parlamentní, nikoliv prezidentský systém a vláda má plně v kompetenci veškeré plány. Vyplývající mimo jiné i z cílu NATO.
3: Pokud prezident nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Podle Pavla jde ale o poslední možnost. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Pražský dopravní podnik už má v garážích prvních 30 trolejbusů dodaných tureckou firmou Bozankaja. 7 z nich už má všechna povolení pro provoz, jak ale uvedl mluvčí podniku Daniel Šabík. Dodavatel ještě pracuje na odstranění závad a nedodělku, které je potřeba dořešit před nasazením do provozu. Turecké trolejbusy budou jezdit na nových linkách, které vzniknou elektrifikací autobusů s čísly 131, 137 a 176. Celkem má turecká společnost dodat Praze až 70 nízkopodlažních trolejbusů v hodnotě přes miliardu korun. Policie ve městě Sinzig na západě Německa obklíčila banku, ve které se zřejmě ukrývá několik ozbrojených mužů držících rukojmí. S odvoláním na policii o tom informuje web televizní stanice Tagesschau. Podle svědků je na místě velký počet zasahujících policistů a také helikoptéry. Část ulic v centru města policie uzavřela. Íránské revoluční gardy se pokusily zabránit proplutí 3 amerických torpédoborců Hormuzským průlivem. Poslali na ně rakety, drony i rychlé čluny. Americké námořnictvo útok odrazilo a v odvetě ostřelovalo i cíle na pevnině. Teherán to označil za porušení příměří a slíbil odplatu. Donald Trump naopak tvrdí, že klid zbraní dál trvá, ale pohrozil, že pokud Irán nepodepíše dohodu o ukončení války, vyhodí celou zemi do povětří. Tenisté Linda Nosková a Tomáš Macháč na antukovém turnaji v Římě slavili postup. Nosková je po výhře nad Ruskou Zacharovovou ve třetím kole. Macháč po vyřazení Řeka Cicipase postoupil do kola druhého. Dnes čeká boj o třetí kolo Jiřího Lehečku, Víta Kopřivu a Karolíny Muchovou a Plíškovou. Odpoledne bude v Praze a okolí provázené zataženou až oblačnou oblohou, ojedinělými přeháňkami a teplotami mezi 15 a 17 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna trvá silný provoz. Na výjezdu z Prahy se jede pomalej od Pražského okruhu z 12. kilometru až do omezení na mostě Šmejkalka na kilometru 23. Zdržení kolem 20 minut. Prahou jako takovou nicméně projíždíme plynule, bez omezení, bez komplikací a bez dopravních nehod. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dobrý den, posloucháte vysílání Rádia Praha 12 hodin na 3 minuty, to je aktuální čas. I přes to, že je svátek, tak nás opět čeká velmi příjemná hodina. Dorazí totiž dva speciální hosté, a to Matěj Málek a Pavel Hampel z kapely Noise Don't Cry. Za dvě písničky jsme u vás, hezký poslech.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. A Vojtěch

0: Dobrý den, posloucháte vysílání Rádia Praha. Možná jste o nich ještě neslyšeli, anebo jste o nich slyšeli už dávno a přišlo vám zvláštní, že se po nich na 5 let slehla zem. Kapela Noise Don't Cry vznikla jako synthpop duo. V roce 2019 ovšem utichla, loni se po 5 letech ale vrátili na scénu, z dua se stala 5členná rock synthpopová kapela a zpěvák skupiny a také finalista soutěže Československo má talent Matěj Málek je dnes jedním z mých hostů. Ahoj Matěj.
1: Zdravím.
0: A s ním taky bubeník Noise Don't Cry Pavel Hampl. Ahoj Pavle.
2: Zdravím.
0: Pánové, mohli byste nám prosím na začátek říct, kdo vlastně Noise Don't Cry jsou, jak se dnes ta skupina liší od toho původního konceptu? Až se dohodnete, kdo mi na to odpoví. Panují tady pro posluchače takové menší rozpaky v tom, kdo bude mluvit. Tak Matěj, začni.
1: Tak vlastně ze začátku Jára měl ten projekt udělaný s Hugem. To bylo vlastně Kučina ze Španělska.
0: Z Portugalska, tuším.
1: Z Portugalska,
0: ano.
1: Tak z Portugalska. A hráli vlastně jenom spolu. Uh-huh. A potom se to rozpadlo teda. A teď se z toho stala kapela 5členná, jak si říkal už. A vlastně to bylo kvůli tomu, že já jsem napsal Járovi, uh-huh. Když jsem ještě měl ten talent, uh-huh. Tak jsem mu napsal, protože hledal zpěváka do projektu. Uh-huh. No a vlastně potom postupně se přidal Pavel, přidal se Kamil, přidal se Dan. Uh-huh. A teďka vlastně je to tak, jak to je. No.
0: Říkám si, jak to... Říkám si, jaký je ten rozdíl mezi tím synthpopovým duem a mezi 5členou kapelou. To je asi dost výrazná změna.
2: No... Já myslím, že ohromná, ale vlastně je těžko říct, do jaký míry my to můžeme posoudit, vzhledem k tomu, že jsme se toho nezúčastnili.
0: No, jasně.
2: To by nejlíp asi řekl Jára, který tady s náma bohužel není, ale jako myslím si, že to je úplně odlišná dynamika. Pracovat už jenom ve dvou vlastně, pracovat versus 5 lidech, na tož vlastně, že jsme se nějakým způsobem vyvinuli, jako ta kapela právě žánrově a došli jsme k nějakému trošku jiný finální stanici, co se toho žánru vlastně týče a ještě neustále se furt vyvíjíme, myslím si, že to je hodně jiný.
0: Tak ostatně, původně to byl synthpop, teď je to synthpop pořád, ale s nádechem roku, což jsme mohli slyšet i ve skladbě Acid Rain, která nám tady před chvílí dozněla. Kdo stál za tím, že se ta kapela takhle žánrově promění? Byl to producent Jarda nebo...
1: No ono to tak jako vyšlo samo o sobě, protože ze začátku tam měl skladby, který už vlastně dělal s tím Hugem, tak jsme vlastně naskoušeli a dělali jsme na tom a kluci potom chtěli vlastně, aby to bylo trošku víc rockovější. Takže Jára na tom začal pracovat, začal do toho vlastně dávat víc času, on vlastně tím žije, že jo, takže tak. A vlastně to bylo taky ze strany kluků, protože tam chtěli prostě víc takovej ten náboj do těch skladeb.
0: Dobře. Mými dnešními hosty jsou Matěj Málek a Pavel Hampl ze skupiny Noise Don't Cry. Za chvíli budeme pokračovat. Teď se pojďme podívat na pražské silnice.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále silný provoz. Na výjezdu z Prahy se jede pomaleji od pražského okruhu z 12. kilometru až do omezení na mostě Šmejkalka na kilometru 23. Zdržení kolem 20 minut. Kratší zdržení stále v Bělohorské na průjezdu kolem Vypichu a to jak ve směru od letiště, tak ve směru k letišti. Zdržení kolem 5 až 10 minut. Jinak ale Prahou projíždíte bez omezení a bez komplikací. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Anežkou Rusevovou.
4: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
3: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní kampaně. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Chcete vědět, co se děje a být v obraze? Chcete vědět, jak vypadáme a kde právě jsme?
5: Sledujte náš Instagram a přidejte se k

0: Matěj Málek a Pavel Hampl ze skupiny Noise Don't Cry jsou dnes mými hosty ve vysílání Rádia Praha. Pánové, my už jsme se bavili o tom, že vlastně Noise Don't Cry existovali v roce 2019, ta skupina utichla loni v březnu 2025, se přetransformovala, přidali se noví členové, včetně vás dvou. Zajímá mě, jaké to je vlastně přijít do toho existujícího projektu, do něčeho, co už vlastně má nějakou historii a vy jste tam jako nováčci, ale zároveň je tam ten producent Jarda?
1: No, já myslím, že tady to je zejména otázka na Matěje, protože vlastně my jsme měli do určitý míry jako velkou volnost v přípravě svých aranží na nástroje. Vlastně Jára nám v tom nechával úplně volnou ruku v těch skladbách, které vlastně už existovaly z těch dřívějších dob. Tam, kde to zůstávalo hodně podobný, tak to bylo zejména v tom zpěvu. Tam jsme bojovali.
0: Bojovali?
1: Bojovali, bych tak jako až řekl, ale myslím si, že jsme našli úplně skvělý kompromis, kdy vlastně to tady, tak to může říct Matěj, jako, že teď to funguje podle mě úplně skvěle. Jako.
2: Teď je to úplně úžasný. Ono to bylo na začátku, když jsem vlastně přišel k tomu Járovi do toho studia, tak on mi tam začal pouštět ty skladby, které vlastně měli spolu už.
0: Mm. A s tím Hugem.
2: S tím Hugem. A začal jsem je zpívat, nahrávali jsme to, připravovali jsme se na to. No a pak jsme kolikrát zjistili, že třeba jako ta nějaká skladba je na mě moc vysoká a chvilku teda trvalo, než jsme našli ten kompromis toho, že se to dá třeba jako níž, abych jako mě se to zpíval.

0: dělalo dobře a aby to bylo lepší. A vlastně postupem času toho, jak vlastně Jára poslouchá mě, jak zpívám, a jak spolu jako jsme pracovali a pracujeme, tak vlastně oba dva už jsme našli vzájemný takový to, když mě se tam třeba něco nelíbí, takže se to upraví. Mm-hmm. Stejně jako v těch starších skladbách, tak tam byly pasáže, které jsem říkal, že by se daly upravit. Třeba tam byl bridge nějaký, tak jsme si spolu sedli, já jsem říkal, hele Járo, teď by to mohlo být jako lepší takhle. A teď to zní dobře, bych řekl. Doufám.
1: Já myslím, že to zní výborně. Já ostatně jsem váš veliký fanoušek, což Matěj moc dobře ví, protože když jste vlastně loni na jaře začínali, tak já jsem vás hnedka sdílel na Instagramu a přišlo mi to opravdu super. Říkám si, bylo těžké najít si v tom novém projektu místo, protože Pavel zmiňoval určitý boj, tak ty jsi teďka popsal, jak to jako vypadalo, ale v čem to byl boj?
0: To já si myslím, že spíš to byl boj v tom, že vlastně Jara asi nebyl úplně zvyklý takhle jako tvořit s vícero lidma. Hmm. A vlastně, když ty kluci hráli, tak třeba by si to chtěli udělat jinak a to. A začátku to bylo takový jako, že se do toho jako moc nechtělo. Hmm. Ale jak říkám, postupem času se to zlepšilo a teďka si myslím, že je to úplně ideální. Takže to byl asi ten jako jedinej boj, že jsme museli najít ten kompromis a museli jsme se naučit vlastně hrát spolu a fungovat spolu. Protože bez toho by to jako nešlo, no, po tom časem.
1: Matěj Málek a Pavel Hampl z kapely Noise Don't Cry jsou dnes mými hosty.

0: Posloucháte Radio Praha, mými dnešními hosty jsou bubeník Pavel Hampl a zpěvák Matěj Málek z kapely Noise Don't Cry. Pánové, my už jsme se bavili hodně o minulosti v těch předchozích vstupech, pojďme se přesunout do současnosti, k vaší aktuální tvorbě, k tomu už, co jste vytvořili. My jsme ve vysílání mohli slyšet zatím dvě vaše skladby. První byla Acid Rain, ta druhá byla Traces. Zajímá mě, jaký je ten váš tvůrčí proces, jak to u vás vypadá, když se ta hudba tvoří. Co je třeba jako první?
1: Tvůrčí proces. Ono vlastně tady s tím často přichází Jára. A Jára je takový mozek naší kapely v tomhle tom. On je ten, který to celý dává dohromady.
0: Mozek operace. Mozek operace,
1: tak já. A vlastně teď s postupem času máme čím dál větší slovo, i my jako kapela vlastně, protože ze začátku jsme fakt vycházeli hodně z toho, že jsme měli hotový songy, museli jsme je nacvičit, museli jsme vycházet z nějakých plus minus originálních aranží. Ale teďka vlastně tím, jak tvoříme nový a nový věci a vlastně jsme si k sobě našli hodně tu cestu a vychytali jsme tu dynamiku mezi sebou, jak vlastně pracujeme, tak teď do toho mluvíme čím dál víc, no. Ale většinou s tou hlavní myšlenkou vždycky přijde Jára, a on nám to nějak odprezentuje, ušle nám nějaký ukázky, návrhy vlastně, jak to připravil, co ho napadlo, my k tomu dáme nějaký feedback, nějak to upravíme a vlastně ty songy často i upravujeme v průběhu toho, co hrajeme live, protože my těch nahrávek vlastně moc ještě nemáme vydaných vyloženě, takže ono se to tak vlastně v průběhu jako vyvíjí pořád a na každém koncertě vlastně to hrajeme trochu jiné.

0: jinak. Všechno je vždycky malinko jiný. Různě to vychytáváme, sledujeme to publikum, jak na to reaguje.
1: Mm. A na tak, co reaguje nejlíp?
0: Na co reaguje nejlíp?
1: Nebo na co zatím reagoval nejlíp?
0: Co myslíš, na co reagují nejlíp? Já myslím, že ten Cyanide třeba konkrétně. Ta, jakože my jsme právě, jak jsem mluvil na začátku, o těch tvrdších věcech, o tom, že trošku jako se vyvíjíme nějak žánrově, tak nám se hodně osvědčilo, že oni reagují na ty tvrdší věci. Na ty tvrdší věci.
1: Takže ta iniciativa toho trošku přitvrdit asi šla správným směrem.
0: Ono to vycházelo hodně tady z toho právě, z toho publika, jako jak na to reagovali. A vlastně i my vlastně v kapele, Kamil je metalák, strašnej, to je náš basák. Mm. Já jsem zase punkáč. Takže jako my jsme tak jako podvědomě to tak jako tlačili vlastně i na těch zkouškách vlastně, si myslím, když jsme si ty věci přehrávali a tak a připravovali jsme ty aranže. Mm. Podle mě to jakoby jinak úplně ani nešlo, aby to dopadlo nějak, že bychom vyměkli nebo tak.
2: A já jsem to odskákal. Já si tady zpívám popík celou dobu vždycky a najednou nic tam dáme tam rok, dáme tam
0: Matějem rok. To bylo strašně vtipný, protože Matěj vždycky hraje takový ty klavírní věci, prostě úplně ho tam vidím u toho křídla prostě se smyčcema a takhle jako, a teď přišel Jára. No tady to je takový trošku Fallout Boys, jako zkusíme, jak to Matěj asi zaspívá, jako, jak to bude znít a znělo to top. Myslím,
1: dobrý,
0: to
1: dobrý. A když nám tady hrála píseň Traces, tak ty jsi zmiňoval, že bridge té písně si psal ty slova si psal ty správně.
2: Ne, psal, ten jsem vymýšlel.
1: Aha,
2: tam vlastně to bylo celý nějaký rozkákaný něco, tak jsme právě si k tomu sedli s tím Járou a já jsem říkal, hele, zkusím něco nahrajeme. Takže jsme udělali třeba 20 těch takeů, těch nahrávek, co se vlastně dávají potom do toho programu, kterým on dělá. A z toho jsme vybrali tu jednu, no a vlastně to byla zrovna tady ta.
1: A zní to skvěle. Zní to skvěle.
2: Rádi.
0: Děkujeme moc.
1: Mými dnešními hosty jsou Pavel Hampl a Matěj Málek ze skupiny Noise Don't Cry.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: No a pojďme ještě na pražské silnice, na dálnici D1 z Prahy do Brna, velké zdržení před omezením na mostě Šmejkalka, před kolonou se brzdí před sjezdem a na Velké Popovice na 14. kilometru a asi 25 minut se jede v koloně do omezení za sjezdem na Benešov na kilometru 23. Jinak je ale Praha průjezdná bez omezení a bez výraznějších komplikací. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha, mými dnešními hosty jsou dva z pěti členů skupiny Noise Don't Cry, a to bubeník Pavel Hampl a zpěvák Matěj Málek. Pánové, ještě jednou vás zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Matěj, u tebe je velmi zajímavé, že ty jsi byl finalistou soutěže Československo má talent. Já si říkám, že budování identity v podstatě nové nebo obnovené kapely, i když vlastně asi můžeme říkat nové, protože ono to sice vychází z toho původního konceptu toho synthpopového dua, ale je tam spousta změn. Budování identity nové kapely se asi dost liší od toho se účastnit nějaké talentové soutěže a budovat vlastně vlastní nějaký brand. Jak to vnímáš? Jak bys to porovnal?
1: To určitě jo, protože vlastně když jsem byl v tom talentu, tak jsem tam byl vlastně sám za sebe. Hmm. S tím, že ještě kapela nebyla úplně poskládaná a dělali jsme ty projekty jenom s Járou, takže jsem tam byl vlastně za sebe. No. Hmm. A popravdě mě vyhovuje víc dělat s tou kapelou.
0: Víc ti vyhovuje být ve skupině,
1: víc,
0: než...
1: Mnohem víc, protože prostě jako kluci jsou skvělí, známe se jako a celkově to hraní a domlouvání se na tom a když je potřeba, tak jako podržej a všechno jako prostě jako, já to beru jako rodinu, to je prostě jako rodina a jako nevyměnil bych to za nic bych to nevyměnil, takže za mě já jsem radši, že kapela a do soutěže bych asi už nešel.
0: Už bys to,
1: asi
0: už bys
1: ne,
0: to.
1: Asi okay. Ne, asi.
0: A dobře, to je Matějův pohled, co Pavlův pohled? Je Matěj týmový hráč nebo vám přijde víc individualistický?
3: Ty jo, Matěj je nejvíc týmový hráč. Já jako hraju ve spoustě kapelách a doprovázím spoustu dalších interpretů. A jakoby nikdo není tak týmový jako Matěj. Matěj, my se tak o sebe navzájem všichni opíráme, jako já vlastně nevím, jak by jsme fungovali, kdyby tam jeden z nás chyběl, protože v té kapele každý plní nějakou roli a jsme navzájem pro sebe nepostradatelní.
0: Matěj, chtěl jsi něco říct?
2: Přesně tak, já vždycky posílám citáty klukům přes Instagram, přes Reelsy, tak jim posílám citáty, že jako jdeme do toho, všechno zvládneme.
3: Matěj,
2: já jsem takový hodně asi přemotivovaný někdy.
0: Kapelní motivátor. A Pavle, ty jsi říkal, že hraješ ve více kapelách. Říkám si, jestli vlastně můžeš mít s každou z těch kapel opravdu pevný a jak říkal Matěj, rodinný vztah.
3: No, to úplně nejde.
0: Asi nejde.
3: To. Je to složitý. Člověk si tady v tom musí vybrat nějakou prioritu a mně teda jako přijde, že zní to trošku jako, nevím, jako to sebechvála smrdí, ale myslím si, že tenhle projekt fakt má potenciál a vlastně s Matějem jsme jako dlouholetý kamarádi. Už se známe asi přes 6 let, něco takového.
0: Z konzervatoře se znáte?
3: Jo. Přesně tak. My už jsme spolu

0: ještě vlastně předtím hráli v nějakém projektu a no.
1: Z těch projektů bylo, to bylo asi tři projekty a jako zatím z těch třech projektů tady ten je nejvíc slibnej, tady ten je super jako.
0: Co se těm dvěma předtím stalo? Na čem to ztroskotalo?
1: Já si myslím, že asi tak jako na mě to ztroskotalo.
0: Na tobě? No. Na týmovém hráči Matěji Vlhalkově? No, jak se no. To mohlo stát?
1: Člověk si uvědomí pár věcí potom po nějaký době a vlastně zjistí, že to nefunguje tak úplně všechno, jak
0: a Matěj je strašně kritický k sobě, takhle to není, ale je pravda, že tady jsme se fakt sešli jako parta kámošů a vlastně nám to fakt jako funguje nejlíp. Vlastně i, jak jsem říkal, z těch kapel, ve kterých jsem tady jako, jak to Matěj nazval, rodinou, to taky tak vlastně cítím jako.
2: Pánové, my si za chvíli pustíme skladbu Halo. Já jsem tak nějak vycítil, že ji máte velmi rádi. Možná se pletu, možná je to opravdu jenom můj dojem. Každopádně, jak ta skladba vznikala, abychom se ji trošku uvedli a že tady za chvilku uslyšíme?
0: To je dobrá otázka, jak ta skladba vznikala.
1: No, jakoby.
0: Já myslím, že tady to je vlastně skladba, která ještě... Tyjo, já přemýšlím, jestli tohle je ještě ze staré tvorby, nebo to je něco novýho.
1: Já si myslím, že je to novější, ale to bych chtělo právě tady mít toho Járu, protože já už si to taky popravdě nepamatuju.
2: Dobře, tak uvidíme, můžeme si někdy v budoucnu Járu pozvat zvlášť a doptat se ho na ty věci. Každopádně, jaký vztah aspoň teda k té skladbě máte?
1: Já ji mám hrozně rád, tu skladbu, protože se mi líbí tak jako kontrastně.
2: Kontrastně?
1: Že zní jako, že je taková, že začíná, že takhle původně, když to bylo na Spotify, když se vydala ta skladba, tak se mi tolik nelíbila, ale vlastně, když to hrajeme živě, tak se mi tam líbí mnohem víc potom ten náboj, takže já to beru tak, že vlastně, že ty studiové nahrávky si možná někdo může myslet, že z něj jako nejlíp a to, ale kolikrát se stane, že fakt jako zní potom líp ten živák. Což je za mě jako to. Takže já ji mám radši live.
0: Má dobře, to příjemnou energii.
2: Dobrá zpráva, my si dáme tu živou verzi už za moment.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.
2: Ale pojďme ještě na pražské silnice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále velké zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. Před kolonou se brzdí před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru a asi 25 minut se jede v koloně do omezení za sjezdem na Benešov na kilometru 23. Jinak ale Prahu projíždíme bez omezení, bez komplikací, bez žádných hlášených dopravních nehod. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok? Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
3: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
4: Rok je náš.
3: Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Mými dnešními hosty jsou Pavel Hampl, bubeník, a Matěj Málek, zpěvák, oba z kapely Noise Don't Cry, o které si povídáme. Když teďka zněla ve vysílání skladba Halo, tak bylo velmi legrační a zajímavé pozorovat Matěje s Pavlem, jak komentovali, co by se tam vlastně ještě dalo zlepšit a jak by se to dalo udělat jinak. Jde vidět, že proto máte evidentně oba 20. Nicméně, pánové, chtěl bych se bavit o velké akci, která vás čeká za pár dní, za 21 dní, pokud správně počítám. Prostě jednoduše 29. května. Těšíte se? Asi úplně nejtriviálnější otázka na začátek, nebo jste nervózní?
1: No určitě se těšíme a já za mě teda, já jsem určitě nervózní. Já jsem vždycky nervózní. Vole, ale nevypadá to možná, ale jsem nervózní.
2: Takže. Mega se těšíme, úplně všichni. Strašně.
0: Já jenom nastíním, že jde o akci, která se jmenuje Shift Happens. Jde o koncert v music klubu Jižák, je to 29. května. A je to vlastně takový první váš velký koncert, pokud jsem to správně pochopil.
3: Je to tak.
1: Jo.
0: Co byla ta motivace takový koncert uspořádat?
2: No, motivace byla taková, že vlastně už jsme si zahráli pár koncertů ještě s nějakýma dalšíma kapelama a rozhodli jsme se, že jsme to dostali do fáze, kdy jsme s tím spokojení poměrně a jsme v pozici, kde už to dokážeme takhle vlastně prezentovat a dát plnohodnotnou show, tak aby to lidi bavilo, a naplnili jsme celý večer.
0: Ten název té akce Shift Happens, já asi chápu, na co to odkazuje, na samozřejmě jako populární anglické sousloví, které nebudeme vzhledem k tomu, že jsme ve veřejnoprávním rádiu překládat, ale vy jste použili slovíčko shift, ne to původní vulgární. Je to odkaz právě na to, že jste se jako kapela změnili a jste tady v novém?
2: Jako asi do určitý míry jo, ale ono nad tím jako jsme velice hluboce nepřemýšleli, jako zase na druhou stranu. A tady z toho, jako to bylo vysloveno a v ten moment jsme si řekli, jest, to je ono, takhle to musí být. A vlastně všem bylo v ten moment jasný, že to takhle prostě bude.
0: S vámi na té akci Shift Happens budou vystupovat i dva hosti. Jsou to Glad for Today a Jen, pokud se nepletu. Podle čeho jste je vybírali?
1: To vlastně vybíral Jára. Ten Ian, tak to je jeho dlouhodobý kamarád a jemu se hrozně líbilo právě, jak hrál. On má svoji vlastní tvorbu, hraje na kytaru a zpívá fakt jako neskutečně, takže vlastně Jára si ho vybral kvůli tomu, protože spolu jezdili a hráli spolu, jako když někde seděli a to. A druhý to popravdě nevím, ale ty jsou taky určitě od Járy, to možná ví Pavel.
2: Vlastně myslím si, že pro nás tady při tom skládání toho večera bylo strašně důležitý sehnat nějakou kapelu, která k nám žánrově bude sedět a kde to tam tak jako zapadne. A vlastně tady z těchto kluci nám přišli, že by to mohlo fungovat. Tak uvidíme.
0: Dobře, a ještě úplně na závěr mi řekněte, ty přípravy na Shift Happens jdou dobře?
2: Přípravy...
0: Jak vypadají?
2: Přípravy konkrétně na tenhle večer teďka teprve začnou probíhat, ale vzhledem k tomu, že jsme teď nedávno měli právě koncert u Brna kousek, tak jsme měli velký drill, to jsme měli zkoušky, jako když jsme se domů vraceli ve 4 ráno. To byly dlouhý zkoušky.
1: 10 hodin třeba.
2: Nikdy žádný takovýhle dlouhý zkoušky nezažil, prostě my to máme poměrně technicky náročný celý ten set, co se světel zvuku týče, takže se tam vždycky objeví nějaký technický problémy, všichni jsme z toho nervózní, panika strašná, ale nechci to jakoby zakřiknout, ale myslím si, že máme docela nacvičíno, takže to bude taková oprašovačka jako před tím večerem a bude to v pořádku.
0: Dobře, tak vám držím palce, aby se to povedlo, ať se vám daří. Mými dnešními hosty byli Pavel Hampl a Matěj Málek ze skupiny Noise Don't Cry. Děkuju za rozhovor.
2: Děkujeme za pozvání.
1: Taky moc děkujeme.

0: pátek 8. května, Praha vysílá zprávy, ve studiu s nimi Monika Vrchotová. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Je 13 hodin.
1: Premiér Babiš dál odmítá prezidentovu účast na summitu NATO. Nové gymnázium má být v budově bývalého skladiště v pražských Holešovicích. Kanoisté Fuchsa s Rudolfem jsou na světovém poháru v Maďarsku ve finále kilometrové trati. A dnes zůstane pod mrakem a bude kolem 16 stupňů. Zítra už má převažovat slunečno s teplotami do 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že by prezident Petr Pavel neměl jet jako součást české delegace na summit NATO. Prezident to oznámil po ranní schůzce s premiérem. Babiš podle něj uvedl jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím ale Pavel nesouhlasí. Premiér schůzku zatím nijak nekomentoval. Podle místopředsedy vlády a ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO nese za rozhodnutí plnou odpovědnost vlády.

0: Da.
1: Máme zde parlamentní, nikoliv prezidentský systém. Vláda nese odpovědnost, vláda skládá účty jak doma, tak v zahraničí a vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO. To znamená naprosto logické, že tam musí být exekutivní činitelé.
0: Česko tradičně na summitech NATO zastupuje prezident. Pavel taky tvrdí, že podle ústavy patří zastupování země navenek mezi jeho pravomoci. Pokud nakonec nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu. Bývalé skladiště v ulici U Pergamenky v Holešovicích chce vedení Prahy přestavět na gymnázium. Vypsání zakázky na projektovou dokumentaci schválili radní hlavního města. V budově by mělo být 12 kmenových tříd s kapacitou přes 340 žáků. Přestavba památkově chráněné budovy by měla stát zhruba 230 milionů korun, říká pražský radní pro školství Antonín Klecanda z hnutí STAN.
2: To je ta budova, kterou jsme nedávno koupili. Teďka tam už máme hotovou studii, ze kterou jsou i v pohodě památkáři, takže bude tam 12 nových tříd gymnázia a mělo by to být hotovo do 3 let.
0: Poslanecká sněmovna i Senát pořádají den otevřených dveří. Můžete se tak podívat i do prostor, které jsou běžně nepřístupné. Třeba v Senátu je to hlavní sál nebo rytířská síň. Otevřený je dnes i Lichtenštejnský palác na pražské Kampě, který slouží úřadu vlády k reprezentačním účelům. A do večera bude otevřená taky Valdštejnská zahrada. Lupiči ve městě Sinzig na západě Německa přepadli banku a drží v ní několik rukojmí. V okolí zasahuje velké množství policistů, kteří uzavřeli ulice v okolí. Obyvatele domů vyzývají, aby nevycházeli ven. Policie zároveň žádá, aby lidé na sociálních sítích nezdíleli fotografie a videa ze zásahu. Zatím není jasné, kolik lupičů banku přepadlo, ani jestli se s nimi už podařilo navázat spojení. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se může hned na prvním podniku světového poháru v nové sezóně těšit na finále kilometru. Olympijský šampion v maďarském Segedu vyhrál jak svou rozjížďku, tak semifinále. O zlatou medaili pojede s Fuchsou také Adam Rudolf, který v jednom ze semifinále dojel třetí. Odpoledne čeká minimálně rozjížďka na kilometru kajakáře Josefa Dostála. Zatímco dnes je v Praze a okolí zataženo až oblačno s ojedinělými přeháňkami, zítra se čeká slunečno, jen přechodně se nakupí mraky a oteplí se na 18 až 20 stupňů, dnes je kolem 16.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: No, pojďme ještě na silnice, na dálnici D1 z Prahy do Brna. Velké zdržení před omezením na mostě Šmejkalka před kolonou se brzdí před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru a asi 25 minut se jede v koloně do omezení za sjezdem na Benešov na kilometru 23. A v Praze je menší zdržení na Nuselském mostě směrem do centra, zdržení z poloviny Nuselského mostu do Legerovy asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Dobrý den, 5 minut po 13. hodině, to je aktuální čas a taky čas, kdy začíná odpolední vysílání Rádia Praha. Ať už nás posloucháte na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas, tak děkujeme, že ten 8. květen trávíte právě s námi. Po 13. hodině další muzika zazní Quaps. Zpěvák to mrtvej. I am young lost man, I have no inspiration now to write a song, so I took my stand. No a jak už jsem zmiňoval, je pátek 8. května a legenda a symbol přírodovědné dokumentaristiky David Attenborough slaví sté narozeniny. O jeho životě budeme ve vysílání mluvit už za chvíli, teď zpěvačka Taylor Swift. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

Bob Sinclair dozněl ve 14:15 ve vysílání Rádia Praha. Svým nadšením dokázal strhnout miliony lidí. Ukázal planetu Zemi od oceánských hlubin až po ledové póly a za svou kariéru získal desítky čestných doktorátů i prestižních ocenění. Britský přírodovědec David Attenborough dnes slaví rovných 100 let. O přírodě natáčel v době, kdy se považovala za nevyčerpatelnou. Dnes je jedním z těch, kteří nejhlasitěji varují před jejím ohrožením. Předtím, než se Attenborough stal hlasem televizních dokumentů, tak byl obyčejným klukem, který rád sbíral kameny a fosílie. Vyrůstal v univerzitním prostředí v anglickém Leicesteru a už tehdy se snažil pochopit, jak funguje svět kolem něj. Na univerzitě v Cambridge následně vystudoval přírodní vědy a dostal se až do BBC, kde zpočátku pracoval jako producent. Sir David Attenborough celý život prostřednictvím dechberoucích záběrů světa okolo nás ukazuje, že příroda není jen něco, co pozorujeme, ale především něco, co sdílíme a že na tom, jak se k ní chováme, záleží víc, než si připouštíme. Celý článek o jeho životě

0: si můžete přečíst na webu irozhlas.cz. Teď se ale pojďme podívat na pražské silnice a na silnice v Praze a okolí. Na dálnice D1 z Prahy do Brna je silný provoz před omezením na mostě Šmejkalka. Na 23. kilometru se jezdí zúženými pruhy a zdržení od sjezdu na Velké Popovice ze 17. kilometru je asi na 15 minut. V Praze je menší zdržení taky na Nuselském mostě směrem do centra, zdržení od metra Vyšehrad asi 10 minut do Legerovy a kolona asi na 10 minut je i na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic popojíždí se v okolí Benešova. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.

0: Eros Ramazzotti nás ve vysílání Rádia Praha dovedl ke krátkým zprávám. Minutu po půl druhé je pro vás má Monika Vrchotová.
1: Přeji pěkné odpoledne. Vláda by podle zástupců opozice neměla blokovat účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Předseda ODS Martin Kupka, lídr STAN Vít Rakušan nebo předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel tak reagovali na výsledek ranní schůzky hlavy státu s premiérem Andrejem Babišem z ANO, na které se znovu neshodli na tom, kdo bude Česko na summitu zastupovat. Vládní delegace prezidenta v Ankaře nechce. On sám ale s účastí dál počítá a trvá na ní. Až do nedělního večera v Praze nepojede metro na části linky C. V úseku Kobylisy pražského Povstání technici vyměňují zabezpečovací zařízení a cestující musí využívat náhradní autobusovou dopravu. Staroměstský Orloj v Praze se v pondělí na několik hodin zastaví. Restaurátoři z něj odvezou na opravu 4 sochy. Následně zrestaurují další 4 sochy, které

0: by se pak na Orloj měli vrátit v říjnu. Magistrát za práce zaplatí podle mluvčího Víta Hofmana 367 tisíc korun bez DPH. V uzavřené zóně černobylské jaderné elektrárny bojují hasiči s rozsáhlým lesním požárem. Podle ukrajinských úřadů vypukl včera po pádu dronu na území tamní rezervace. Plameny se dnes rozšířily na odhadovanou plochu přibližně 1100 hektarů. Práci hasičům stěžují nárazy větru a obtížný terén. Zpráva černobylské rezervace podle agentury AFP uvedla, že nebyl zaznamenán žádný nárůst radioaktivity. Hokejisty Philadelphia s golmanem Danielem Vladařem dělí jedna porážka od konce sezony. Ve druhém kole playoff NHL podlehli před svými fanoušky Caroline 1-4 a prohrávají 0-3 na zápasy. Vladař inkasoval 4x ze 30 střel. Dnes zůstane v metropoli pod mrakem, ojediněle se přidají přehánky a naměříme maximálně 17 stupňů. Zítra už má převládat slunečno, jen přechodně se objeví zvětšená oblačnost a oteplí se na 18 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna už je pouze menší zdržení před omezením na mostě Šmejkalka před 23. kilometrem fronta jen asi na 5 minut. Kratší kolona je nicméně na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy před sjezdem na Brandýs na 9. kilometru průjezdný jen jeden pruh a zdržení asi 5 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Spolek Archetyp vás zve na 15. ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů Růžový máj 2026. 16. května na náplavce Rašínova nábřeží. Představí se vám více než 20 moravských vinařů, skvělá gastronomie a živá hudba. Přijďte si užít romantický den v sobotu 16. května na náplavku Rašínova nábřeží. Těšíme se na vás. www.růžovýmaj.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Host Lenky Vahalové. Herečka Anna Prášilová-Fialová. Naskoušela broadwayský muzikál 5 let zpět a také novou inscenaci v Davidském divadle Služebnictvo. Znáte ji také z několika výrazných televizních projektů, jako je Iveta, Guru nebo Moniová. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Dobrý den, pokračuje odpolední Praha s datem 8. května. Děkujeme, že nás posloucháte. A jestli pak víte, jaké jsou trendy v úpravě srsti vašich čtyřnohých mazlíčků? Pokud ne, tak se to už za chvíli dozvíte. Pozveme totiž na mezinárodní soutěž, která začala dnes v pražských Letňanech. Tak s námi zůstaňte i dál. Do té doby totiž budeme taky hrát hity, zazní Nico Santos anebo James Arthur. Hezký poslech. Vám od mikrofonu přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Tohle byly Kors v odpoledním vysílání Rádia Praha, je 14:45 a teď už míříme do pražských Letňan, kde dnes začala třídenní soutěžní akce v úpravě psů. Festival Groommasters Prague 2026 přibližuje trendy, ale taky nejlepší psí kadeřníky. Jaké střihy jsou v kurzu a jak na takovou akci musí majitelé svého pejska připravit, to se dozvíte v následující reportáži Sabiny Vosecké.
1: Jedná se primárně o mezinárodní soutěž ve stříhání a úpravě psů. To znamená, to gro té akce je to, že návštěvníci mohou přijít a podívat se na ty psí kadeřníky v akci.
2: Říká jedna z organizátorek Kristýna Růžičková z Czech Grooming Academy.
1: Ale zároveň máme velkou obchodní zónu, můžou si přijít nakoupit pro pejsky, můžou se přijít poradit, což je pro řadu návštěvníků zajímavé, protože často neví třeba, co si vybrat. Takže to poradenství je tam velkou součástí. A zároveň máme i 10 seminářů.
2: Akce je rozdělená do několika soutěžních kategorií, doplňuje spoluorganizátor Jiří Bohata.
3: Například Pure Breeds, kde můžete mít bešonky, Kerblu teriéry, pak je stripping, což je trimování, tam máte různý fox teriéry a tak, a pak samozřejmě ty pudlové.
2: Jak vypadá pejsek, který je ostříhaný do takzvaného Asian stylu?
1: V podstatě vypadá jako plyšák, je to kulatý čumáček, kulatá hlavička, tělo, které vypadá opravdu, jako kdyby byl ten pejsek plyšový. Čili čím roztomilejší, tím lepší. Soutěží se nejen v dokonalosti střihu, důležitá je také dokonalá příprava. Ti psi se připravují klidně několik měsíců dopředu, musí mít správně narostlou srst, přeci jenom je to soutěž krásy, takže vyhrává opravdu ten nejkrásnější a nejlépe upravený model, ale zároveň je důležité i jak se ten střihač chová k tomu pejskovi, kterého zrovna upravuje, i to je součástí.
2: Když se podíváme do toho předešlého ročníku loňského, tak kdo byl tím vítězem, tím králem, královnou krásy?
3: Krištof Černecký.
2: Jeho pejsek, co to bylo za rasu?
1: Měl tři modely, soutěžil ve třech kategoriích a zrovna Krištof je to účastník z Polska a ten se stal nejlepším groomerem. Myslím si, že měl nějakého kokra, Kerblu teriéra a ještě jednu rasu, to už si teď nevybavím. Ale zároveň vlastně druhým best in show účastníkem byl zase kolega z Polska.
2: Uzavírá Kristýna Růžičková a s úsměvem přiznává, že trpí lehkou pracovní deformací. Při procházkách se svým pejskem si totiž všímá, jak jsou ostatní psi ostříhaní. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: No a jak to vypadá na silnicích? Na dálnici D1 z Prahy do Brna už je pouze menší zdržení před omezením na mostě Šmejkalka, před 23. kilometrem Frontá jen asi na 5 minut a kratší kolona na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy před sjezdem na Brandýs na 9. kilometru. Průjezdný jen jeden jízdní pruh a zdržení asi na 5 minut, jinak Prahou projíždíme plynule, bez zdržení, bez omezení a bez žádných hlášených dopravních nehod. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Co jste ochotni udělat, aby se vám splnilo to, po čem nejvíce toužíte? Elizaveta Maximová exceluje v roli herečky toužící po roli v divadelní adaptaci Hitchcockova filmu Psycho. Tragikomický příběh o moci, touze a hranicích, které je člověk ochoten překročit. Nechte se vtáhnout do temného světa showbiznisu i křehké ženské duše. Psychodrama v divadle Viola. Více na www.divadloviola.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Každý den prožíváme společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem.

0: pátek 8. května, je čas na další zprávy ve studiu s nimi. Vítám kolegu Mirka Kasana. Ahoj Mirku, hezké odpoledne.
1: Děkuji Vojto, hezké odpoledne všem.
0: 14 hodin.
2: Prezident a premiér se na Hradě neshodli. Andrej Babiš dál trvá na tom, že Petr Pavel na letní summit NATO v Ankaře nepojede. Veřejnost se dnes může zdarma podívat do Lichtenštejnského paláce na Kampě. Praha nechá opravit domov pro seniory Nová slunečnice v Bohnicích. A bude zataženo až oblačno s ojedinělými přehaňkami a teplotami do 17 stupňů. Večer bude oblačnosti ubývat. Zítra jí bude méně a naměříme až 20 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel a předseda vlády a hnutí ANO Andrej Babiš se znovu neshodli na tom, kdo bude republiku zastupovat na letním summitu NATO. Vládní delegace prezidenta v Ankaře nechce. Petr Pavel to řekl po dnešní schůzce na Pražském hradě. On sám ale s účastí dál počítá a trvá na ní.
4: Podle prezidenta Babiš uvedl jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím Pavel nesouhlasí.
5: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
4: Babiš na schůzku přijel se zpožděním. Po jednání odešel zadním vchodem. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO má vláda právo rozhodnout, kdo se summitu zúčastní.
6: Plnou odpovědnost nese vláda. Máme zde parlamentní, nikoliv prezidentský systém a vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO.
4: Pokud prezident nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Podle Pavla jde ale o poslední možnost. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě se dnes otevřel veřejnosti. Barokní budova slouží jako reprezentační objekt státu a lidé se dovnitř můžou podívat jen několikrát v roce. Otevřen bude až do 18 hodin. Poslední komentovaná prohlídka začne v 5 odpoledne. Vstup je zdarma a není potřeba se nikde předem registrovat. Součástí prohlídky je i výstava Dary premiérům, uvedla to mluvčí úřadu vlády Martina Jilínková.
7: Trasa prohlídky vede před vstupní prostory, reprezentační salonky, zlatý sál, hnědý sál i další historické prostory. Úřad vlády připravil pro letošní návštěvnickou sezonu výstavy, díky níž návštěvníci mají jedinečnou příležitost zhlédnout více než 130 originálních darů ze 3 desítek zemí světa.
2: Lichtenštejnský palác bude letos veřejnosti přístupný ještě 23. května, 6. července a 17. listopadu. Praha nechá opravit Bohnický domov pro seniory Nová slunečnice. Rekonstrukce by měla být hotová v roce 2028 a má se uskutečnit tak, aby mohli stávající klienti zůstat v areálu i během stavebních prací. Podle místostarostky Prahy 8 Vladimíry Ludkové z ODS je škoda, že se na rekonstrukci Nové slunečnice čekalo tolik let.
8: Tam již dlouhodobě, dokonce více než 5 let, funguje stop stav. To znamená, sociální pracovníci Prahy 8 nemohou klientům pomáhat podávat žádosti do tohoto zařízení pro seniory a to je velmi špatně.
2: Víc se o tomto tématu dozvíte v našem vysílání v 18.45 v pořadu Štěpánky Duchové k věci. Po výbuchu sopky na východě Indonésie zemřeli 3 turisté. Po dalších nejméně 10 lidech záchranáři stále pátrají. Mezi oběťmi jsou podle tamní policie 2 občané Singapuru. Podle indonéské televize Kompas byl po erupci sopky na ostrově Halmanéra vidět kouř, který stoupal až do výšky 10 kilometrů. Fotbalisté Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem skončili v semifinále Evropské ligy. Portugalský tým neudržel jednogolové vedení z úvodního duelu a v odvetě ve Freiburgu prohrál 1-3. Ve finále si německý celek zahraje proti Aston Ville, která vyřadila Nottingham Forest. Odpoledne bude v Praze zataženo až oblačno s ojedinělými přehaňkami. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 17 stupňů Celsia. Zítra ráno bude polojasno nebo skoro jasno. Během dne může být oblačnost přechodně zvětšená, srážky ale nečekáme. Večer se postupně vyjasní. Naměříme až mezi 18 a 20 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Na dálnicích je klidný provoz bez zásadních komplikací, volně průjezdná je už i dálnice D1, v omezení na mostě Šmejkalka už se dá projet plynule. V Praze vás nicméně čeká kratší zdržení na magistrále, směrem do centra se popojíždí mezi hlavním nádražím a muzeem. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 14 hodin a 5 minut, to je aktuální čas, pokračujeme odpolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že ho posloucháte, že s námi trávíte ten 8. květen, ten státní svátek. Po 14. hodině další muzika zazní Miles Smith. Taky DJ Purple Disco Machine. A Hartegovská zahrada na Pražském hradě se znovu otevřela návštěvníkům, zavřená byla celých 10 let. Podrobnosti už za chvíli, teď zpěvačka Adele. Hezký poslech, vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: o znění vašeho 8. května se stará odpolední vysílání Rádia Praha. Dobrý den přejeme. Návštěvníkům se znovu otevřela Hartigovská zahrada na Pražském hradě. Ta je součástí Jižních zahrad a posledních 10 let byla uzavřená. Návštěvníci se na místo dostanou skrze Jižní zahradu přes býčí schodiště ze 3. nádvoří anebo skrz vstup směrem z Opiše. Lidé budou moct do Hartigovské zahrady chodit zdarma v době otevření zahrad, tedy vždy od března do konce října. Barokní prostor je návštěvníkům otevřen, jak už jsem zmiňoval, právě do konce října. Pokud tak třeba ještě nemáte plány na ten právě probíhající prodloužený víkend, můžete návštěvu zahrady spojit třeba i s dnešním otevřeným dnem v Senátu a poslanecké sněmovně. Další tipy na to, co tento víkend podniknout, najdete na praha.rozhlas.cz. No a pojďme se podívat taky na to, jak to vypadá na pražských silnicích. Na dálnicích už je klidný provoz, bez zásadních komplikací, volně průjezdná je už i dálnice D1, v omezení na mostě Šmejkalka se dá projíždět plynule. V Praze vás ovšem čeká kratší zdržení na magistrále směrem do centra, se popojíždí mezi hlavním nádražím a muzeem, zdržení do 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Dido doznívá v odpoledním vysílání Rádia Praha. Je půl třetí a teď nabízíme krátké zprávy. Připravil je kolega Marek Kasan.
1: Hezké odpoledne. V Praze nejezdí o prodlouženém víkendu metro na části linky C. V úseku z Kobylis na Pražské povstání musí cestující využívat náhradní autobusovou dopravu nebo tramvajovou linku 36. Technici na trati vyměňují zabezpečovací zařízení. Výluka potrvá do nedělního večera. Dnes si kvůli státnímu svátku nenakoupíte ve větších obchodech nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzinové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona o prodejní době kontroluje Česká obchodní inspekce. Evropská komise dále hlídá případný střet zájmů premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Serveru iRozhlas.cz to řekla mluvčí komise. Státní zemědělský a intervenční fond se nedávno rozhodl obnovit dotace firmy Agrofert. A to přesto, že už dřív komisi ujistil, že dotace společnosti nevyplácí. Experti varují, že by z dotací mohly těžit Babišovi děti. Slovensko dnes zrušilo dvojí ceny nafty. Opatření zavedla vláda v březnu. Znamenalo to, že řidiči s cizí poznávací značkou zaplatili za naftu víc než ti se značkou slovenskou. Bratislava tak reagovala na zdražování ropy kvůli americko-izraelské válce s Íránem. Krok ale kritizovala Evropská komise s tím, že dvojí ceny jsou diskriminační a odporují evropskému právu. Filip Nepejchal skončil na evropském šampionátu v třípolohové střelbě z malorážky těsně pod stupni vítězů. Kvůli svým posledním dvěma ranám se propadl z prvního místa na čtvrté. Na šampionátu v chorvatském Osijeku triumfoval Slovák Jány. České družstvo ve složení Nepejchal, Hrčkulák a Přívracký bylo v týmové soutěži první. V Praze bude odpoledne zataženo až oblačno s ojedinělými přehánkami a teplotami do 17 stupňů Celsia. Večer bude oblačnosti ubývat. Zítra ráno bude polojasno nebo skoro jasno. Během dne může být oblačnost přechodně zvětšená. Večer se postupně vyjasní. Naměříme až mezi 18 a 20 stupni.

0: najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: Na dálnici D6 z Prahy směrem do Karlových Varů pozor za sjezdem na Jeneč. Na 10. kilometru zastavilo nepojízdné osobní auto, stojí sice v odstavném pruhu, posádka se ale pohybuje okolo, po dálnici. A kratší zdržení na magistrále v menší koloně se popojíždí směrem do centra mezi hlavním nádražím a muzeem. A ještě se vrátím k D6, posádka se samozřejmě nepohybuje po dálnici, ale v okolí odstavného pruhu. Tak šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
1: Dnes je pátek, 8. května, samozřejmě si připomínáme 81 let od konce druhé světové války v Evropě. Napříč historií se toho ale v tento den stalo mnohem víc. Co konkrétně, to vám už za chvíli řekne Petr Jungmann. Teď Harry Styles, hezký poslech, vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Shawn Mendes v odpoledním vysílání Rádia Praha. Přejeme dobrý den za minutu, 3:15. Dnes je pátek, 8. května, samozřejmě si připomínáme 81 let od konce druhé světové války v Evropě. Nicméně napříč historií se toho v tento den stalo mnohem víc. Slovo má Petr Jungmann.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Zvítězila pravda a láska. Yes,
3: je pátek 8. května, státní svátek, den vítězství.
4: The flags of freedom fly all over Europe.
3: V roce 1945 skončila v Evropě nejhorší válka lidských dějin. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal už 7. května generál Alfred Jodl s tím, že v platnost vstupuje 8. května ve 23 hodin středoevropského času. Tehdy Hitlerův nástupce Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Americký lékárník John Pemberton prodal před 140 lety v roce 1886 v americké Atlantě poprvé svůj bylinkový sirup, který měl léčit bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek. Základem byly lístky koky a kofein z ořechu kola. Po nich dostal lektvar později své jméno Coca-Cola. Loni zemřel Jiří Bartoška.
5: I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.
6: Abemus papam.
3: Jen o několik hodin později konkláve kardinálů zvolila nového papeže.
6: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinálem prebost.
3: Druhý den volby se nad Sixtínskou kaplí objevil bílý kouř a novým 267. pontifikem se stal Američan Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev 14.
6: Leonem decimum quartum.
3: Britský dokumentarista, autor vynikajících přírodopisních snímků Sir David Attenborough má dnes požehnané sté narozeniny. A já přeju hezký sváteční den.
0: Hezký sváteční den je tobě, Petře. Pojďme se podívat na silnice, na dálnici D6 z Prahy směrem do Varů. Připomínáme pozor, za sjezdem na Jeneč na 10. kilometru zastavilo nepojízdné osobní auto, stojí v odstavném pruhu, posádka se ale pohybuje okolo. A kratší zdržení na magistrále v menší koloně se popojíždí směrem do centra mezi hlavním nádražím a muzeem. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Dejte si viny.

0: Posloucháte Rádio Praha, je 15 hodin a před námi jsou další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi Míra Kasan. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
2: Kdo pojede za Česko na summit NATO do Ankary, bude jasné v červnu, řekl to premiér Babiš. Praha 1 si nechá vypracovat právní analýzu výsledků auditu o hospodářské a personální situaci v nemocnici na Františku. Slovenský vládní speciál s premiérem Ficem je na cestě do Moskvy a bude zataženo až oblačno s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Večer bude oblačnosti ubývat, zítra jí bude méně a naměříme až 20 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Vláda rozhodne o složení české delegace na letním summitu NATO až na konci června. Dnes to řekl premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Na ranní schůzce s prezidentem na Hradě se opět neshodli, jestli má do Ankary Petr Pavel jet. Andrej Babiš je stále přesvědčený, že na summit by měli jet jen zástupci vlády.
4: I v minulosti, alebo respektive mluvil o tom pan prezident, že vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje. My jsme za to opakovaně kritizováni, my se na to připravujeme.
2: Prezident s tímto názorem ale nesouhlasí. Vláda podle něj změnila svou rétoriku o obraně a teď se obě strany shodují ohledně závazků vůči NATO. Alespoň neformální části summitu se chce Petr Pavel dál zúčastnit. Tvrdí, že podle ústavy NATO má pravomoc. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Zastupitelé Prahy 1 projednali výsledky externího forenzního auditu nemocnice na Františku. Ten zadala městská část v lednu po rezignaci bývalého ředitele zařízení Davida Erharta, kterého obvinila část zaměstnanců ze zneužívání funkce. Erhart jejich nařčení označil za nepodložená. Audit měl prověřit hospodaření i vnitřní procesy nemocnice. Podle radního pro zdravotnictví městské části Michala Millera z ODS musí výsledky ještě prověřit právní firma.
5: Ten audit měl na to relativně málo času. Nejsem úplně přesvědčený o tom, že vlastně ten audit potvrdil všechno, co v těch médiích zaznělo. Jsou tam na místě důvodné obavy a i audit nám doporučil, aby jsme si to nechali prověřit a v návaznosti na to přijmout opatření ve vztahu i konkrétním osobám, pokud se ukáže, že ta zjištění jsou pravdivá.
2: Praha 3 chce opravit dětské hřiště v Křivé ulici. Dělníci by měli celý prostor zvětšit a přidat do něj nové herní prvky. Projekt také počítá s úpravou povrchů a výsadbou nové zeleně. Práce by měly stát 3 miliony a 300 tisíc korun, uvedl radní městské části Jan Bartko z Pirátů.
6: Původní hřiště je maličké a s minimem herních prvků. Plochu rozšíříme, přidáme zónu i pro starší děti a vycházíme také z podnětů z participace.
2: Slovenský premiér Robert Fico je na cestě do Moskvy. Podle informací slovenského deníku N odstartoval vládní speciál z Bratislavy po 13. hodině. Kvůli neochotě pobaltských zemí vydat povolení k přeletu letí oklikou přes území Česka, Německa, Švédska a Finska. Robert Fico se v Moskvě setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zítřejší přehlídky na výročí konce druhé světové války se ale nezúčastní. Místo toho plánuje položit věnec na hrob neznámého vojína. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se může hned na prvním podniku světového poháru v nové sezóně těšit na finále kilometru. Olympijský šampion totiž v maďarském Segedu vyhrál jak svou rozjížďku, tak semifinále. Adam Rudolf, který v jednom ze semifinále dojel třetí, byl diskvalifikován. Odpoledne čeká minimální rozjížďka na tisícimetrové trati kajakáře Josefa Dostála. Odpoledne bude v Praze zataženo až oblačno s ojedinělými přeháňkami. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí k 15 až 17 stupňům Celsia. Zítra ráno bude polojasno nebo skoro jasno. Během dne může být oblačnost přechodně zvětšená. Večer se postupně vyjasní. Naměříme až mezi 18 a 20 stupni.
0: Tak já doufám, že Josef Dostal neposlouchal a ta tisícikilometrová trať ho moc nevyděsila.
1: Ten by se napádloval.
0: To asi ano.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem jsou komplikace za sjezdem na Mělníka Slaný. Na 21,5 kilometru se převrátilo osobní auto na střechu, blokuje jeden pruh, hasiči a záchranáři jsou na místě a čekejte menší kolonu asi na 5 minut. Kratší zdržení také je v Radlické, konkrétně při průjezdu kolem ženských domovů dál na Smíchov, no a zdržení také v Bělohorské na křižovatce Vypich, a to v obou směrech. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 15 hodin a 5 minut, aktuální čas, pokračuje odpolední vysílání Rádia Praha, které jsme velmi rádi, že posloucháte, a to ať už na 107,1 FM, v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Po 15. hodině další muzika, zazní skupina Foster People. Už za moment taky Ilok, Sigala a Ellie Goulding. A malíř Špála namaloval za svou kariéru stovky obrazů květin. Teď jsou k vidění v Pražském muzeu Kampa, to je téma, kterému se ve vysílání budeme věnovat už za chvíli. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: znění vašeho 8. května se stará odpolední vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že nás posloucháte. Jeden z nejznámějších českých představitelů kubismu, Václav Špála, patří dodnes mezi sběrateli umění k těm nejvyhledávanějším autorům. V době první republiky a před druhou světovou válkou se ale živil především jako autor zátiší, na kterých byla většinou váza plná květů, kytice pivoněk, narcisů i šeříků v různých nádobách. Maloval Špála hlavně mezi 20. a 40. lety minulého století. Vytvořil jich údajně až 800 a v muzeu Kampa v Praze jich uvidíte zhruba desetinu. Podrobnosti o výstavě v pražském muzeu Kampa najdete na našem webu irozhlas.cz. Pojďme se podívat také na silnice. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí jsou komplikace za sjezdem na Mělníka Slaný. Na 21,5 kilometru se převrátilo osobní auto na střechu, blokuje jeden pruh a hasiči a záchranáři jsou na místě a čekejte menší kolonu asi na 5 minut. Komplikace jsou v Praze v Dejvicích ve Svatovícké směrem k tunelům Blanka před ulicí Milady Horákové. A nehoda, osobní auto s autobusem a menší kolona. Kratší zdržení v Radlické, konkrétně při průjezdu kolem ženských domů směrem dál na Smíchov a s kolonou počítejte stále také na magistrále. Ve směru do centra se popojíždí mezi hlavním nádražím a muzeem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.

0: The Rolling Stones dozněli v odpoledním vysílání Rádia Praha. Za pár vteřin bude půl čtvrté a Marek Kasan nabízí krátké zprávy.
1: Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel a premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se ani dnes ohledně složení české delegace na summitu NATO neshodli. Premiér Babiš dál trvá na tom, že by prezident neměl být její součástí. Petr Pavel po schůzce na Hradě uvedl, že i přesto plánuje do Ankary jet. Staroměstský Orloj v Praze se v pondělí na několik hodin zastaví. Restaurátoři z něj odvezou na opravu 4 sochy ze spodní řady. Následně zrestaurují další 4 sochy z horní řady. Vše má být hotovo v říjnu. Magistrát za práce zaplatí podle mluvčího Víta Hofmana 367 tisíc korun bez DPH. Mezinárodní federace novinářů odsoudila navrhovaný zákon o změně financování veřejnoprávních médií v Česku. Podle ní plánované změny nejsou v souladu s evropskými pravidly a ohrožují nezávislost veřejnoprávních médií. Delegáti se na tom shodli na jubilejním 100. zasedání kongresu Mezinárodní federace novinářů v Paříži. Zpěvačka Shakira vydá oficiální píseň pro letošní mistrovství světa ve fotbale. Oznámila to na sociálních sítích. Single s názvem Die Die vyjde příští týden ve čtvrtek 14. května. Shakira už naspívala píseň Waka Waka pro fotbalový šampionát v Jihoafrické republice v roce 2010. Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním svazům, aby zrušili omezení pro start běloruských sportovců. Ta platí od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, ve které je Bělorusko spojencem Ruska. Pokud budou jednotlivé sportovní federace souhlasit, Bělorusové budou moci startovat pod vlastní vlajkou i hymnou. Omezení pro ruské sportovce platí dál. Zítra ráno bude v Praze polojasno nebo skoro jasno. Během dne může být oblačnost přechodně zvětšená. Večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 20 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem je za sjezdem na Mělníka Slaný neprůjezdná. Na 21,5 kilometru je těžká nehoda. Osobní auto se převrátilo na střechu a nedá se směrem na Ústí projet. Policisté provoz teď odklánějí na kilometru 18 exitem Mělníka Slaný a pak se to objíždí po silnici 608. Na dálnici se vrací u Roudnice nad Labem na 29. kilometru. Komplikace jsou v Praze, v Dejvicích, ve Svatovícké směrem k tunelu Blanka před ulicí Milady Horákové, nehoda osobního auta s autobusem a menší kolona. Kratší zdržení taky v Radlické, konkrétně při průjezdu kolem ženských domovů směrem dál na Smíchov, a s kolonou počítejte i na magistrále. Ve směru do centra se popojíždí po Wilsonově mezi hlavním nádražím a muzeem. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská

0: vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
1: Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
2: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce.

Pražské sváteční odpoledne posloucháte Rádio Praha. Děkujeme za to. Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka chystá na sobotu a neděli parní víkend. Bude to letos jedna z mála příležitostí vidět parní lokomotivy v pohybu. České dráhy totiž na letošek připravují méně jízd parních vlaků než v předchozích letech. Podrobnosti si řekneme za chvíli, do té doby John Newman, Foster the People a nebo zpěvák Dermot Kennedy. Hezký poslech, přeje Vojtěch Přívětivý.

0: to the People v odpolední Praze. Už za chvíli Fool's Garden, taky Calvin Harris. Teď ale slíbená reportáž. Parní lokomotivy se budou moct o tomto víkendu prohlédnout zájemci v Železničním muzeu v Lužné u Rakovníka. Jeho pracovníci připravili parní víkend. Bude to jedna z mála příležitostí, kdy lidé uvidí parní stroje v pohybu. České dráhy totiž letos vypraví kvůli vysokým nákladům méně parních vlaků než v předchozích letech.
1: Takže já jsem připravený, jdeme.
2: Poprvé v životě jedu parní lokomotivou hned vedle strojvedoucího. Jsme v Šudybylce.
1: Ano.
2: Kdy ta mašina jezdila, kdy byla vyrobena?
1: Vyrobena byla v roce 1925.
2: Strojvedoucí Václav Sušický.
1: Ano. To jezdila v Letohradě, schocně se pak vlastně dostala na pomník do Ústí nad Labem, pak jde potom parta místních nadšenců, myslím, že po 10 letech a třech dnech ji dostala z pomníku a zapříčinili to, že lokomotiva byla zprovozněna pro nostalgii.
2: Letos České dráhy vypraví o něco méně parních vlaků, přesný počet říct neumí, neví, kolik si jich ještě soukromí dopravci nebo firmy do konce roku objednají. Roli hrají peníze, provoz je nákladný a je také potřeba historické krásky opravovat. Pokračuje Petr Slepička z nadačního fondu Svět železnice.
3: Každý rok se naše akce odvíjejí od poptávek. Některé akce pořádáme přímo my, například parní víkend v Lužné nebo červnový den dětí také v Lužné, ale ve většině případů zajišťujeme historické lokomotivy a soupravy pro pořadatele po celé republice.
2: V loni vyjeli parní vlaky v Česku asi 90krát, letos bude jíst méně. Petr Slepička dodává, že drahá je sama o sobě už jen doprava parní lokomotivy na místo akce. Ta se může vyšplhat i na 100 000 korun.
3: Protože po zmodernizovaných tratích se zabezpečovacími systémy nemůže jet úplně sama, ale v doprovodu moderní lokomotivy.
2: Parní vlak tažený lokomotivou Šlechtičnou letos pojede třeba na výlet do Lednice v Jihomoravském kraji. V Praze je naplánovaná jízda na Den dětí a parní stroje vyrazí i do Jindřichova Hradce nebo Olomouce. Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Jak to vypadá na silnicích? Aktuálně z dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem, ta je za sjezdem na Mělník a Slaný opět průjezdná. Kolem nehody na 21. kilometru už se projet dá a odklon z dálnice na 18. kilometru už policisté zrušili. Komplikace nicméně zůstávají v Praze v Dejvicích ve Svatovické směrem k tunelům Blanka. Před ulicí Milady Horákové dořešují nehodu osobního auta s autobusem. Je tam menší kolona, kratší zdržení v Radlické, konkrétně při průjezdu kolem ženských domovů směrem dál na Smíchov. A s kolonou počítejte i na magistrále ve směru do centra, tam se popojíždí mezi hlavním nádražím a muzeem. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
5: Zóna 90.
4: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Pátek 8. května, Praha vysílá zprávy, ve studiu s nimi kolega Míra Kasan. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne přejeme.
0: Je 16 hodin.
1: Od dneška až do nedělního večera nejezdí metro na části linky C. Praha nechá opravit domov pro seniory Nová slunečnice v Bohnicích. Hasiči u elektrárny v Černobylu bojují s rozsáhlým lesním požárem. Ráno bude polojasno nebo skoro jasno. Během dne se může oblačnost přechodně zvětšit. Večer se postupně vyjasní. Naměříme nejvýš 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze nejezdí metro na části linky C. V úseku mezi Kobylisy a Pražského povstání musí cestující využívat náhradní dopravu. Výluka potrvá do nedělního večera. Pokračuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
3: V dotčeném úseku jsme zavedli autobusovou linku XC, která z původní trasy metra vynechává jen nádraží Holešovice. Od něj jezdí autobusy XC1. Spojení jsme posílili také zavedením tramvaje číslo 36.
1: Praha nechá opravit Bohnický domov pro seniory Nová slunečnice. Rekonstrukce by měla být hotová v roce 2028 a má se uskutečnit tak, aby mohli stávající klienti zůstat v areálu i během stavebních prací. Podle místostarostky Prahy 8 Vladimíra Ludkové z ODS je škoda, že se na rekonstrukci Nové slunečnice čekalo tolik let.
4: Tam již dlouhodobě, dokonce více než 5 let, funguje stop stav. To znamená, sociální pracovníci Prahy 8 nemohou klientům pomáhat podávat žádosti do tohoto zařízení pro seniory, a to je velmi špatně.
1: Více se o tomto tématu dozvíte v našem vysílání ve 6:45 v pořadu Štěpánky Duchkové k věci. Konec druhé světové války dnes na pražském Vítkově připomněl tradiční pietní akt. Zúčastnili se ho nejvyšší ústavní činitelé, zástupci armády, ale taky stovky dalších lidí.
5: Při pietním aktu politici a zástupci armády položili věnce k památníku na Vítkově a padlé uctili taky minutou ticha s čestnou salvou. Podle prezidenta Petra Pavla je druhá světová válka poučením i pro současnost, třeba kvůli konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě.
6: Právě proto musí Evropa zůstat jednotná, odpovědná a obrany schopná.
5: Piety se zúčastnili taky předsedové obou komor parlamentu a zástupci vlády. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl, jak je důležité, aby se na bezpečnosti státu podílela celá společnost.
7: Protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
5: Konec druhé světové války si dnes lidé připomněli taky na pražských Olšanských hřbitovech a v dalších městech. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: V uzavřené zóně Černobylské jaderné elektrárny bojují hasiči s rozsáhlým lesním požárem. Podle ukrajinských úřadů vypukl včera po pádu dronu na území tamní rezervace. Plameny se dnes rozšířily na odhadovanou plochu přibližně 1100 hektarů. Práce hasičům stěžují suché počasí, nárazy větru a obtížný terén. Na některých místech mohou, podle ukrajinské státní služby pro mimořádné situace, být po ruské invazi navíc také miny. Zpráva Černobylské rezervace podle agentury AFP uvedla, že nebyl zaznamenán žádný nárůst radioaktivity. Česká hokejová reprezentace má za sebou poslední trénink před dvěma víkendovými zápasy švédských her. Po úvodní výhře nad domácím týmem 3-1 nastoupí zítra proti Finsku. Zápas Česko-Finsko začne v Angleholmu zítra v poledne. K poslednímu utkání turnaje nastoupí svěřenci Radima Rolíka v neděli proti Švýcarsku. Večer a v noci bude v Praze převážně polojasno s nejnižšími teplotami mezi 7 a 4 stupni Celsia. Ráno bude polojasno nebo skoro jasno s ojedinělými mlhami. Během dne čekejte i přechodně zvětšenou oblačnost, ale bez srážek. Večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí k 18 až 20 stupňům a vád bude jen mírný vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem je za sjezdem na Mělníka Slaný opět průjezdná na 21,5 kilometru. Ještě zasahují záchranáři u nehody osobního auta, které se převrátilo na střechu. Dálnice byla asi 15 minut uzavřená, teď už se ale projíždí alespoň jedním pruhem. Komplikace v Praze v Dejvicích ve Svatovícké směrem k tunelům Blanka před ulicí Milady Horákové dořešují nehodu osobního auta s autobusem. Je tam menší kolona a s kolonou počítejte i na magistrále ve směru do centra, se stále popojíždí mezi hlavním nádražím a muzeem. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 5:45 po 16. hodině, to je aktuální čas a taky čas, kdy pokračuje odpolední vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že nás posloucháte. Po té 16. zazní další muzika, připravená Bella Kay. Zazní BB Rexha a skupina Faithless. Heslo 1234, admin a 1234456, to jsou ta nejrozšířenější hesla v České republice. Prolomit je jde za pár vteřin, tak doufám, že vy máte heslo silné. Detaily ve vysílání už za chvíli. Teď Miley Cyrus, hezký poslech, vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Skupinu Eddie Stoilov jste poslouchali v odpoledním vysílání Rádia Praha 16 hodin 16 minut a otázka na vás, máte dostatečně silná hesla? Podle nových zjištění je nejrozšířenějším heslem k digitálním službám v Česku heslo 1234. Následuje admin a poté kombinace čísel 123456. K jejich prolomení a přístupu na účty na sociálních sítích, v e-mailu nebo v platebních službách přitom stačí útočníkům jen několik vteřin. Vyplývá to z informací operátora O2 zveřejněných v rámci včerejšího světového dne hesel. Analytická data firmy také ukazují, že i mladí uživatelé narození v letech 1997 až 2007 si volí stejně slabá hesla jako generace lidí, kteří se narodili před rokem 1946. Většina lidí kvůli snadnému zapamatování spoléhá na 2-3 stejné kombinace, které používá pořád dokola. A nebo má dokonce jedno heslo na všechno. Což je také rizikové, jakmile totiž heslo unikne z jedné služby, útočník ho velmi snadno vyzkouší i jinde. Během pár minut se tak může dostat do několika různých účtů. Doufám proto, že vás se to netýká, pokud ale přece jenom ano, tak si hesla doporučuji změnit. Podrobnosti o celé této problematice najdete i na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Jestli pak víte, o čem je řeč, když zazní slovo Teleček? Ne? No to nevadí, od toho jsem tady já. Teleček je nejvyšší bod naší metropole, ale upřímně, není to zrovna místo, kde byste si chtěli pořídit fotku do rodinného alba. Tohle místo totiž najdete doslova mezi poli a ne úplně na hezkém místě. Hned vedle je totiž dálnice a všude kolem průmyslové haly. A protože se v mnoha mapách a plánech Teleček vůbec neuvádí, není ani divu, že o tomhle místě spousta lidí neví.
2: Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha.
0: Pojďme se ještě podívat na silnice. Dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem je za sjezdem na Mělníka Slaný opět průjezdná na 21. a půltém kilometru. Ještě zasahují záchranáři u nehody osobního auta, které se převrátilo na střechu. Dálnice byla asi 15 minut uzavřená, teď už se ale projíždí jedním pruhem a zdržení a v 3-kilometrové koloně asi 15 minut. Na silnici 9 komplikace z Prahy směrem do Mělníka mezi obcí Kly a Mělníkem na rovince před městem se srazilo osobní auto s motorkou, provoz aktuálně řídí policisté a s kolonou počítejte i na magistrále, ve směru do centra se stále popojíždí mezi hlavním nádražím a muzeem.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
3: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
5: Rok je náš.
4: Jedině na Rádiu Praha.

0: skupina Coldplay dozněla v odpoledním vysílání Rádia Praha. Za okamžik bude 5:30 a tady jsou krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Kvůli státnímu svátku si dnes nenakoupíme v obchodech s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních. Výjimku mají obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo lékárny. Dodržování zákona o prodejní době kontroluje Česká obchodní inspekce. Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě 10 nových generálů. Brigádním generálem se stal například náměstek ředitele Bezpečnostní informační služby Jan Pavlíček. Do hodnosti generálmajora pak prezident jmenoval třeba ředitele sekce plánování schopností Ministerstva obrany Ladislava Rebilase. Německá policie osvobodila dva lidi, které ozbrojení muži v bance ve městě Sinzig drželi jako rukojmí. Oba osvobození vyvázli bez zranění. Pachatelé z místa činu utekli ještě před tím, než policisté do banky vtrhli. Informuje o tom agentura DPA s odvoláním na policejní prohlášení. Rusko podle ukrajinského prezidenta v noci pokračovalo v útocích navzdory příměří, které sama Moskva vyhlásila. Volodymyr Zelenský řekl, že ruská armáda od půlnoci ostřelovala ukrajinské pozice na frontě a vysílala drony. Ukrajina podle něj na útoky odpovídá. Běžkyně Tereza Hrochová je po 22. mistryní republiky. V Poděbradech vyhrála silniční závod na 5 kilometrů. Po 20. je republikovou šampionkou i další olympionička Kristýna Sasínek-Meky, která ovládla závod na 1 míli. V Praze bude večer a v noci převážně polojasno s nejnižšími teplotami mezi 7 a 4 stupni Celsia. Ráno bude polojasno nebo skoro jasno s ojedinělými mlhami. Během dne čekejte i přechodně zvětšenou oblačnost, ale bez srážek. Večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pojďme ještě na silnice, na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem opatrně, za sjezdem na Mělníka Slaný na 21. a 5. kilometru, dořešují tam nehodu osobního auta, které se převrátilo na střechu. Projíždí se jedním pruhem, provoz je slabší a zdržení pouze kratší do 5 minut. A na silnici 9 komplikace z Prahy směrem do Mělníka mezi obcí Kly a Mělníkem. Na rovince před městem se srazilo osobní auto s motorkou, provoz řídí policisté. A připomenu ještě stále trvající kratší kolonu, a se kterou bychom měli počítat na magistrále ve směru do centra, se popojíždí mezi hlavním nádražím a muzeem.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
3: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: 5:03, aktuální čas, pokračuje odpolední vysílání Rádia Praha. Přejeme dobrý den. Maker Fair Prague anebo prohlídky staré čistírny v Bubenči. To jsou dva typy na to, co teď o víkendu podniknout, které vám už za chvíli přinese i s podrobnostmi kolega Jiří Štefl, do té doby ale další muzika, třeba The Christians, anebo slíbení BB Rexa a Faithless. Tady je New Religion. Hezký poslech, mám od mikrofonu. Přeju těch přívětivých.

0: The Silver Spoons nám na Radiu Praha minutu před 4:45 dospívali o nejhorším tanečníkovi na světě. Doporučuju se mimochodem podívat na ten velmi povedený videoklip k této písni. A když jsme u toho doporučování, jestli byste o víkendu v Praze rádi něco podnikli, ale nevíte co, tak si zesilte rádio, pár tipů pro vás totiž má Jirka Štefl.
1: Největší světová přehlídka inovací, kreativity a důmyslnosti pro celou rodinu. Přesně takový je festival Maker Faire Prague, který můžete zažít na výstavišti v Holešovicích. Vyzkoušejte, poznejte a osahejte si nevšední projekty a experimenty z oblastí nových technologií, řemesel, 3D tisku, ale i vyšívání, elektrotechniky nebo designu. Stará čistírna v Bubenči zase zve na víkendové prohlídky určené hlavně dětem. Dozvíte se, jak funguje kanalizace a co všechno se děje s odpadní vodou. Navštívíte i podzemní a nadzemní prostory industriální památky, uvidíte parní strojem a svezete se i podzemní lodičkou. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Jestli se vydáváte třeba teď někam, ať už kamkoliv, tak počítejte s menšími komplikacemi v provozu. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem opatrně za sjezdem na Mělník a Slaný na 21.5 km. Dořešují tam nehodu osobního auta, které se převrátilo na střechu, projíždí se jedním pruhem, ale provoz je slabší a zdržení pouze kratší, do 5 minut. Na silnici 9 komplikace z Prahy směrem do Mělníka mezi obcí Kly a Mělníkem. Na rovince před městem se srazilo osobní auto s motorkou, provoz policisté zastavili, dá se to objet přes Všetaty a Byšice, nebo od Prahy po dálnici D8 a sjezdem na 18. kilometru, následně po silnici 16. A s kolonami stále počítejte na magistrále, s jednou ve směru do centra mezi hlavním nádražím a muzeem a s druhou na Nuselském mostě směrem k IP Pavlova, rozjíždí se to až na křižovatce s Vencegovou. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražský update, to nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
4: Pražský update.

0: Tak to byl Ed Sheeran na Rádiu Praha, teď už je tady 17. hodina a připravené jsou další dnešní sváteční zprávy. Se mnou ve studiu Mirek Kasan, Mirku, hezké odpoledne.
1: A Vojtu vystřídal Petr, hezké odpoledne. Provoz na ruzyňském letišti dnes narušil dron v bezletové zóně. Policie zadržela jednoho člověka. Praha posiluje kybernetickou bezpečnost počítačových systémů. Evropská komise se stále zabývá střetem zájmů premiéra Babiše. A zítra bude slunečnost přechodně zvětšenou oblačností a teplotami do 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze dnes narušil civilní dron. Kolem 3 hodiny odpoledne se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni. Další spoje nabrali zpoždění. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
3: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
1: Pražský magistrát nechá lépe zabezpečit počítačové systémy. Za víc než 43,5 milionů korun pořídí program na analýzu a sběr dat při kyberútocích a dalších podobných hrozbách. Rozhodli o tom radní hlavního města. Získaná data umožní lepší ochranu IT programů, počítačů úředníků a datových serverů. Modernější zabezpečení získají kromě magistrátu taky všechny městské části, uvedl to mluvčí Prahy Vít Hofman.
4: Hlavní město pokračuje v systematickém posilování ochrany svých IT systémů, ale i sítí městských částí. Jedná se totiž o důležitý krok ke zvýšení odolnosti vůči novým hrozbám a obecně ke zlepšení zabezpečení služeb, na které se Praha a její obyvatelé každý den spoléhají.
1: Evropská komise dál hlídá případný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně zájmů Evropské unie. Oznámila to mluvčí komise serveru iRozhlas.cz. Státní zemědělský a intervenční fond se nedávno rozhodl obnovit dotace firmy Agrofert. A to přesto, že už dřív komisi ujistil, že dotace koncernu nevyplácí. Experti ale upozorňují na to, že by z dotací mohly těžit premiérovi děti. Akcie Agrofertu Andrej Babiš v únoru převedl do svěřenského fondu RSVP Trust. Jak bude komise dál postupovat, neuvedla. Letuška hospitalizovaná v nizozemském Amsterdamu s příznaky nebezpečného hantaviru má negativní testy. Uvedla to Světová zdravotnická organizace. Na palubě letadla společnosti KLM se předtím letuška dostala do kontaktu se ženou, která později v Jihoafrické republice na hantavirus zemřela. Žena byla se svým manželem na výletní lodi v Atlantiku, kde se nákaza potvrdila i u dalších lidí. Dohromady už na infekci zemřeli 3 lidé a 5 dalších. Se nakazilo. Po vypuknutí nákazy z výletní lodi vystoupili při zastávce na ostrově Svatá Helena asi 40 lidí z 12 různých zemí. Všechny už se podařilo kontaktovat. Tenistka Karolína Muchová dohrála na antukovém turnaji v Římě ve druhém kole. Světová jedenáctka podlehla Anastázii Potapovové z Rakouska po setech 3-6 a 2-6. Z postupu do třetího kola se v italské metropoli raduje Jiří Lehečka, který porazil Němce Jana Lenarda Štrufa 7-6 a 6-3. V dalším utkání ho čeká 23. nasazený Nor Kasper Ruud. Večer a v noci bude v Praze převážně polojasno s nejnižšími teplotami mezi 7 a 4 stupni Celsia. Ráno bude polojasno nebo skoro jasno s ojedinělými mlhami. Během dne čekejte přechodně i zvětšenou oblačnost, ale bez srážek. Večer se pak postupně vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 20 stupňů a povane jen mírný vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A ještě dopravní informace, tak v Praze je svátečně klidno, tady nemáme hlášené žádné problémy, vydáme se tedy za Prahu, jak to vypadá třeba na D8, tam byly komplikace, ale už je to tady volně průjezdné ve směru z Prahy na Ústí, zase zde na Slaný 21. kilometr, nehoda už byla odklizena, tak to je dobrá zpráva, ale opatrně na silnici 9, tedy z Prahy na Mělník, tady mezi obci Kly a Mělník, na rovince před městem se srazilo osobní auto s motorkou, takže tady by měly být komplikace, buďte tady na dvojce opatrní, šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Baby, I'm sorry.
0: A to už je hudební mene po 17. hodině, budou tady němečtí Klok Klok. Naši opět a Radeček. Dokud a společně Robin Schulz a Ilse. A já jsem Petr Zajíček ze studia Rádia Praha, vám přeji příjemný sváteční den.

0: Máme čtvrt na šest a mám pro vás hned dvě rokové zprávy, dá se říci. Tak ta první je, že i dnes, jako každý pátek, i když máme svátek, tak tady bude naše pravidelná hudební událost, tedy páteční Rok je náš, necelých 60 minut rokové muziky mezi 21. a 22. hodinou. Tak to je ta první roková zpráva. Ta druhá je o našem hlasování na Facebooku Rádia Praha do pořadu Vinyl, protože tam jsou také dvě roková alba, o kterých vy hlasujete, které z nich budeme po víkendu, tedy v pondělí 11. května večer v pořadu Vinyl hrát. Jestli to bude Metallica a šesté studiové album z roku 1996 Load, anebo americká partička The Killers Battle Born, to je jejich čtvrté album z roku 2012. Takže dáme si The Killers anebo legendární Metallica. Zatím jasně vyhrává Metallica, tak ještě máte možnost to ovlivnit, jak říkám, až do pondělí 12. hodiny se hlasuje na Facebooku Rádia Praha. A pojďme se podívat na dopravu, tak ta je dneska většinou sváteční, takže většinou bez komplikací. Pojďme se podívat za Prahu, v Praze nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu, takže připomínám, že volně průjezdná už je D8 z Prahy na Ústí, zase zde naslaný 21. kilometr, byla nehoda, už je odklizená, takže tady projedete bez problému. A lepší situace už je také na 9, tedy na příjezdu do Mělníka směrem z Prahy. Na rovince za obcí Kly se dořešuje dopravní nehoda, provoz byl na chvíli zastavený, ale už se tam dá projet a to momentálně už plynule. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se

0: Zástupci armády si na pražském Vítkově připomněli 81. výročí konce druhé světové války. Na dvoře Národního památníku položili věnce připomínající válečné padlé. Prezident Petr Pavel v projevu označil druhou světovou válku za nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva a varovné svědectví. Lékaři za první 4 měsíce letošního roku evidují 10 případů klíšťové encefalitidy, o 4 méně než za stejné období loni. Podle Státního zdravotního ústavu zachytili také přes 1800 případů lymské boreliózy. Vzhledem k předpovědi počasí aktivita klíšťat v příštích dnech poroste. Slovensko dnes zrušilo dvojí ceny nafty. Opatření zavedla vláda v březnu. Znamenalo to, že řidiči s cizí poznávací značkou zaplatili za naftu víc než ti se slovenskou značkou. Bratislava tak reagovala na zdražování ropy kvůli americko-izraelské válce s Iránem. Krok ale kritizovala Evropská komise s tím, že dvojí ceny jsou diskriminační a odporují evropskému právu. Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky těsně pod stupni vítězů. Kvůli svým posledním dvěma ranám se propadl z prvního místa na čtvrté. Na šampionátu v chorvatském Osijeku triumfoval Slovák Jány. České družstvo ve složení Nepejchal, Hrčkulák a Přívratský se raduje z vítězství v týmové soutěži. V Praze bude ráno polojasno nebo skoro jasno s ojedinělými mlhami. Během dne čekejte i přechodně zvětšenou oblačnost, srážky, ale ne. Večer se pak postupně vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Na dálnici D6 ve směru do Prahy nebo před Prahou, chcete-li opatrně za sjezdem na Jeneč, 5. kilometr, stojí tam odstavené vozidlo. Silnice 9, lepší situace na příjezdu do Mělníka od Prahy na rovince za obcí Kly, je došetřována dopravní nehoda, ale už je tam provoz celkem bez problémů. V Praze nemáme hlášené momentálně žádné komplikace, přejeme tedy šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Spolek Archetyp vás zve na 15. ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů Růžový máj 2026. 16. května na náplavce Rašínova nábřeží. Představí se vám více než 20 moravských vinařů, skvělá gastronomie a živá hudba. Přijďte si užít romantický den v sobotu 16. května na náplavku Rašínova nábřeží. Těšíme se na vás. www.růžovýmaj.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Hostem pořadu květ.

0: na novinky v oblasti terénní služby pro seniory. K věci Štěpánky Duchové. Dnes v 18.45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
1: A už za pár okamžiků pro vás budeme mít pozvánku do kina.

0: Noční vize, nevysvětlitelné jevy a temná legenda, to jsou hlavní prvky irského hororu Hokum. Pozvánku do kina má Štěpánka Dubková.
1: Spisovatel Om Bauman hledá po smrti svých rodičů klid. Uchýlí se proto do odlehlého hostince na irském venkově. Chce se vyrovnat se svou minulostí a v tichu rozptýlit popel zemřelých rodičů.
2: One of the members of staff is missing.
3: What about the honeymoon suite?
1: Místo očekávaného klidu se ale od místních lidí dozvídá znepokojivé příběhy o čarodějnici. Ta v hostinci údajně obývá svatební apartmá. Pokoj, do kterého se nevstupuje. Oma postupně začnou pronásledovat znepokojivé vize a záhadná zmizení. Nechtěně se tak dostane do centra děsivých událostí. Toho nakonec donutí postavit se nejen tajemství místa, ale i vlastním temným vzpomínkám z minulosti. Snímek Hokum je klasická duchařina s moderním zpracováním. Temná, mrazivá a postupně stupňující napětí, které diváka drží v neustálé nervozitě. Hlavní roli stvárnil americký herec, komik a producent Adam Scott. Ten je spojován spíše s komediálními a dramatickými rolemi, ale zahrál si už i v několika hororových projektech.
4: Praha žije filmy.
5: Praha žije filmy.
6: Somewhere in space.
0: A ještě dopravní informace. Momentálně nemáme hlášené žádné větší komplikace v Praze a okolí. Přejeme tedy šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dejte si viny.

0: O složení delegace na summit NATO v Ankaře bude jasno koncem června. Příznivci ruských nočních vlků na pražských Olšanech uctili padlé, čekali je odpůrci s vlajkou Ukrajiny. Zajetí rukojmí v bance na západě Německa skončilo, policie nenašla podezřelé. A bude slunečno s teplotami do 20 stupňů, během dne přechodně se zvětšenou oblačností.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Kdo pojede v létě na summit NATO do Ankary, o tom rozhodne vláda až koncem června. Oznámil to premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Dnes ráno se kvůli tomu sešel na Hradě s prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
2: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
3: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
2: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
4: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
2: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Desítky příznivců kontroverzního ruského motorkářského klubu Noční vlci dnes na Olšanských hřbitovech v Praze uctili památku sovětských i československých vojáků padlých za druhé světové války. Podobně jako v minulých letech se před hřbitovem sešli i jejich odpůrci, kteří na podporovatele křičeli, pískali a mávali ukrajinskými vlajkami. Na akci dohlížela policie, včetně antikonfliktního týmu. Olšanské hřbitovy jsou zastávkou na takzvané cestě vítězství, kterou pořádá Evropská odnož nočních vlků. Klub je známý blízkým vztahem s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho ruští členové nesmějí od roku 2022 vstoupit do Evropské unie. Byli totiž zařazeni na sankční seznam po ruské invazi na Ukrajinu. Mezi příznivci nočních vlků znovu nechyběl poslanec SPD Jaroslav Foldyna a přišel i bývalý poslanec Jiří Kobza. Německá policie našla nezraněné dva lidi, které ozbrojení muži v bance ve městě Sinzig podle všeho drželi jako rukojmí. Pachatelé z místa činu utekli neznámým způsobem ještě předtím, než policisté do banky vtrhli. Informuje o tom agentura DPA s odvoláním na policejní prohlášení. Policie po přepadení banky uzavřela centrum města a obyvatele vyzvala, aby nevycházeli ven. Sinzig leží ve spolkové zemi Porýní Falc, přibližně 26 kilometrů od Bonu. Kanoista Martin Fuchsa postoupil do finále světového poháru v Maďarsku. Úvodním závodem sezóny začala také kvalifikace rychlostních kanoistů na olympijské hry v Los Angeles 2028. Fuchsa vyhrál na kilometru rozjížďku i semifinále, ačkoliv minulou neděli běžel pražský maraton.
5: Musím říct, že se cítím dobře, nohy jako lehce cítím samozřejmě lejtka, ale dělal jsem hnedka všechno pro to, abych co nejlíp zregeneroval a doufám, že se to povedlo.
0: Finále odstartuje v Segedu zítra před 10:30. Následně pojede olympijský vítěz z Paříže Martin Fuchsa ještě rozjížďku na pětistovce v Debelkánoji s bratrem Petrem. Do světového poháru vstoupil také další olympijský šampion z Francie, kajakář Josef Dostal. Ve své kvalifikační jízdě na kilometru byl druhý, semifinále ho čeká i s dalším Čechem Vilémem Kukačkou po 7:00. A zítra se pak Dostal představí i na kajakářské pětistovce. Večer a v noci bude v Praze převážně polojasno s nejnižšími teplotami mezi 7 a 4 stupni Celsia. Ráno bude polojasno nebo skoro jasno s ojedinělými mlhami. Během dne čekejte i přechodně zvětšenou oblačnost, ale beze srážek. Večer se pak zase postupně vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí k 18 až 20 stupňům a vát bude jen mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A po zprávách, jako vždy doprava, tak Praha je bezproblémová. Pojďme se podívat na D6 před Prahou od Karlových Varů opatrně na 5. kilometru. Stojí tam v odstavném a částečně i pravém jízdním pruhu odstavené vozidlo. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražský update.
7: Pražští hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
6: V dnešním pražském updateu uslyšíte pořad K věci. Štěpánka Duchková si pozvala místostarostku Prahy 8 a senátorku za ODS Vladimíru Ludkovou. Dozvíte se, jak probíhal dnešní den otevřených dveří v Lichtenštejnském paláci na Kampě a už za chvíli připomeneme aktuální výluku pražského metra. No a samozřejmě nebude chybět perný den Petra Jungmana. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký sváteční večer.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města.
9: Pražský update.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: V Praze nejezdí metro na části linky C. V úseku z Kobylis na Pražského povstání musí cestující využívat náhradní dopravu. Technici vyměňují zabezpečovací zařízení trati. Podrobnosti má redaktor Ondřej Mikušek. Hezký den.
2: Hezký den. Dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou a tramvajovou dopravu. Autobusy XC nahrazují celý úsek výluky z Kobylis na Pražského povstání, kromě stanice nádraží Holešovice. Od něj jezdí linka XC1. Cestující můžou využít také tramvaj číslo 36, která projíždí třeba přes Masarykovo nádraží, Václavské náměstí a končí ve vozovně Pankrác.
1: Ondřej, co přesně technici v metru dělají?
2: Vyměňují původní reléová stavědla za moderní elektronická. Jde o zabezpečovací systém, který řídí pohyb vlaku, výhybky i signalizaci. Nově je bude řídit počítačová technologie. Tento systém má být spolehlivější, snadnější na údržbu a umožní rychlejší řešení případných poruch.
1: Funguje už tato technologie v některých částech metra?
2: Dopravce ji postupně zavádí na celé lince C. Zastávky Florence a Vltavská jsou posledními dvěma na této trase, kde zabezpečovací zařízení pochází ještě ze 70. let 20. století. Změny jsou podmínkou pro plánovanou automatizaci provozu, říká mluvčí dopravního podniku hlavního města Prahy Aneta Řehková.
3: Dopravní podnik tuto rozsáhlou investiční akci zahájil na jaře roku 2024. V příštím roce doběhne dokončení, včetně výměny stavědel v depu Kačerov.
2: Technici výměnu zabezpečovacího systému na Florenci a Vltavské provedou ve dvou etapách. Tu druhou plánují na termín od 4. do 10. července letošního roku. I tehdy by tedy cestující měli počítat s dopravním omezením. Potřebné informace najdou na stránkách dopravního podniku i Pražské integrované dopravy.
1: To byl redaktor Ondřej Mikušek, děkujeme za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou a šťastnou cestu.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A jak to vypadá v individuální automobilové dopravě, tak momentálně v Praze nemáme hlášené žádné větší komplikace. Podíváme se tady za Prahu. D8 dálnice z Prahy na Ústí nad Labem, za sjezdem na Slaný, 22. kilometr, v jízdním pruhu je přihlášený kužel. Vybočuje se. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Co jste ochotni udělat, aby se vám splnilo to, po čem nejvíce toužíte? Elizaveta Maximová exceluje v roli herečky toužící po roli v divadelní adaptaci Hitchcockova filmu Psycho. Tragikomický příběh o moci, touze a hranicích, které je člověk ochoten překročit. Nechte se vtáhnout do temného světa showbiznisu i křehké ženské duše. Psychodrama v divadle Viola. Více na www.divadloviola.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
0: Každý den prožíváme společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem. Nalaďte se na Prahu. Rádio Praha na 107,1 FM v multiplexu DAB+ Českého rozhlasu i na praha.rozhlas.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Návštěvníci dnes mohli při příležitosti státního svátku navštívit běžně nepřístupný Lichtenštejnský palác na pražské Kampě. Úřad vlády vystavil v paláci také protokolární dary pro české premiéry.
2: Je nádherně opravený, je úžasný, je to velice vkusný, opravdu nádherný místo, i ty rozhledy úžasný. Já myslím, že se tady můžeme reprezentovat jako stát. Když sem pozveme cizí návštěvu, tak opravdu je to tak nádherný, jak málo kdo asi na světě.
3: Popisuje paní Jaroslava své pocity z návštěvy Lichtenštejnského paláce, který slouží mimo jiné k ubytování zahraničních státních návštěv. Barokní stavbu si přišla prohlédnout také třeba paní Jiřina.
4: My jsme slyšeli, že to bude otevřeno, takže občas vyrazíme do Prahy na nějaké ty památky, takže dneska jsme vyrazili sem. Hodně krásných věcí, no? Co víc k tomu říct?
3: Návštěvníci se při komentované prohlídce podívali do několika reprezentačních salonů a sálů. Jedním z průvodců byl Martin Hlaváč.
5: My se nacházíme v Masarykově salonu. Pro Masarykův salon, tady máme vystup Tomáše Garrigua Masaryka. A tenhle ten salonek slouží, možná ho můžete znát z televize, tiskové konferenci. To jste asi poznali, většinou tady, jak stojíte vy, tady stojí novináři, tamhle stojí premiér a třeba zástupce vlády nebo kdokoliv jiný.
3: Kromě samotné budovy měli lidé možnost vidět také výstavu protokolárních darů, které za posledních 11 let dostali čeští premiéři, říká historik umění Jaroslav Sojka.
6: Jsou zde dary nejrůznější povahy, od drobných po rozměrnější a také z různých materiálů. Nejzajímavější na tom je vlastně ten příběh toho získání toho daru v rámci těch diplomatických vazeb.
7: Myslíte, že bychom se mohli přesunout tady třeba k té první vitríně? Co za dary všechno tady je?
6: Vy v té vitríně vidíte především dary ze státní návštěvy Izraele, to znamená přímo z Jeruzaléma. Vidíte tu menoru, vidíte například to ukazováčko, kterým se tradičně ukazuje při čtení Tóry. A pak jsou tady zajímavé dary ve formě pamětní knihy, která připomíná návštěvu Andreje Babiše v Thajsku a v těch vzdálených prostě indonéských a jiných zemích, kde on dostal vlastně z jedné botanické zahrady dokonce rostlinu, orchidej, která je přímo po něm pojmenována.
7: Když se podíváme tady dolů, tak jsou tady nějaké modely aut, tak to taky některý z premiérů dostal.
6: Ano, teď momentálně jeden z těch nejčerstvějších exponátů je tady model Škodovky, co dostal předseda vlády Andrej Babiš při návštěvě právě Mladé Boleslavy.
3: Při příležitosti státních svátků se pravidelně veřejnosti otevírá také třeba sídlo Senátu nebo poslanecké sněmovny. Z pražské Kampy Richard Webs, Český rozhlas.
0: Pražský update. Pražský
8: hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
9: V Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte Pražský update a jsou tady pražské zprávy, které shrnul za dnešní den Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. V Praze nejezdí metro na části linky C. V úseku z Kobylis na Pražského povstání musí cestující využívat náhradní autobusovou dopravu nebo tramvajovou linku číslo 36. Technici na tratě vyměňují zabezpečovací zařízení. Výluka potrvá do nedělního večera. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijal premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Jednali o složení české delegace na summitu NATO v Turecku a shodu nenašli. Premiér Babiš dál trvá na tom, že by prezident neměl být součástí delegace. Petr Pavel po schůzce uvedl, že i přesto plánuje do Ankary jet. Kompetenční žalobu zatím nechystá. Politici i zástupci armády si na pražském Vítkově připomněli 81. výročí konce druhé světové války. Před národním památníkem položili věnce připomínající válečné padlé. Prezident Pavel v projevu označil druhou světovou válku za nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva a varovné svědectví. Letecký provoz na letišti Václava Havla v Praze dnes zkomplikoval pohyb dronu v bezletové zóně. Policisté to uvedli na síti X. Jedno letadlo muselo být kvůli bezpečnosti odkloněno do Vídně a několik dalších spojů nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Případ dál prověřuje. Praha 1 nechá zpracovat právní analýzu výsledků forenzního auditu, který městská část nechala udělat v nemocnici na Františku kvůli údajným kauzám jejího bývalého ředitele Davida Erharta. Audit je neveřejný. Na jednání městského zastupitelstva nicméně zaznělo, že objevil systémové nedostatky třeba v evidenci docházky nebo zdravotnického materiálu. Staroměstský Orloj v Praze se v pondělí na několik hodin zastaví. Restaurátoři z něj odvezou na opravu 4 sochy ze spodní řady. Následně zrestaurují další 4 sochy z horní řady. Vše má být hotovo v říjnu. Magistrát za práce zaplatí podle mluvčího Víta Hofmana 367 tisíc korun bez DPH. Večer a v noci bude v Praze převážně polojasno s nejnižšími teplotami mezi 7 a 4 stupni Celsia. Ráno bude polojasno nebo skoro jasno s ojedinělými mlhami. Během dne čekejte i přechodně zvětšenou oblačnost beze srážek. Večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí k 18 až 20 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A ještě dopravní informace, momentálně nemáme v Praze a okolí hlášené žádné zásadnější problémy, tak jezděte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: I have a dream.
1: Perní den, Rádia Praha. Perní
2: den. Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Je pátek 8. května, státní svátek, den vítězství.
5: The flags of freedom fly all over Europe.
4: V roce 1945 skončila v Evropě nejhorší válka lidských dějin. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal už 7. května generál Alfred Jodl s tím, že v platnost vstupuje 8. května ve 23 hodin středoevropského času. Tehdy Hitlerův nástupce Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Americký lékárník John Pemberton prodal před 140 lety v roce 1886 v americké Atlantě poprvé svůj bylinkový sirup, který měl léčit bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek. Základem byly lístky koky a kofein z ořechu kola. Po nich dostal lektvar později své jméno Coca-Cola.
6: Vzpomínám na ten podivuhodný den.
4: Loni zemřel Jiří Bartoška.
6: I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.
7: Habemus papam.
4: Jen o několik hodin později konkláve kardinálů zvolila nového papeže.
7: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinálem a prevostem.
4: Druhý den volby se nad Sixtínskou kaplí objevil bílý kouř a novým 267. pontifikem se stal Američan Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev 14.
7: Leonem decimum quartum.
4: Britský dokumentarista, autor vynikajících přírodopisních snímků Sir David Attenborough má dnes požehnané sté narozeniny. A já přeju hezký sváteční den.
8: Rádio Praha.

0: Posloucháte Pražský update Rádia Praha, protože je pátek, tak už za pár okamžiků tady v rámci něj bude náš pravidelný pořad k věci a to bude také host Štěpánky Duchkové. Ještě předtím se podíváme na dopravu. Tady nejsou stále žádné větší komplikace, provoz je svátečně mírný v Praze i okolí a přejeme tedy všem šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. K věci. Štěpánky Duchkové.
2: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je místostarostka Prahy 8 a senátorka za ODS Vladimíra Lutková. Dobrý den.
3: Dobrý den, já zdravím vás, děkuju za pozvání a zdravím také posluchače.
1: K věci.
2: A já vás hned v úvodu budu citovat. Budoucnost je v terénu. To jste řekla, vy jste propagátorka terénních služeb pro seniory. Jaká je teď u vás čekací doba na Praze 8 na to zavedení pečovatelské služby v domácnostech seniorů?
3: A já vás překvapím, ale téměř žádná, protože kdokoliv potřebuje péči do domácnosti ze strany terénní sociální služby, kterou je pečovatelská služba, tak ji dostane okamžitě. My se snažíme naši pečovatelskou službu neustále rozšiřovat, posilovat tým, máme vlastně celotýdenní provoz a opravdu se nám daří zvládat a vycházet vstříc veškerým požadavkům. Já neříkám, že někdy ten žadatel nemusí chvíli čekat, ale opravdu se snažíme a daří se nám to navíc i díky dalším možnostem, které v Praze 8 dlouhodobě máme a které já velmi silně prosazuji. A sice to je provázanost jednotlivých typů sociálních služeb, protože my vedle pečovatelské služby Prahy 8 máme rovněž osobní asistenci, která je pod gerontologickým centrem v Praze 8, které mimo jiné nabízí denní stacionář, jehož kapacitu jsme nedávno posílili, protože denní stacionář jsme rekonstruovali, rozšířili.
2: Šimunkova. Máme mluvíte o Šimunkově, ano. Jaká je tam současná naplněnost?
3: Ta naplněnost není stoprocentní, protože oni nám klienti vlastně chodí mezi různými typy služeb, tak jak potřebuje pečující rodina a senior sám, ale je fantastické, že se nám podařilo právě tu kapacitu zvýšit, protože v tom já tvrdím, že je budoucnost služeb. Jsou to ty terénní a ty takzvané odlehčovací služby, kam patří právě i denní stacionář v Šimunkově.
2: A já se rovnou zeptám, protože je plno lidí, kteří to třeba neřeší ještě, ale čeká je to. Znamená to, že třeba ten denní stacionář Šimunkova je místo, kam ten člověk může dát přes den svého seniora, který nemůže být sám doma, ráno ho tam dá a odpoledne si ho vyzvedne?
3: Je to přesně tak a my dokonce pro seniora, který toto zařízení potřebuje využívat, rádi přijedeme, protože to máme zkombinovat.

0: S přepravní službou Prahy 8, která je vedená pod pečovatelskou službou, kdy senior, který se k nám nemůže dostat, nebo jeho nejbližší nemají tu možnost ho k nám odvést, tak my můžeme nabídnout i právě tu dopravu. Přepravu pro seniory, která obecně funguje pro všechny klienty pečovatelské služby. Čili máme tu službu, řekla bych, až takový servis, který je nesmírně důležitý a na místě.
1: Narážíte teď na vozový park SOS Praha 8? To je to v rámci tohoto, nebo je to něco jiného?
0: Dalo by se to tak říct, ano. Vozový park, někdo by řekl, je to takové to v úzovkách senior taxi. Já ten termín ale nerada používám, protože on je malinko zavádějící, protože když chce senior nebo osoba se zdravotním znevýhodněním využít tuto přepravní službu, tak přece jenom musí volat malinko dopředu a objednat si tu službu na určitý čas, protože je o ní obrovský zájem a já v tuto chvíli usiluju, aby se ta kapacita rozšířila a abychom hlavně v příštím roce mohli nabídnout i službu pro osoby, které jsou na elektrickém vozíku, který vlastně do toho našeho standardního auta, byť s tou zdvihací plošinou, ale my v tuto chvíli nedostaneme.
1: Jak získáváte lidi, kteří mohou dělat pečovatele? Já se ptám proto, protože slýchám často, že nejsou lidi v této oblasti, není koho zaměstnat. Jakou máte zkušenost vy?
0: Máte naprostou pravdu, že lidí, kteří by chtěli dělat práci pečovatele, pečovatelky, která je nesmírně fyzicky náročná, není nikdy dost. A bohužel pořád někoho hledáme. Koho velmi se nedostačuje, tak je to zdravotnický personál, zdravotní sestřičky, protože máme mimo jiné i domácí ošetřovatelskou péči, což je ta terénní zdravotní služba do domácnosti, čili mohou vyprávět dlouhé příběhy o tom, jak složitě se dnes hledá personál. Personál je nedoceněný finančně a je opravdu velkým štěstím, že máme, řekla bych, stabilní kolektiv, velmi silný kolektiv, i co se týče vztahů, a že lidé od nás neodchází, nemáme, řekněme, to, co se nazývá jako fluktuace, ale samozřejmě je zde přirozená obměna, ale najít nového, spolehlivého, stabilního zaměstnance je opravdu velice složité, ale díky bohu daří se nám to, protože já bych řekla, že Praha 8 má velmi dobré jméno, co by zřizovatel a poskytovatel těchto sociálních a zdravotnických služeb, takže nemáme to možná tolik složité jako jiní poskytovatelé.
1: Vy jste říkala, že to je velmi fyzicky náročná práce.
0: A psychicky samozřejmě.
1: Psychicky, ano, to je mi úplně jasné, ale co se týče té fyzické námahy, ale existují dnes lůžka, nebo mohou si třeba rodiny pronajmout lůžka, která pomohou, speciálně elektronická, která určitě pomohou při té práci s tím seniorem?
0: Určitě, to je vlastně záležitost celého segmentu kompenzačních pomůcek, kterých je jako dneska obrovské množství, celá řada, některé z nich jsou i na úhradu zdravotní pojišťovny.
1: To si právě myslím, že to fyzická, ta fyzická, ano, práce tímto může být přeci ulehčena.
0: Určitě, určitě. Ale ne každý, když zůstaneme u seniorů, má všechno k dispozici v domácnosti. A ono ostatně, i když tam máte tu kompenzaci ze strany těchto pomůcek, tak vždycky tam určitá fyzická náročnost zůstává a je opravdu veliká. Já si nesmírně vážím všech pečovatelů, kteří tu práci dělají, protože je to nejenom, jak jsme řekli, o té fyzické náročnosti, ale i o té psychické často.
1: No ano, tak psychické náročnosti nepomůže super lůžko, které dokáže toho seniora otočit. Je mi to jasné. Jak je Praha připravena na stárnutí populace?
0: Praha jako hlavní město, řekla bych, velice špatně. Budu upřímná, otevřená, když zůstaneme u těch pobytových sociálních služeb, tak to jsou zejména domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním znevýhodněním, a prostě těch kapacit je velice málo. Nebudu tady teď říkat, že jich máme dostatek, nemáme. Praha jako hlavní město, jako zřizovatel, teď nemluvím o Praze 8, ale o hlavním městu, v tomto, řekla bych, hodně selhává. A navíc velká řada těch pobytových sociálních zařízení je mimo území hlavního města Prahy. A samozřejmě vy, když žijete někde celý život, jste tam zvyklí, tak je pro vás i velice důležité, abyste tam strávila vlastně ten seniorský věk. A to se bohužel ne vždycky daří, čili celá řada lidí, kteří celoživotně takhle prožili život v Praze, tak bohužel musí tu kapacitu hledat daleko za Prahou a to je, řekla bych, velice špatně. Já, když zůstanu v Praze 8, tak my jsme velmi významný zřizovatel i právě pobytové sociální služby, která se jmenuje odlehčovací sociální služba. To je vlastně takové to odlehčení neformálním pečujícím. Máme krásné lůžkové zařízení, které ale je jenom na dobu určitou, na dobu 3 měsíců. Ale přesto jsem nesmírně ráda, že se mi před lety podařilo prosadit vybudování tohoto lůžkového zařízení, protože, jak říkám, ono to tvoří celou tu pak provázanost těch služeb. Já když uvedu takovou typickou trajektorii našeho klienta, tak je to senior, který například se zlomeninou krčku je v nemocnici, následně potřebuje rehabilitaci z nemocnice, pro nás tady v Praze 8 typicky Bulovka, tak může přejít do gerontologického centra, což je naše lůžkové zdravotnické zařízení s velmi úžasnou a skvělou rehabilitační péčí. Zde může být vlastně měsíc, ale pokud se nemůže vrátit ještě do toho domácího prostředí, protože tam třeba není nikdo z rodiny, kdo by mohl pečovat, tak může jít k nám do toho takzvaného odlehčovacího zařízení, což je Dům sociálních služeb SK Neumanna. Tady může být další 3 měsíce, zde ještě může pokračovat v rehabilitaci, protože i zde tu rehabilitaci máme zajištěnou a potom vybaven tou terénní sociální pečovatelskou službou přechází do domácího prostředí.
1: Teď přeskočím k digitalizaci. Mm-hmm. Jak funguje digitalizace informací pro seniory přes portál senior8.cz?
0: Digitalizace, o které vy tady teď mluvíte, se netýká Prahy 8. My máme...
1: Ale Senior 8, to ta osmička není Praha 8.
0: Jestli mluvíme o lince P8P, Praha 8 pečuje, tak to máme vlastně v podstatě linku, kterou jsme zřídili pro všechny seniory, ale pro všechny obecně obyvatele, které zajímají informace ze sociálně zdravotní oblasti. A tuto linku provozuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví a na té můžou získat jakoukoliv informaci, kterou potřebují.
1: Tak já se možná zeptám jinak, jaké online nástroje dnes seniori využívají na Praze 8?
0: Praha 8 jako taková nezřizuje žádný digitální nástroj. To jsou nástroje, které zřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci digitalizace jednotlivých dávek. Ale já možná řeknu a zodpovím na něco jiného. Jak si seniori s tou digitalizací mohou poradit? Bohužel někdy se zapomíná velice snadno z toho ministerského křesla, že ne všichni seniori jsou vybaveni digitálními technologiemi a znalostmi a schopnostmi, aby je mohli bez problémů v domácnosti obsluhovat. A tady je nezastupitelná terénní sociální práce, kdy naši sociální pracovníci chodí do domácnosti k seniorům, aby jim pomohli právě například s vyřizováním dávky, s vyřizováním konkrétně příspěvku na péči. Tam totiž ta digitalizace postupuje, řekla bych, z těch všech ministerstev velmi kupředu. Ale jak říkám, zapomíná se na ty, že ne všichni jsou schopni se tou digitální, řekla bych, džunglí jako prodrat. A právě proto je nezastupitelná role sociálního pracovníka, toho obecního sociálního pracovníka.
1: Já vám děkuji za to, že jste přišla do pořadu K věci. Naschledanou.
0: Děkuji vám za pozvání. Naschledanou.
1: Naším dnešním hostem byla místostarostka Prahy 8 a senátorka za ODS Vladimíra Lůtková. Těším se u dalšího pořadu K věci. Naslyšenou. K věci.
2: Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Anežkou Rusevovou.
3: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
2: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní kampaně. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Radio Praha.
4: Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš. Rok je náš.
4: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
5: Rok je náš.
2: Jedině na Rádiu Praha.

0: Praha posiluje kybernetickou bezpečnost počítačových systémů. Turecké trolejbusy Bozankaja pro Prahu mají povolení, pracuje se na odstranění závad. David Attenborough dnes slaví narozeniny, slavnému přírodovědci je 100 let. A zítra bude slunečnost přechodně zvětšenou oblačností a teplotami do 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražský magistrát nechá lépe zabezpečit počítačové systémy. Za víc než 43,5 milionu korun pořídí program na analýzu a sběr dat při kyberútocích a dalších podobných hrozbách. Rozhodli o tom radní hlavního města. Získaná data umožní lepší ochranu IT systémů, počítačů úředníků a datových serverů. Modernější zabezpečení získají kromě magistrátu taky všechny městské části, uvedl mluvčí Prahy Vít Hofman.
2: Hlavní město pokračuje v systematickém posilování ochrany svých IT systémů, ale i sítí městských částí. Jedná se totiž o důležitý krok ke zvýšení odolnosti vůči novým hrozbám a obecně ke zlepšení zabezpečení služeb, na které se Praha a její obyvatelé každý den spoléhají.
0: Pražský dopravní podnik už má v garážích prvních 30 trolejbusů dodaných tureckou firmou Bozankaja. 7 z nich už má všechna povolení pro provoz. Jak ale uvedl mluvčí podniku Daniel Šabík, dodavatel ještě pracuje na odstranění závad a nedodělků, které je potřeba dořešit před nasazením do provozu. Turecké trolejbusy budou jezdit na nových trolejbusových linkách 51, 52 a 53, které vzniknou elektrifikací autobusových linek 131 z Bořislavky na Hradčanskou, 137 z zastávky na Knížecí na Malvazinky a do Jinonic a 176 z Karlova náměstí na Strahov. Celkem má dopravní podnik od turecké společnosti Bozankaja získat za víc než miliardu korun až 70 nízkopodlažních trolejbusů. Evropská komise dále hlídá případný střet zájmů premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a přejme veškerá nezbytná opatření k ochraně zájmů Evropské unie. Serveru iRozhlas.cz to sdělila mluvčí komise. Státní zemědělský a intervenční fond se nedávno rozhodl obnovit dotace firmy Agrofert. A to přesto, že už dřív komisi ujistil, že dotace koncernu nevyplácí. Experti ale upozorňují na to, že by z dotací mohli těžit premiérovi děti. Akcie Agrofertu Andrej Babiš v únoru převedl do svěřenského fondu RSVP Trust. Jak bude teď Evropská komise dál postupovat, neuvedla. Britský přírodovědec David Attenborough dnes slaví sté narozeniny. Jeho přírodovědné snímky jsou oblíbené u diváků po celém světě. Za svou kariéru získal desítky čestných doktorátů i prestižních ocenění, včetně šlechtického titulu Sir. David Attenborough se podílel na desítkách dokumentů, které dnes patří ke klasice přírodopisné tvorby.
3: I am David Attenborough. And I've had the most extraordinary life.
4: Britský přírodovědec David Attenborough patří k nejznámějším vypravěčům přírody. Jeho dokumenty viděly stovky milionů diváků. Nejprve přírodu pozoroval a objevoval, postupně začal otevřeně mluvit o jejím ohrožení. V dokumentu z roku 2020 Život na naší planetě, natočeného pro Netflix, upozorňuje na klimatickou změnu, úbytek biodiverzity i znečištění oceánů.
3: If we take care of nature, nature will take care of us.
4: Člověk je neodmyslitelně součástí přírody. Je proto podle Davida Attenborougha nutné o ní pečovat. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Prologem v Bulharsku začal 109. ročník slavného cyklistického závodu Giro d'Italia. Úvodní 147 kilometrů rovinatou etapu s cílem v Burgasu ovládl v závěrečném sportu Francouz Paul Manier těsně před Dánem Andresenem a Britem Vernonem. Vyhrál tak svou první etapu na závodu kategorie Grand Tour. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel 65. Sourozenci debutanti Matyáš a Tomáš Kopečtí skončili ve druhé stovce pořadí. Všichni tři čeští závodníci oficiálně ztratili na vítěze 10 sekund. Večer a v noci bude v Praze převážně polojasno s nejnižšími teplotami mezi 7 a 4 stupni Celsia. Ráno bude polojasno nebo skoro jasno s ojedinělými mlhami. Během dne čekejte i přechodně zvětšenou oblačnost, ale bez srážek. Večer se zase postupně vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí k 18 až 20 stupňům a vát bude jen slabý vítr. We'll be right back.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Tak v Praze je menší kolona na konci Nuselského mostu na příjezdu do Legerovy ulice, a to kvůli tomu, že kvůli výluce metra je tam momentálně pravý jízdní pruh vyhrazen pro autobusovou kyvadlovou dopravu, takže tady se zdržíte zhruba kolem 5 minut. No a dálnice D4 tady opatrně, pokud jedete z Prahy na Strakonice, nebo ještě předtím tady na Příbram samozřejmě, tak za sjezdem na Kytín je to 22. kilometr, spadl strom, a to v těsné blízkosti dálnice, takže zasahuje i do pravého jízdního pruhu, tak se vybočuje. Opatrně, šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: A to už je hudební nabídka po 19. hodině. Holly Humberstone. Maroon 5. A budou tady Muse. A kromě muziky vás už za chvilku pozveme na mezinárodní soutěž v úpravě psů, která právě dnes začala v pražských Letňanech. Já jsem Petr Zajíček, přeji vám příjemný den.

0: Tak to byla vzpomínka na 90. s kapelou Rednecks. Teď už ale míříme do pražských Letňan, kde začala třídenní soutěžní akce v úpravě psů. Festival Groommasters Prague 2026 přibližuje trendy, ale také nejlepší psí kadeřníky. Jaké střihy jsou v kurzu a jak na takovou akci musí majitele svého pejska připravit, se dozvíte v následující reportáži Sabiny Vosecké.
1: Jedná se primárně o mezinárodní soutěž ve stříhání a úpravě psů. To znamená, to gro té akce je to, že návštěvníci mohou přijít a podívat se na ty psí kadeřníky v akci.
2: Říká jedna z organizátorek Kristýna Růžičková z Czech Grooming Academy.
1: Ale zároveň máme velkou obchodní zónu, můžou si přijít nakoupit pro pejsky, můžou se přijít poradit, což je pro řadu návštěvníků zajímavé, protože často neví třeba, co si vybrat. Takže to poradenství je tam velkou součástí. A zároveň máme i 10 seminářů.
2: Akce je rozdělená do několika soutěžních kategorií. Doplňuje spoluorganizátor Jiří Bohata.
3: Například Pure Breeds, kde můžete mít bešonky, kedy blue terriery, pak je stripping, což je trimování. Tam máte různý fox terriery a tak, a pak samozřejmě ty pudlové.
2: Jak vypadá pejsek, který je ostříhaný do takzvaného Asian stylu?
1: V podstatě vypadá jako plyšák. Je to kulatý čumáček, kulatá hlavička, tělo, které vypadá opravdu jako kdyby byl ten basic plyšový, čili čím roztomilejší, tím lepší. Soutěží se nejen v dokonalosti střihu, důležitá je také dokonalá příprava. Ti psi se připravují klidně několik měsíců dopředu, musí mít správně narostlou srst, přeci jenom je to soutěž krásy, takže vyhrává opravdu ten nejkrásnější a nejlépe upravený model, ale zároveň je důležité i jak se ten střihač chová k tomu pejskovi, kterého zrovna upravuje, i to je součástí.
2: Když se podíváme do toho předešlého ročníku loňského, tak kdo byl tím vítěz? Tím králem, královnou krásy.
3: Krištof Černecký.
2: Jeho pejsek, co to bylo za ras?
1: Měl tři modely, soutěžil ve třech kategoriích a zrovna Krištof je to účastník z Polska a ten se stal nejlepším groomerem. Myslím si, že měl nějakého kokra, caribou terriera a ještě jednu rasu, to už si teď nevybavím. Ale zároveň vlastně druhým best in show účastníkem byl zase kolega z Polska.
2: Uzavírá Kristýna Růžičková a s úsměvem přiznává, že trpí lehkou pracovní deformací. Při procházkách se svým pejskem si totiž všímá, jak jsou ostatní psi ostříhaní. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
4: Praha žije festivaly. Dejte si viny.
5: Každé pondělí jedině na Rádio Praha.
4: Co si dáme v pondělí večer? Metaliku a 55.

I remember, tak to byla Madonna na Rádiu Praha. Pojďme se podívat na počasí, které nás čeká v následujících hodinách, tedy v noci a zítra. Mělo by být většinou polojasno, teploty v noci poklesnou na 7 až 4 stupně Celsia. No a zítra, tedy v sobotu 9. května, vystoupí během dne na 18 až 20 stupňů.

0: Máme přesně 7:45, máme tady pro vás pražské tipy, které připravil Jirka Štefl.
1: Největší světová přehlídka inovací, kreativity a důmyslnosti pro celou rodinu. Přesně takový je festival Maker Faire Prague, který můžete zažít na výstavišti v Holešovicích. Vyzkoušejte, poznejte a osahejte si nevšední projekty a experimenty z oblastí nových technologií, řemesel, 3D tisku, ale i vyšívání, elektrotechniky nebo designu. Stará čistírna v Bubenči zase zve na víkendové prohlídky určené hlavně dětem. Dozvíte se, jak funguje kanalizace a co všechno se děje s odpadní vodou. Navštívíte i podzemní a nadzemní prostory industriální památky, uvidíte parní strojem a svezete se i podzemní lodičkou. A víkendových typů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
3: Její láskou jsou tramvaje, jak ty moderní, které řídí, tak historické v muzeu MHD, kde pracuje. Není jen řidičkou a usměvavou autorkou populárního deníku Tramvajačky. Zvládla se poprat s osudovými ranami a nabrat sílu pro další cestu životem. Do pořadu Až na dřeň přijde Karolína Hubková. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Na Radiu Praha jsou připravené zprávy na 20. hodinu a ve studiu Mirek Kasan. Příjemný večer.
1: Hezký večer přejeme. Provoz na ruzyňském letišti dnes narušil dron v bezletové zóně. Policie zadržela jednoho člověka. V budově bývalého skladiště v pražských Holešovicích má vzniknout gymnázium. Slovenský premiér Fico dorazil do Ruska na oslavy dne vítězství. A bude slunečno s teplotami do 20 stupňů během dne přechodně se zvětšenou oblačností.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Letecký provoz nad letištěm Václava Havla dnes narušil civilní dron. Kolem 3 hodiny odpoledne se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni. Další spoje nabrali zpoždění. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Josef Bocan.
3: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
1: Muž je podezřelý z obecného ohrožení z nedbalosti. Z případy výskytu dronů v bezletové zóně se evropská letiště potýkají pravidelně. Bývalé skladiště v ulici U Pergamenky v Holešovicích chce vedení Prahy přestavět na gymnázium. Vypsání zakázky na projektovou dokumentaci schválili radní hlavního města. V budově by mělo být 12 kmenových tříd s kapacitou přes 340 žáků. Přestavba památkově chráněné budovy by měla stát zhruba 230 milionů korun. Pokračuje pražský radní pro školství Antonín Klecanda z Hnutí STAN.
4: To je ta budova, kterou jsme nedávno koupili. Teďka tam už máme hotovou studii, ze kterou jsou i v pohodě památkáři, takže bude tam 12 nových tříd gymnázia a mělo by to být hotovo do 3 let.
1: Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš dnes dorazil na ranní schůzku s prezidentem na Pražský hrad o 15 minut později. Při přivítání mu Petr Pavel připomněl domluvený čas. Premiér pouze konstatoval, že mu to nevyšlo. Prezident po schůzce prohlásil, že mezi slušnými lidmi platí, dohodnou-li si čas, přijdou včas nebo se omluví. Nedostatek omluvy označil za nezdvořilost a signál. Andrej Babiš reakci Petra Pavla odmítl jako nepatřičnou. Vyzval ho k velkorysosti a připomněl, že není a nikdy nebude jeho podřízeným a že Česko nemá prezidentský systém. Hrad mezitím vysvětlil, že žádosti o odložení schůzky nešlo vyhovět kvůli dopolední pietě na pražském Vítkově. Slovenský premiér Robert Fico přiletěl do Moskvy. V ruské metropoli se má zúčastnit akcí ke dni vítězství, připomínajícímu konec druhé světové války v Evropě. O Ficově příjezdu informovala ruská agentura TASS. Šéf slovenské vlády má v plánu setkání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. V rámci oslav chce taky položit květiny na hrob neznámého vojína Rudé armády. Účast na zítřejší vojenské přehlídce na Rudém náměstí ale neplánuje. Robert Fico jako jediný lídr zemí Evropské unie a NATO navštívil Moskvu taky vloni. I tehdy jednal přímo s Vladimírem Putinem. Představitelé většiny evropských zemí kontakty s ruskými státníky omezili po vojenské invazi Ruska na Ukrajinu v únoru 2022. Tenistka Karolína Muchová dohrála na antukovém turnaji v Římě ve druhém kole. Světová jedenáctka podlehla Anastasii Potapovové z Rakouska po setech 3-6 a 2-6. Z postupu do třetího kola se v italské metropoli raduje Jiří Lehečka, který porazil Němce Jana Lenarda Štrufa 7-6 a 6-3. V dalším utkání ho čeká 23. nasazený Nor Kasper Ruud. O postup do třetího kola dnes v Římě zabojují ještě Vít Kopřiva, Nikola Bartuňková a Karol Lína Plíšková. Večer a v noci bude v Praze převážně polojasno, ochladí se na 7 až 4 stupně Celsia. Ráno bude polojasno nebo skoro jasno s ojedinělými mlhami, během dne čekejte přechodně zvětšenou oblačnost, ale beze srážek. Večer se zase postupně vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 20 stupňů a povane jen mírný vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A podíváme se krátce po 20. hodině na dopravu. Tak v Praze zpomalíte na konci Úřiněvsi ve směru na Říčany. V ulici Přátelství havarovala dvě osobní auta, tak tady určitě opatrně. No a na silnici 61 z Kladna do Buštěhradu k dálnici D7 havarovalo osobní auto. Na kruhovém objezdu u průmyslové zóny havarovalo, takže tady určitě dávejte pozor, teklo tam navíc palivo, takže na místě jsou i hasiči. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to je hudební nabídka po 20. hodině, bude tady.

0: Necelá stovka pacientů, včetně 4 dětí, čeká v Česku na nová játra. Vypovídají o tom aktuální data koordinačního střediska transplantací. Natálie Čížková dostala tento orgán před 13 lety. Narodila se totiž bez žlučových cest. Dnes je jí 20 a žije plnohodnotný život.
1: Tak teďka to zatáhnem.
2: Upozorňuje zdravotní sestra Helena Lišková pacientku Natálii Čížkovou. Při krevních odběrech se s ní setkává opakovaně.
1: To musíme vzít takovou jemnou jehlu, jak to vždy.
3: Takže máte 3 zkumavky.
1: Červená je biochemie, ta fialová to je krevní obraz, pak léky hladina, jakou mají tu imunosupresi, jak to je takový základ, co oni mývají na té kontrole po transplantaci.
4: Ty vzpomínky na tu transplantaci v těch 7 letech jsou velmi matné. Musím říct, že člověk si spojí nějaké střípky, kdy jsem přicházela vlastně na ten sál a tak jako jsem usínala, ale od toho to mám matné.
5: Natálko, dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Zdraví se s Natálií chirurg Libor Janoušek, který ji operoval.
5: Jak se má ty?
6: Dobrý? Dobře, jo.
2: Na nový orgán nečekala Natálie dlouho. Na čekací listině byla přesně 1 měsíc.
5: Ten dárce se objevil rychle, byl vhodný. Museli jsme ty játra zmenšit, protože to byl dospělý dárce. Tak, aby se vešly do těla Natálky, zároveň je nezmenšit moc, aby začaly hned fungovat.
4: Život po transplantaci je za mě naprosto běžný. Pokud se ho člověk nastaví, tak ho může žít naplno.
2: Říká Natálie, která sice pravidelně užívá léky a celoživotně se bude vyhýbat alkoholu, jinak ale žádné zásadní omezení nemá. Aktivně se věnuje také sportu.
4: Lyžuju, v létě hraju golf, tenis, cvičím klasický silový cvičení a podobně.
7: Soňa Franková měří tlak Natálii.
8: To na 60. Tak, my jsme minulý rok trošku bojovali s kamínkem ve žlučových cestách.
7: Ano.
8: Boj byl úspěšný a Natálka od té doby zase má úplně normální jaterní testy, tak jako měla dříve. Příště to bude roční kontrola. Všichni pacienti jednou za rok mají kožní vyšetření, oční vyšetření, vyšetření na ušním, nosním, krčním. Je to zejména jako prevence nádorových onemocnění po transplantaci jater. Uvidíme se při roční kontrole. A bude to 13 let. Uteklo to jako voda.
7: Uteklo to jako voda.
8: Ahoj, mě se hezky. Uvidíme se včera.
2: Loučí se se svou pacientkou hepatoložka Soňa Franková. Podle dat koordinačního střediska transplantací dostává v Česku nová játra v průměru 10 dětí ročně. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Český rozhlas.
9: Pražské informace.
10: Dejte si viny.

Walk in my shoes a Depešáci na Rádiu Praha. Tak teď už tomu, co uslyšíte zhruba za půl hodiny v našem vysílání, tady po zprávách po 21. Bude tady náš hudební speciál a protože je pátek, tak to bude speciál Rock je náš. 55 minut rockové muziky z domova i ze světa. A abych vás alespoň na něco nalákal, tak 100% vím, že Ilja Kučera mladší vám zahraje teď nejnovější single od Rolling Stones, který vlastně tak trošku uvádí jejich nejnovější album, které vyjde teď o prázdninách letních, takže abyste tušili, co vlastně Rolling Stones nahráli, tak právě tento single úvodní po 21. hodině také v pořadu Roky náš zazní.

0: Parní lokomotivy si budou moci o tomto víkendu prohlédnout zájemci v železničním muzeu Blužné u Rakovníka. Jeho pracovníci připravili takzvaný parní víkend. Bude to jedna z mála příležitostí, kde lidé uvidí parní stroje v pohybu. České dráhy totiž letos vypraví kvůli vysokým nákladům méně parních vlaků než v předchozích letech.
1: Takže já jsem připravený, jdeme.
2: Poprvé v životě jedu parní lokomotivou hned vedle strojvedoucího, je to všudy bylka, dopředu koukám malým okénkem. Jsme všudy bylce, kdy ta mašina jezdila, kdy byla vyrobena?
3: Vyrobena byla v roce 1925.
2: Strojvedoucí Václav Sušický.
3: To jezdila v Letohradě.
2: V 78. jsem se dočetl.
3: Jo, myslím, že ano, myslím, že to je správný datum. Schocně se pak vlastně dostala na pomník do Ústí nad Labem, do lokomotivního depa, kde potom parta místních nadšenců, myslím, že po 10 letech a třech dnech dostala z pomníku a zapříčinili to, že lokomotiva byla zprovozněna pro nostalgii.
2: Letos České dráhy vypraví o něco méně parních vlaků. Přesný počet říct neumí, neví, kolik si jich ještě soukromí dopravci nebo firmy do konce roku objednají. Roli hrají peníze. Provoz je nákladný a je také potřeba historické krásky opravovat. Pokračuje Petr Slepička z nadačního fondu Svět železnice.
4: Každý rok se naše akce odvíjejí od poptávek. Některé akce pořádáme přímo my, například parní víkend v Lužné nebo červnový den dětí také v Lužné, ale ve většině případů zajišťujeme historické lokomotivy a soupravy pro pořadatele po celé republice.
2: V loni vyjeli parní vlaky v Česku asi 90krát, letos bude jíst méně. Petr Slepička dodává, že drahá je sama o sobě už jen doprava parní lokomotivy na místo akce. Ta se může vyšplhat i na 100 000 korun.
4: Protože po zmodernizovaných tratích se zabezpečovacími systémy nemůže jet úplně sama, ale v doprovodu moderní lokomotivy.
2: Parní vlak tažený lokomotivou šlechtičnou letos pojede třeba na výlet do Lednice v Jihomoravském kraji. V Praze je naplánovaná jízda na Den dětí a parní stroje vyrazí i do Jindřichova, Hradce nebo Olomouce. Jako náhrada za některé neuskutečněné parní jízdy budou vlaky táhnout dieselové lokomotivy, třeba Bardotky nebo Brejlovci. Radek Duchoň, Český rozhlas. Topíte se

0: Tak tolik Jesse Stewart na Rádio Praha, teď je právě 21 hodin a připravili jsme pro vás další dnešní zprávy. S Mirkem Kasanem, Mirku, příjemný páteční večer.
1: Hezký večer, Petře. O složení české delegace na summit NATO v Ankaře bude jasno až koncem června. Turecké trolejbusy Bozankaya pro Prahu mají povolení, pracuje se na odstranění závad. Hasiči u elektrárny v Černobylu bojují s rozsáhlým lesním požárem. A zítra bude slunečno s přechodně zvětšenou oblačností a teplotami do 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kdo pojede v létě na summit NATO do Ankary, o tom rozhodne vláda až koncem června. Oznámil to premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Dnes ráno se kvůli tomu sešel na Hradě s prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
3: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
4: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
3: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
5: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
3: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: V Praze nejezdí metro na části linky C. V úseku mezi Kobylisy a Pražským povstáním musí cestující využívat náhradní dopravu. Výluka potrvá do nedělního večera. Pokračuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehkova.
6: V dotčeném úseku jsme zavedli autobusovou linku XC, která z původní trasy metra vynechává jen nádraží Holešovice. Od něj jezdí autobusy XC1. Spojení jsme posílili také zavedením tramvaje číslo 36.
1: Pražský dopravní podnik už má v garážích prvních 30 trolejbusů dodaných tureckou firmou Bozankaya. 7 z nich už má všechna povolení pro provoz. Jak ale uvedl mluvčí podniku Daniel Šabík, dodavatel ještě pracuje na odstranění závad a nedodělků, které je potřeba dořešit před nasazením do provozu. Turecké trolejbusy budou jezdit na nových trolejbusových linkách 51, 52 a 53. Ty vzniknou elektrifikací autobusových linek 131 z Borislava na Hradčanskou, 137 ze zastávky na Knížecí, na Malvazinky a do Jinonic a 176 z Karlova náměstí na Strahov. Celkem má pražský dopravní podnik od turecké společnosti získat až 70 nízkopodlažních trolejbusů za více než miliardu korun. U zavřené zóně jaderné elektrárny v Černobylu bojují hasiči s rozsáhlým lesním požárem. Podle ukrajinských úřadů vypukl včera po pádu dronu na území tamní rezervace. Plameny se dnes rozšířily na odhadovanou plochu přibližně 1100 hektarů. Práci hasičů stěžují sucho, nárazy větru a obtížný terén. Podle agentury AFP nebyl zaznamenán žádný nárůst radioaktivity. Hokejové Kladno hlásí další už čtvrtou posilu před novou sezónou. Její 31-letý útočník Nikolas Hlava, který působil v uplynulých 4 ročnících v Litvínově. Na klubovním webu to uvedl sportovní ředitel Rytířů Tomáš Plekanec. Hlava už za Kladno hrál mezi lety 2020 až 2022. Před ním posílili tým Adam Kubík, Filip Přikryl a Michal Kempný. Večer a v noci bude v Praze převážně polojasno s nejnižšími teplotami mezi 7 a 4 stupni Celsia. Ráno bude polojasno nebo skoro jasno s ojedinělými mlhami. Během dne čekejte i přechodně zvětšenou oblačnost, ale bez srážek. Večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí k 18 až 20 stupňům a vát bude jen slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Rádio Praha. Rok je náš.

0: Úplně čerstvou novinkou In The Stars, která předznamenává červencové nové album Foreign Tongues. Otevřela kapela Rolling Stones naše další setkání ve vysílání Radia Praha v pořadu Rock je náš. Pročiž vás jako obvykle vítá Ilja Kučera mladší a slibuje 55 minut bytostně rockové muziky domácí i zahraniční, archivní i hlubce aktuální. Tak tady jedna čerstvá novinka, jmenuje se Wall a na své debutové album ji natočila kanadská kapela Good Kid.
1: Rock je náš.
2: Rock je náš.

písničkou Warpaint to byla kapela Buck Cherry a já pro vás teď mám jednu tuzemskou novinku. Jedná se o album, které přináší třetí část průřezu historií české rockové, přesně řečeno metalové kapely Vitaci. A to z let 1975 až 1993. Průřez tehdejšími skladbami, ovšem v nové podobě s novými nahrávkami. Kapely v jejím čele stál kytarista Miloš Dodo Doležal, v níž se vystřídalo několik zpěváků, no a na té nahrávce pochopitelně nechybí ani jeden z těch velmi výrazných, zpěvák Dan Zeppelin Horina. A právě s ním si poslechneme

byla titulní píseň debutového alba Zachary Bakera, amerického zpěváka, kytaristy a herce, tak tedy další novinka. Teď se ale pro změnu vrátíme do roku 2019, a to za kapelou Rival Sons. Poslechneme si jejich skladbu Fair Roots.

Působil v řadě muzikálů, byl frontmanem skupin Arakain a Precedence a stal se i úspěšným popovým zpěvákem, se spojil s českou big beatovou legendou skupinou Olympic, a to proto, aby společně natočili pompézní pop rockovou píseň Co je vůbec v nás. Tahle ta píseň v roce 1985 ve své původní podobě zvítězila na tehdejším

0: Se svou čerstvou novinkou Borrow Time to byl 23-letý americký folk rockový písnička Sam Barber. A což takhle pro změnu trochu klasického britského hard rocku, dejme tomu v podání kapely Deep Purple. Mohli bychom si poslechnout jejich skladbu Unwritten Law z alba The House of Blue Light.
1: Rock je náš.

britské hardrockové klasice Deep Purple bychom si teď mohli dopřát trochu americké jižanské rockové klasiky. A to v podání kapely ZZ Top, konkrétně skladbu Lex ze slavného alba Elevator.

0: on to You, to byla anglická punková kapela Great Two a také poslední dnešní novinka. No a teď bychom se ještě na chviličku mohli zastavit doma za kapelou Burma Jones se zpěvákem Bohoušem Josefem. Jejich píseň se jmenuje velmi úsporně Ne.
1: Rádio Praha, rock

0: Kapela Burma Jones nás písničkou Ne doprovodila až k okamžiku, kdy je na čase se loučit. Proč za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší a těší se na slyšenou opět za týden, kdy rok bude opět náš.
1: Rok je náš.

0: Top 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
1: Zóna 90.
0: Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To nejlepší z 90.
0: Každou sobotu na Rádiu Praha.
1: Zóna 90.
2: Je 22 hodin. Premiér Babiš přišel na ranní schůzku s prezidentem Pavlem pozdě. Bez omluvy vzkázal, že není jeho podřízený. Česko si připomnělo 81. výročí konce války. Hlavní pieta byla na pražském Vítkově. Sudetští Němci podle ministra Macinky v souvislosti s brněnským sjezdem podcenili náladu v české společnosti. A bude slunečno s teplotami do 20 stupňů, během dnes přechodně zvětšenou oblačností.
0: Rádio Praha. Zprávy.
2: Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš dnes dorazil na ranní schůzku s prezidentem na Pražský hrad o čtvrt hodiny později. Při přivítání mu Petr Pavel připomněl domluvený čas, na což premiér odpověděl, že mu to nevyšlo. Prezident po schůzce prohlásil, že slušní lidé přijdou na domluvenou schůzku včas nebo se omluví. Nedostatek omluvy označil za nezdvořilost a vnímá to jako signál. Andrej Babiš reakci Petra Pavla odmítl jako nepatřičnou. Vyzval ho k velkorysosti a připomněl, že není a nikdy nebude jeho podřízeným a že Česko nemá prezidentský systém. Hrad mezitím vysvětlil, že žádosti o odložení schůzky nešlo vyhovět kvůli dopolední pietě na pražském Vítkově. Tradičního pietního aktu na Vítkově, který připomněl 81. výročí konce druhé světové války v Evropě, se kromě prezidenta zúčastnili i další nejvyšší ústavní činitelé, zástupci armády, ale taky stovky dalších lidí.
3: Při pietním aktu politici a zástupci armády položili věnce k památníku na Vítkově a padlé uctili taky minutou ticha s čestnou salvou. Podle prezidenta Petra Pavla je druhá světová válka poučením i pro současnost, třeba kvůli konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě.
4: Právě proto musí Evropa zůstat jednotná, odpovědná a obranyschopná.
3: Piety se zúčastnili taky předsedové obou komor parlamentu a zástupci vlády. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl, jak je důležité, aby se na bezpečnosti státu podílela celá společnost.
5: Protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
3: Konec druhé světové války si dnes lidé připomněli taky na pražských Olšanských hřbitovech a v dalších městech. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Česká debata o pořádání sudetoněmeckého sjezdu, který se má konat na konci května v Brně, neohrozí podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů vztahy s Německem. Šéf české diplomacie to prohlásil v Berlíně po jednání se svým německým protějškem Johannem Vadefulem. Sudetští Němci ale podle Petra Macinky podcenili odmítavou reakci české společnosti. Vládní labouristická strana výrazně ztratila ve volbách do místních zastupitelstev v Británii. Vyplývá to z průběžných výsledků. Labouristé utrpěli porážku dokonce i ve velšském parlamentu, kde byli nejsilnější stranou od roku 1999. Triumf naopak slaví Nigel Farage a jeho strana Reform UK. Podle lídra labouristů a předsedy britské vlády Keira Starmera jsou výsledky voleb alarmující. On sám prý ale nehodlá odejít od započaté práce a rezignovat. Výzvy k jeho odchodu se ale už z labouristické strany začínají ozývat. Rychlostním kanoistům odstartovala světovým pohárem v Maďarsku kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles 2028. Kajakář Josef Dostál do bojů o medaile na kilometru nepostoupil. Zítra ho v Segedu čeká finále B a také rozjížďka na pětistovce. Kanoista Martin Fuchsa ovládl rozjížďku i semifinále na kilometru. Finále pojede zítra před 10:30 a pak ještě rozjížďku na pětistovce v deblkánoji s bratrem Petrem. Večer a v noci bude v Praze převážně polojasno a ochladí se na 7 až 4 stupně Celsia. Ráno bude polojasno nebo skoro jasno s ojedinělými mlhami. Během dne čekejte i přechodně zvětšenou oblačnost, ale beze srážek. Večer se zase postupně vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí k 18 až 20 stupňům a vát bude jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: vědci už dávno našli společnou řeč ohledně toho, jak stabilizovat rozkolísané klima. Dokonce i vlády prakticky všech zemí světa v roce 2023 našli společnou řeč a postavili se za rychlý odklon od fosilních paliv. U nás průzkumy veřejného mínění ukazují, že Čechy zajímá příroda a krajina a jejich dobrý stav. A přesto všechno se zdá, že pokud jde o ochranu přírody a klimatu, tak společnou řečí jako národ ani jako lidstvo rozhodně nemluvíme. Jak z toho ven? Já jsem Jan Kaliba a právě o tom budu dnes mluvit se zástupci dvou vzdálených generací.
1: Leonardo Plus.
0: Ty dvě generace reprezentují Ivona Gajliová, ředitelka Ekologického institutu Veronika a spoluzakladatelka společenství skupiny Klima Babičky, to je docela nedávná záležitost, a Ivona Gajliová také obdržela ocenění mimo jiné prezidentskou medailí za zásluhy prvního stupně. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A druhým hostem je Prokop Pithart, dokumentarista přírody a také kolega moderátor pořadu Podhoubí v Českém rozhlase na rádiu Wave. Nebudu prozrazovat, kdo je která generace, ale prozradím, že dohromady je vám stejně jako Davidu Attenboroughovi. To jsem si spočítal. A také je důležité říct, že natáčíme v rámci festivalu AFO Olomouc, kde je právě hledání společné řeči a vzájemného porozumění ve společnosti jedním z letošních témat. Natáčíme v divadelním sále Konviktu Uměleckého centra Univerzity Palackého tady v Olomouci a jsme rádi, že je i přímo tady s námi publikum, které také dostane šanci se ptát. Když se vrátím k tomu, co jsem říkal úplně na začátku, tak věda je jasná, vlády se shodly, všichni tak nějak deklarujeme, že máme rádi přírodu, málo kdo asi řekne, že ji rád nemá, a přesto začíná země narážet na své limity a současné vlády zemí jako Spojené státy a nebo teď i Česko popírají nebo zpochybňují změnu klimatu jako takovou, oslabují nebo podle některých rozkládají instituce, které mají zajišťovat ochranu přírody, životního prostředí, a přitom k tomu dostali mandát od voličů, takže se nedá říct, že by to byla libovůle nebo náhoda, tak kde se stala chyba podle vás? Myslím teď v té komunikační rovině. Prokope.
3: Dobrý den. Já si myslím, že jedna věc je, jestli když čteme výsledky veřejného mínění, kde můžeme vidět, že spousta lidí nebo skoro většina lidí u nás má rádo přírodu, že opravdu už většina věří tomu, co říkají vědci, čili že klimatickou změnu opravdu způsobuje lidská činnost a spalování fosilních paliv. Tak to je jedna ta rovina. A druhá ta rovina je, jestli my jako jednotlivci to reálně vidíme a cítíme na vlastní kůži, na vlastní oči, což třeba teď, zrovna v tyto dny, můžeme vidět. Prostě jsou spálený trávníky vlastně na mnoha místech na konci dubna. Já to teda sleduju dost těžkým srdcem a myslím si, že ta nejistota, která občas vyvstává kolem toho, jak to teda s náma třeba bude, nebo jak to s tím klimatem je, tak ta způsobuje, že někteří se můžou té příležitosti chopit a vlastně pokoušet se měnit ten kurz směrem, který jim vyhovuje. Čili například popírat to, že člověk může za změnu klimatu. To vidíme teď v takové velké vlně, ale ona není úplně nová, protože Václav Klaus například velmi ovlivnil a jeho politika velmi ovlivnila tu rychlost, jakou česká společnost přijímala ten fakt, že klimatická změna je tady a teď a že je s tím potřeba něco dělat. A myslím si taky, že to, že to komunikačně často kolabuje, je způsobený, že jsme dost odpojení od přírody a od krajiny, protože my často nevíme, co se děje na poli za naší vesnicí nebo v lese, za naší vesnicí, a jak bychom potom mohli vědět, co se děje s naší planetou, což je jako strašně komplexní, složitá věc.
0: Ivona Gajliová, kde podle vás udělali chybu? Vědci, média, environmentální hnutí?
2: Jako každý udělal nějaké jiné chyby a já myslím, že velká chyba je uvnitř toho, jak se mluví o tom, co se má stát, a že se o tom mluví strašně špatně ve smyslu, budeme si muset odříct, nebudeme už moct lítat, nesmíme jíst maso, místo aby se o těchto věcech, které přispívají k dobrému životu, mluvilo úplně opačně. A bohužel se tak mluví jako v akademické sféře taky, což mě hodně překvapuje. Místo aby se ukázalo na to, jak je krásný jet s dětma na výlet vlakem, jak budeme mít příjemné domy, když si je spravíme, jak se nám bude líp žít. Toto se vůbec jako v souvislosti s tím, co je potřeba udělat, co znamená dekarbonizace, nezdůrazňuje a pojmenovává se to špatně. Tak to mně přijde, že je jedna z chyb, o kterých se hůř mluví. A potom já trošku si myslím, že ano, vlády se přihlásily, já jsem vděčná za ta gesta, za Pařížskou úmluvu, ale nedělají to.
0: To znamená, čtu z toho, že doporučení je celé to vlastně přerámovat, hlavně tedy tu změnu klimatu, která je hodně abstraktní a vzdáleně vnímaný problém. Je na to vlastně ještě čas a prostor a vlastně už to jako hmatatelně i vidíme. Evropská komise už zelené dohodě vlastně moc neříká. Zelená dohoda už to teď jako přerámovávají na průmyslovou dohodu a mluví se o konkurenceschopnosti. To jenom dávám jeden jako příklad. Vidíte snahu to přerámovat a není na to vlastně už pozdě?
3: Možná jsem naivní, ale já mám pocit, že všechno zlí je pro něco dobrý a že to, co tady teď vidíme komunikačně, co se děje ohledně klimatu, zpochyňování základních věcí, když to jako uchopíme za dobrý konec, tak to teoreticky může zafungovat jako takový urychlovač, protože ta akce, třeba stran motoristů, ty jejich akce, vyvolávají prostě nějaký protireakce. Vidím opravdu silnější zájem o klima, o životní prostředí, dostávám daleko víc otázek k obnovitelným zdrojům a tak dále, takže je vidět, že oni vlastně na to téma nasvicují ty reflektory. Česká společnost, veřejnost, bohužel docela klopítá za tou odbornou veřejností informačně, protože tam opravdu je propast, nebo byla dlouho, ten odborný jazyk a ten způsob vyjadřování nevtáhnul tu veřejnost do těch témat dostatečně a spousta lidí opravdu neví a nemá základní informace. Do toho se dozví poprvé, že zelená dohoda nám chce zakázat auta a už tomu jako dlouho věří, aniž by věděli vlastně, co to ta zelená dohoda je. Čili myslím si, že bychom mohli tuhle tu situaci opravdu využít tomu, aby naše společnost byla zelenější, než byla před nástupem této vládní garnitury.
0: Není třeba ta krize teď s Hormuzským průlivem zrovna ta šance na to přerámování, protože asi to není tak, že lidi milují fosilní paliva za každou cenu, je chtějí používat, ale chtějí prostě se levně, co nejlevněji přepravovat a víceméně pokud se dostanou k jinému způsobu a bude to pro ně výhodné, tak to asi začnou dělat a vidíme, že fosilní paliva najednou, aniž bychom na to mohli mít vliv, tak prudce zdražují a není to poprvé. Ale na druhou stranu, paralelně nám tady ve společnosti běží dezinformační kampaň k větrné energetice.
2: Já úplně jako přerámování nevěřím, nebo nemyslím si, že se to má dělat, protože to je vlastně jako jakýsi ustupování. Já jsem tím myslela, co jsem říkala předtím, spíš jako nazývat věci pravými jmény. Člověk myslel, že lidé budou věřit tomu obnovitelným zdrojům, komunitní energetice ve smyslu bezpečnosti, odpoutáme se od diktátorských režimů, protože to od nich nemusíme kupovat, nebudeme živit válku. Já si pamatuju v 90. letech, když jsme začínali jezdit do Rakouska s exkurzema na obnovitelné zdroje, na pasivní domy, tak tam to říkal skoro každý starosta ve vesnicích, nebudu kupovat od Sadama to a od Putina něco jiného, jako plyn, tak já bych se bála jako přerámovávání debat o zelené dohodě, protože si myslím, že to, proč je to vykolejené a proč se spojila u nás zelená dohoda s autama nebo s spalovacími motory, je jako taktika, je to nějaký nálepkování a když se to přerámuje, tak se nálepky vylepší těch, komu to šlape na kuří oko. Tam je to totiž tak, když jste mluvil o rozvracení jako institucí, tak ono to zadání je někde i mimo vlády, že jo, vlády nejsou dneska to nejmocnější na světě. Jako bohužel, jako ta fosilní lobby se brání a možná ještě jako další zájmy se brání, nebo určitě se další zájmy proti těm potřebným změnám, no, tak není to vlastně lehké dostat ty lidi na svou stranu. No, hledejme cesty, no.
0: Posloucháte Leonardo Plus z Olomouckého konviktu s Ivonou Gajliovou a Prokopem Pidhartem.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
0: Pojďme si víc říct o vašich komunikačních metodách, o životním prostředí, o přírodě a o tom, jak fungují u vás, Prokope. Je to lék na to, o čem jste mluvil, na to naše odpojení od přírody? To, že zkrátka lidi potřebují vidět velmi přístupnou formou a velmi názorně, co mají za domem a že když to hodně zvulgarizuju, prostě brambory nerostou v tom igelitu, v samoobsluze?
3: Jo, jedna věc jsou ty informace, ale myslím si, že ještě předtím je něco daleko silnějšího a to je vztah a láska, protože děti tak nějak přirozeně do nějakého věku tu lásku ke světu a fascinaci světem mají, umí jako to žít. Bohužel jsou časem z toho, jak říká můj oblíbený Ken Robinson, educate out, jako jsou z toho vlastně jakoby odvzdělávání ve školách, kde se stigmatizují chyby, kde není často ta živná půda pro ty dětský talenty podporována. Takže myslím si, že naším úkolem je opravdu pracovat u dětí odmala, aby co nejvíc v té přírodě byly, aby přírodopis nebyla jenom jako otrava dvakrát týdně těch 45 minut, kdy sedí v té učebně, ale kdy opravdu půjdou ven. Já se snažím o přírodě dělat videa, krátký na Instagram, delší, všude možně jinde. A mám jako velkou radost, když to pouštějí rodiče svým dětem, když se na to koukají jako večerníček, když si to pouštějí ve škole a když dokonce i učitelé, učitelky potom jdou ven s těma dětma a zkoušejí to, co viděli na mých videích nebo v mých pořadech. To je pro mě vlastně hrozně silná zpětná vazba. A opravdu se ukazuje, že mě osobně, ale nejenom mě, ale jsou na to data průkazný, že děti, který v té přírodě k ní si udrželi ten vztah k ní a cítějí se být jako součástí toho prostředí, tak opravdu si třeba už myslej v útlým věku na profese, kterým by se chtěli jednou věnovat. Takže mě píšou třeba děti, které byly před x lety, že si teď vybírají nějaký přírodovědný střední školy nebo zemědělský. Rodiče píšou, že jejich děti už ví, jako čím chtějí být po té, co byli na našem přírodovědným táboře.
2: Já myslím, že všichni ti, kteří se věnují ekologické výchově dětí, tak o tom to touží a snad dostávají dost často jako dobrou zpětnou vazbu, ale mně přijde, že jsme toho ztratili víc. Jo. Že nežasnem nad zázraky přírody, ale i nad zázraky jako geologickými. Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně, že Kantov. My nežasneme nad hvězdným nebem, protože ho nevidíme skoro z města a nedíváme. Díváme se na ně, díváme se případně, já se nechci dotknout, díváme se na videa nebo v planetáriu, ale to přemýšlení o tom, jak je to možný, jak je možný, že strom žije 300 let na jednom místě, vytáhne vodu do 40-50 metrů, my nad tím nepřemýšlíme, protože jsme ztratili jako vůbec jako vztah jako těm přírodním vědám, protože jako si myslíme, že když se něco strčí do zásuvky, tak to funguje. Pak se může stát, že se zpochybňuje příčiny klimatické změny. Je stejně dobré říct, já důvěřuji tomu, ten to tam psal někde a je to úplně stejné, jak když to říká člověk, který se v té vědě vyzná, v té konkrétní věci. Jo? Z toho je mi velice smutno. Jo? Vy jste se ptal, kde udělali věci chybu, já nevím, ale jednu chybu dělali.
0: Nešli na Instagram.
2: No, já taky ne, ale že čeští vědci teprve krátkou dobu vědci jako v těch klimatických vědách se stávají tím, co se v Británii dávno jmenovalo angažovaný vědec. Stávají se těmi, kteří nejenže tvoří nebo bádají a dávají to někdo do svých prací a v takové veřejné debatě se potom snaží být, jakoby snažili bývat velmi jako neutrální, aby se neřeklo, že je to nějaký aktivista. Proto tak dlouho u nás trvalo, než se objevili lidé, kteří už to nemohli vydržet, jako je třeba profesor Trnka, který mluví opravdu angažovaně, jo, a jako jsou jako mnozí věci po světě, kteří zjistili, že ta jejich věda nestačí, že to oni udělali všechno, vysvětlili to ve svých pracích všechno, potom s tím předstoupili třeba James Hansen před americký kongres někdy v 80. letech a stejně to nestačilo, tak posléze se stal, nakonec získal cenu za občanskou angažovanost, protože protestoval u Bílého domu proti ropovodu z Kanady, nebo přes ta indiánská nebo doborodá teritoria. Člověk musí být zaraz vědec, zaraz občan a každý z nás musí být zaraz jako to, co je, ale taky musí být jako tady pro tu společnost. No.
0: Já využiju toho, co jste teď řekla, ten domorodý národ ve Spojených státech nebo v celé Americe, to jsou lidé, kteří ty komunity stále mají k té přírodě velmi blízko, jsou na ní velmi závislí, vlastně tak jako my, ale mnohem víc si to uvědomují. Jsou to skupiny tady u nás hodně romantizované, ale já, když jsem se reportážně mezi nimi pohyboval, natáčel s nimi jak v Severní Americe, tak vlastně i v Brazílii, v Amazonii, tak když se s nimi bavíte, tak opravdu ta navázanost na tu přírodu a ta blízkost a to, jak si uvědomují a mají v sobě ten úžas z toho stvoření, můžeme to tak asi říct, je stále velmi silné. Můžeme si pustit první ukázku.
4: Říkají nám lososoví lidé severozápadního pobřeží, protože tahle ryba je pro nás část roku hlavním zdrojem obživy. Ale od té doby, co na horním toku řeky Klamath stojí čtyři přehrady, je ta řeka pro ryby smrtící. Voda je někdy moc teplá a taky úplně zelená kvůli řasám.
5: Když nedávno zahájil provoz ropovod číslo 3, tak jsem se cítila strašně a brečela jsem. Bojovala jsem proti tomu, dokonce mám za to zápis v rejstříku. Trestu. Ta stavba má dopad na nás, na všechny. Žijeme po proudu Mississippi od toho ropovodu. Chceme čistou vodu a aby těžební průmysl zmizel z domorodých území.
6: Od dětství se učíme, že les je jako náš příbuzný. Dává nám obživu, léky, bezpečí. Tak to k němu máme jiný vztah. Pro vás je prales pouze ekonomický majetek, který lze využít k obohacení. Třeba tím, že ho vykácím a začnu na jeho místě pěstovat soju. Pro nás je to nepochopitelné. Nás rodiče od malička učí chápat, že princip života je kolektivní, ne individuální, jako u vás. A když mluvíme o kolektivu, ten zahrnuje nejen lidi, ale i strom, zvíře nebo řeku.
7: Máme filozofii, které říkáme tekopora, neboli umění dobře žít. Dobře žít pro nás znamená probudit se, zpívat, usmívat se, sázet, sklízet, mluvit s příbuznými a být šťastný v lese.
0: Abych ty mluvčí představil, byli to Bob McConnell z národa Juroků z Kalifornie, potom Julie z národa Lakotu, také ze Spojených států amerických a dva lidé z brazilské Amazonie nebo širšího regionu, Marcos kmene Kaingang a Carajo Eya z národa Tupí Guaraní. Tam asi byla cítit ta blízkost k té přírodě. Je tam nějaký recept, který si můžeme vzít, jak se vrátit z těch kanceláří trochu víc k té přírodě, abychom vlastně chápali, co se děje kolem nás a že to na nás dopadá?
3: Když bych to vzal za nejdřív takový hodně pragmatický konec, tak celý zemědělství je postavený na třeba sezónnosti. Jako jo, že víme, kdy co začne klíčit, kdy zhruba jako může pršet, kdy to sklidíme, kdy přijdou první mrazy. Tohle to všechno se stírá, ty rozdíly a to, na co se vlastně můžeme spolehnout. Zemědělec dříve daleko více chápal ty přírodní procesy a ten koloběh přírodní i za cenu toho, že samozřejmě potřeboval nějaký produkt, potřeboval z té krajiny něco čerpat, ale dneska vidíme, že opravdu je tady velká část zemědělců, který nejenom, že nectí přírodní procesy, ale vlastně je ruší tím, že se nestarají o půdu, tím, že ta půda potom neumí zadržovat vodu, že tam není žádná vlastně jako biodiverzita, a vidíme přesný opak. A myslím si, že naše individuální zodpovědnost může taky vypadat tak, že opravdu dáme přednost těm zemědělcům, který ještě trošku jako ve smyslu těch domorodých kmenů ví, jaký je bohatství pod jejich nohama. Jo, ví, co se prostě děje s koloběhem uhlíku, dusíku, co je v půdě za houby, bakterie, roztoče, který v té půdě vlastně pracují pro nás, aby jsme měli co jíst. Jo? Čili tam je jako nádherný propojení zrovna u toho zemědělství, který mě hodně zajímá. A co se týče nějakého našeho pobytu venku v přírodě, ono je to opravdu velmi důležitý bejt venku, koukat s otevřenýma očima kolem sebe a vnímat třeba ten strom, o kterým tam taky mluvil ten pán, protože ten strom funguje vlastně jako samostatně bez nás, má nějaký svůj cyklus, taky se nějak chová v tom ročním období, a my tudíž můžeme vnímat něco, co nás přesahuje, a hlavně co přesahuje ten jenom jako čistě lidský svět. Problém je, když my lidé se obklopujeme jenom tím lidským světem a těma věcma, které slouží jenom pro nás. Jo, o tom píše Erazim Kohák, je prostě takováhle jako židle. Tady je jako pro člověka vlastně, a bez toho člověka nemá úplně moc nějaký další jako smysly. Prostě bez toho člověka je to prázdná židle. A když my zapomeneme na ten přírodní svět, tak se vlastně příliš uzavřeme, jsme vlastně od té přírody odpojení, a opravdu se ukazuje, že to může mít silný negativní důsledky na naší psychiku, ale i na to, jak se ve výsledku chováme k té přírodě. Protože tady je spousta lidí kolem nás, kteří opravdu mají rádi přírodu a nejsou to zlí lidi, ale můžou naprosto nevědomky dělat špatné věci, protože o tom neví. Jo. Já si myslím, že tak jako třeba firmy, proto aby něco prodali, tak to musí nějak komunikovat. Obchodní oddělení, marketingový oddělení a tak dále. Já si myslím, že my jsme příliš rezignovali na to, aby se ty informace od té odborné obce přeložily pomocí nějakých překladatelů, překladatelek do srozumitelného jazyka, a poslali se vlastně dál teda lidem, který nemusí do posledního detailu znát všechno, co se děje teda za tím domem. Ale já když to natáčím s odborníky, tak opravdu to je často boj, protože oni říkají, a to tam taky musíte říct, že tohle to je chřástal takovej a takovej. Já jsem říkal, ne, řekneme jenom chřástal, prostě lidem je úplně ukradený, jestli je to chřástal takovej nebo takovej. Prostě a dobře, ale tak tam musíte říct ještě, že tam je jako tolik a tolik druhů. Já jsem říkal, a to tam nebude vůbec jakoby místo na nic jiného. A opravdu se člověk musí jako vyhádat, že se to musí říct jiným jazykem, který je zjednodušující.
0: Chřástal ani les nemají obchodní oddělení, a to je možná ani marketingové, to je možná ten problém. Domorodci mi vlastně říkali vždycky, pro nás je kritická infrastruktura strom. To, co je pro vás třeba ropovod, tak pro nás je to ten strom, ale vy to tak vůbec neberete. Nebo bereme, Ivona Gajdlová?
2: No, nebereme. Já myslím, že ta příroda nebo to naše, ta matka země, tak to je opravdu zásadní, a myslím si, že my jsme jako úplně spadlí momentálně z Marsu i tím, jak komunikujeme to, co se bude muset změnit. Jako to všechno byly teďka 200leté nějaké vynálezy, byly strašně pohodlný, dovedli nás daleko jako ve zdravotnictví a tak. Ale bohužel se ukázalo, že holt to spalování fosilních paliv nejde. A ono fakt jako nejde, to nejde přemluvit. To musí pryč, to je jakoby jednoznačně, to je jako jednoznačný vědecký fakt, a s tím se nedá hrát. A myslím, že jsme tady zapomněli jednu věc doříct. Jo, my jsme ztratili strašně moc času. Jako na to, co jsme měli, čas v 90. letech, tak teďka už by to muselo být hrozně rychle, tak tady mladé generaci necháváme veliké úkoly, které budou těžko řešit. Jo.
0: Ivona Gajlijová, ředitelka Ekologického centra Veronika a Prokop Pithart, ekolog, dokumentarista, jsou dnes hosty Leonarda Plus a zůstanou jimi i po krátkých zprávách. Budeme mluvit o dialogu na téma životní prostředí mezi různými generacemi i mezi různými názorovými bublinami.
1: Rádio Praha.

0: Jak mluvit o problémech přírodního světa s klimaskeptiky nebo s lidmi, kterým je ochrana životního prostředí naprosto cizí, aby to nebyla hádka, ale dialog, jak reagovat na provokace, urážky nebo nepodložená obvinění a co si vzájemně mohou nabídnout nejmladší a nejstarší generace, pokud jde o komunikaci o přírodní rozmanitosti nebo o změně klimatu. Já jsem Jan Kaliba a pokračuje dnešní vydání Leonarda Plus.
1: Leonardo Plus.
0: Stále jsme v olomouckém konviktu i s publikem, které se na konci této půlhodiny dostane ke slovu a našimi hosty jsou i nadále Prokop Pithart, fotograf, filmař a milovník přírody, což propojuje ve své tvorbě a Ivona Gajliová, vystudovaná fyzička, ale desítky let také ekoložka, ředitelka centra Veronika, se kterými mimo jiné budovala ekologickou vesnici v Hostětíně na Zlínsku a také spolu založila společenství Klimababičky. A rovnou se tedy zeptám Ivony Gajliové, jak jako klimababička mluvíte o změně klimatu se svými vnoučaty nebo s jejich generací?
2: Proč bych s nimi o tom mluvila? Oni žijí v tomto světě.
0: No právě
2: jim,
0: proto.
2: No co jim k tomu jako říct? Jakoby, já myslím, že děláme často velké chyby v tom, že dětem povídáme, jak to bylo krásné, když byl sníh a že celou zimu byl sníh a že jsme jezdili na saních a takovéhle věci a oni to zažijou jednou za čas. Nebo každý dítě to někdy zažije a pak na to samozřejmě dlouho bude a navždycky vzpomínat a možná některé děti kvůli tomu budou tahány, bůh ví kam, na bůh ví jaké materiály, aby lyžovali. Já si myslím, že máme dětem není potřeba vysvětlovat svět, ve kterém žijí. Jako my s tím máme...
0: Spíš se ptám na to, jestli je to u vás téma u kuchyňského stolu, protože asi v málo které rodině je, ale jak říkáte, jako změna klimatu se projevuje v tolika už oblastech našeho života, no, je to pevná součást, ale asi málo kdo to doma probírá třeba u večeře.
2: Jo, my bohužel to doma probíráme, protože i můj muž Jan Holán se 40 let se v tom...
0: Takže se ptám špatného člověka, protože ano, u vás je to trošku profesní deformace.
2: U nás je to trošku jinak, ale já si myslím, že to je téma do trolejbusu, do tramvají. Je to téma, o kterém je potřeba se bavit se stejně starými lidmi, kteří tam stejně tak trpí tím vedrem, ale i s mladými, že to takhle je, co s tím ještě jde dělat a jak se to musí dělat rychle a že to je opravdu dobře, když budeme vidět sem tam nebo i častěji větrné elektrárny. To není téma nabavení se s malými dětmi, jak jim vysvětlovat, jak to bylo a co se stalo a proč. Jo? Tak tam je potřeba hledět jenom dopředu a s těmi dětmi já snažím se s nimi bavit právě o těch zázracích a oni to neúplně vždycky poslouchají a hlavně je potřeba s nima chodit nebo být s nima venku a mít to příležitost je na to upozorňovat a odtrhnout případně od nějakých těch obrazovek, což bohužel se děje i u nás. No.
0: Zeptám se opačně Prokopa Pitharta, jak vy se bavíte s generací svých prarodičů o změně klimatu a o přírodě, o životním prostředí?
3: No, já jsem několikrát se cítil, se mi bylo ouvej při diskuzi teda s mýma prarodičema z máminy strany, kdy jsem cítil často takový jako zpochybňování nebo výsměch, nebo i u mých rodičů jsem jednou řekl, jako jenom ne, že nechceme děti, ale že přemýšlíme nad tím, že když budeme mít děti, tak jako v jakým budou žít světě. A vlastně jsem cítil v tu chvíli úplně jako naprostý nepochopení, argument, i za války se rodili děti, prosím tě, vám se jenom nechce, protože to je nepohodlný. A můj děda mi prostě jednou řekl, nesmíš mít tak zelený mozek, už jako asi desetiletýmu klukovi, protože už v té době jsem měl teda zelený mozek.

0: řeč.
1: Myslím si, že jo, ale bylo to hodně dávno. Jako my jsme hodně, když už jsme si povídali, tak jsme si povídali o historii, o konkrétních situacích. O Klausovi mi říkal hlavně, když se vrátil děda z jednání s Fidelem Castrem o dvou zajatých novinářích a nesměl říct, že je Fidel Castro pustí a přijel zpátky a vlastně jakoby s prázdnou, tak se mu Klaus strašně vysmál. Ale děda říkal, jak musel hrdině jako držet jazyk za zuby a neříct, že se mu to povedlo. Takže takový historky jako těch tam bylo spoustu. Ale když teď opustím téma mých prarodičů, naše generace se často setkává se zpochybňováním a výsměchem, což když jako dospíváme a nejsme ještě třeba tak psychicky odolní, tak opravdu může vést k tomu, že začínáme přemýšlet nad tím, jestli s náma opravdu není něco špatně, že jako se jako bojíme třeba budoucnosti nebo že máme pocit, že by se věci měly dělat jinak. S tím jsem se setkával a setkávám pravidelně. Myslím si, že teď už jsem ve fázi, kdy na to dokážu reagovat tak, aniž bych začal být buď jako hnusnej taky, anebo že bych se stáhnul a jako vycouval bych z toho. Teď už bych asi dokázal chvíli vést nějaký umírněný dialog, ale opravdu to není jednoduchý. Jsem citlivý člověk, vyžaduje to určitou práci, abych mohl dobře reagovat na takový jako posměšky, lomeno útoky. Ale nechci házet jako tuhle generaci do jednoho pytle, vidíme, že to takhle není. Ale bohužel je to jako častý fenomén. Nebo se můžeme setkávat s takovým, no tak teď je to na vás mladých, jako vy si s tím teď nějak musíte poradit, to taky můžeme.
2: Vy jste ta jako, naděje, ale já mám pocit, přesně, že tohle se říkalo asi v každé generaci, ne? Že ti mladí tedy s těmi věcmi pohnou, přitom mladí nejsou žádná homogenní skupina, no, jasně, můžeme to vidět třeba teď, když se bavíme o životním prostředí, klimatu, na tom, že třeba motoristé, kteří se vymezují proti člověkem způsobené změně klimatu, tak měli hodně mladých voličů, především mužů, podle těch čísel, která máme, takže je to jedno velké klišé vztahovat se takhle k mladým, že oni jsou ta naděje.
3: Jo, je to jedno velké klišé a je to tak, že vy jste mě představil s tím Hostětinem a s těma klimababičkama, tak jako klimababičky jsou tu mimo jiné proto, a je to naše veliké přání, stát jako po boku v rámci klimatického hnutí s těmi mladými, o kterých víme, že to nemají často ani jako ve svém okolí jednoduché a je úplně jako nezasloužené, jakého se nám dostává ocenění, jenom toho, že jsme vůbec jako vystoupili, že existují lidi z této generace, jako nás důchodců a důchodkyň, kteří mají stejnou potřebu jako ochranu klimatu usilovat. Ale co se týká té naděje, tak spíš slýchám z řad lidí, kteří uvažují třeba jako já, to, že my jsme první generace, kteří víme, že naše děti a vnukové budou žít v těžším a pravděpodobně horším světě. A to je docela těžký pocit, za kterým je potřeba se nějak vyrovnávat, jako minimálně tím, že člověk jako zkouší něco dál dělat. Já jsem stála v roce 19 v březnu na první té stávce Fridays for Future, že 18 oni začali, myslím, v Německu a 19 u nás v březnu. Já jsem byla na nějakém pódiu a proti mě stál takový klučina a držel transparent Moje máma měla lepší klima. A to bylo docela jako těžké se na to dívat a na ty děti. A myslím, že přenecháváme jako složité úkoly, ale že dívat se, že oni to spraví, tak to by byla jako strašná faleš a zločin. Jo. Říct, ta naděje jsou ty děti a my si to tady nějak jako už doklepe.
2: Posloucháte Ivonu Gajliovou a Prokopa Pidharta v Leonardu Plus z festivalu populárně vědeckých filmů AFO Olomouc. Chci se zeptat a těším se na to vlastně už od České Třebové. Máte svého souseda, kamaráda, příbuzného klimaskeptika a jak s ním mluvíte?
1: Ještě když jako tak přemýšlím nad tím svým dědou z Vysočiny, s ním to většinou řeším, já ho mám jako rád, že jo, a přemýšlím hodně nad tím, co ho vede k tomu, že se jako přidal k té nevoli.

0: proti ekologům a vlastně se jim tak jako by směje a mě do toho zahrnuje. Je to vlastně hrozně zajímavý, protože to je člověk, který jako sbírá do poslední kapky dešťovou vodu, se kterou zalejvá, pěstujou toho s babičkou spoustu na zahradě, on všechno opravuje, nic nevyhazuje, jo, dokáže využít všechno možné a využívá k tomu svoji zručnost. A když se podíváme na výzkumy, vysoký procento lidí nad 60 let dostává pravidelně řetězový e-mail a opravdu z toho čerpají jako z důvěryhodných informačních zdrojů. A pak se děje to, že oni mají rádi svoje vnoučata, mají rádi přírodu, ale volí lidi, který všechno tohleto můžou potenciálně ničit. To se přesně jakoby děje teď, jo? Protože naše budoucnost s naší vládou, budoucnost naší generace je teď ještě o něco zajímavější, jakoby, jo? Protože opravdu se tady jako rušej a ničej věci, rušení peněz pro ekologické spolky, které pracují s dětma, protože se bojí, že tam dochází k nějaký právě environmentální propagandě. Takže já bych rád se naučil komunikovat s babičkama a dědečkama s nějakým jako pochopením, že oni jsou často bohužel obětí těch nových technologií a nových informačních kanálů, který je prostě bohužel často můžou zmanipulovat.
1: Takže možná místo videí na Instagram, nebo kromě nich, byste měl začít možná s řetězovými e-maily a šířit ta své videa touhle cestou.
0: A oni koukají na Instagram, to byste se divil. Jako fakt babičky, dědečko jsou hodně na Instagramu.
1: Jste na Instagramu?
2: Ne, mně stačí e-mail, obyčejný, nebarevný, bez vykřičníku. Já to vím, že to je, nebojte. Já mám takový jakýsi provolání k těm klimababičkám, aby to jako nečetli a aby se ptali těch svých vnuků a dětí, koho mají volit a co mají číst a kupovat.
1: A máte kolem sebe někoho, s kým musíte složitě debatovat o klimatu, přírodě?
2: Já potřebuju tam udělat jakýsi terminologický uspořádání nebo úklid, protože skeptik je člověk, který pochybuje a snaží se zkoumat. Jo. Pak je ignorant, který na to kašle, přestože vidí, co se děje. A pak je ten popírač, jako to opravdu patřičné slovo na to, o čem teďka máme mluvit. A popírač je něco víc, než že nevěří, že skleníkový je v A400 ppm nějak vadí. Dá se tak označit už člověk, který ví, co se děje, ví, co by se mělo dělat a nedělá to. A to zejména to jako v těch vyšších rozhodovacích patrech. A na té druhé straně spektra nejsou alarmisté, ale jsou buditelé nebo lidé, kteří burcují. Takže jako ten klimaskeptik je dobrý vlastně partner do debaty, protože tam se dá vysvětlovat. U těch ignorantů a popíračů se nedá vysvětlovat a tam jako znám je a tam si podle mě vyláme zuby každý a je otázka, jestli to má smysl. Bohužel se pak jako dostáváme do nejvyšších pater politiky a to je škoda, že se zdá, že té cesty není to vysvětlit.
1: Takže na klima popírače strategii nemáte?
2: Nemám, ale
1: vlastně nejširší je ta zóna možná někde mezi.
2: A tam si myslím, že je to jako dobré místo, tam se uplatní to, co mě dal práce ve Veronice a budování nebo podíl na té ekologické vesnici Hostětín. Tam člověk může vycházet z té autenticity toho, co vlastně ta organizace dělá, co my děláme, na čem jsme se podíleli, že se to dařilo, že to nebylo lehké, že se dělaly chyby, ale že je vesnice, která je hodně z velikého procenta poháněna obnovitelnými zdroji energie, má svoje kořenovou čistírnu, všechno, moštárnu, pasivní dům máme, ve kterém Veronika funguje. A ta autenticita toho, že to, co člověk jako učí a k čemu zve ty ostatní, to není jako my vzděláváme dospělé lidi a ty spíš zveme, nebo ty spíš jako motivujeme, pojďte to dělat s námi, protože my potřebujeme i další lidi, aby se podíleli ve svých místech jako na ochraně klimatu, nebo my potřebuje ta země. Ale to znamená, bavit se s takovými lidmi, kteří pochybují, je příjemné nebo možné v tom okamžiku, kdy člověk jestli sám jíst, jako, jak argumenty, tak svým vlastním životem a chováním.
1: Máte vy pro Kopel nějakou svoji strategii, jak mluvit asi ne s těmi popírači, u kterých je to opravdu těžké, ale kterých zas není tolik, ale s těmi lidmi, kteří mají nedostatek informací nebo zájmu o tohle téma?
0: Přemýšlel jsem nad nějakým konkrétním, bydleli jsme na kraji Prahy, než jsme se odstěhovali do Českých Budějovic, zaplať pán Bůh, a tam jsem potkával souseda, který topil uhlím, strašně to jako smrdilo, teď my jsme nemohli ani moc větrat a takhle v zimě jsme se zase potkali na ulici, nebyl ten sníh, bylo hrozný teplo a on říkal, no, to je síla a já jsem říkal, no jo, klimatická změna prostě, tak to vidíme. A on hned začal útočit teda na bruselský úředníky a na zelenou dohodu, že teda, co to je za blbce. A já jsem zrovna před několika dny předtím poslouchal podcast Faktů o klimatu, kde se tohleto téma řešilo a vlastně tam jsou tři nějaký dimenze, jak se dostat k lidem, který třeba jako pochybujou, nejsou to ty popírači, ale třeba ty skeptici. Tak jako nejtěžší žánr je názorová výměna. To v podstatě skoro nejde, protože ten druhý jenom vlastně čeká na to, až vy se nadechnete, abych vám tam mohl skočit a vpálit vlastní názor, protože z názoru je vlastně taky nějaká jako materiální doména, já mám názor, prostě ne, já se ptám, ale já mám názor, vlastním ho a nechci, aby mi ho někdo jako bral. Takže je fajn pokročit do jiný dimenze a to jsou nějaký vlastní zkušenosti, takže říct prostě, jo, já jsem jel tím elektroautem a vlastně to nebylo tak hrozný, tak jsem si na té pumpě, když se to nabíjelo, dal prostě to kafičko o 10 minut díl a vlastně jsem to jako zvládl. Takže nějaký vlastní zkušenosti, tam už to naslouchání toho druhého člověka může být o něco větší. A třetí úplně nejsilnější, třeba i pro ty rodinné diskuze, můžou být osobní jako pocity a prožitky, to znamená já cítím, mně je líto. A přesně když jsem tohle řekl tomu sousedovi, mně je líto, že nejsou ty zimy, protože miluju bruslení na ledě a prostě měl jsem rád sáňkování a on se ke mně jakoby přidal a vlastně jsme to vzali odzadu. To znamená, on to začal opakovat, přesně no mě to taky štve a na záhoně budu mít málo vody a tohle a tak a pak jsme prostě šli k nějakým konkrétním zkušenostem a nakonec se můžeme bavit o řešeních a o nějakých teda názorech, ale už tu chvíli jsme schopní si naslouchat, protože nás spojuje nějaký jeden podobný prožitek. A zrovna teda příroda může potenciálně hodně spojovat a počasí taky.
1: Poslední věc, na kterou se zeptám, než dáme slovo i publiku, úplně z nejvyšších pater i české politiky teď zaznívá nejenom zpochybňování třeba změny klimatu, ale i řekněme útoky nebo nepodložená obvinění, jako třeba z terorismu vůči ekologické organizaci. Používají se takové nálepky jako zelená ideologie, zelené šílenství, což vlastně jde připnout úplně každému, protože je to takové neurčité. Jak vlastně se pohybovat v takové společnosti? Je to něco nového? Teď v poslední době se to hodně zintenzivnilo. Máte nějaký recept na to, jak komunikovat v takové společnosti, kdy ze zhora se k nám dostávají takovéto postoje, výroky a názory?
0: Já myslím, že tam je strašně silný ten vliv těch peněz, jo, a toho fosilního lobby. Já si dokonce myslím, že prostě mezi těmi hlasitými popírači jsou opravdu lidé, kteří to ví, jak to je, ale prostě hájí zájmy někoho. A to můžou být prostě fosilní oligarchové, čili ten soupeř je vlastně jako obrovitánský. Zároveň opravdu, když už se ten člověk dostane do politiky, tak na něm nějaká odpovědnost jako leží a ty kroky, které teď oni dělají, možná nebudou hned vidět, ale myslím si, že ještě oni za svýho volebního období pocítí tu odpovědnost, která se na ně může navalit. A já vlastně na tohle recept nemám, já se vlastně ptám, jestli by nestálo za to zkoušet být o něco lepší v uvozovkách a volit méně konfrontační jazyk. Jestli by to nemohlo způsobit, že by i oni byli jako schopní nějaký svoje kroky zmírnit. Ale možná jsem hodně naivní, protože jestliže zatím jsou velký biznesy jejich sponzorů a fosilních oligarchů, tak si myslím, že to je vlastně úplně jedno, ale ještě jednou bych zopakoval, co jsem říkal na začátku, aby to nepůsobilo beznadějně, prostě všechno zlý je pro něco dobrý a oni se jako v přímém přenosu hodně znemožňujou. A jako je to vidět i třeba na Trumpovi, který má opravdu jako nejnižší podporu teď v té společnosti. Oni se jako v přímém přenosu strašně podřezávají větev a vlastně až s podivem, jakým tempem a na jak na kolika frontách si jakoby rozdělali nějaký boje a už to ani jako vlastně nestíhají, už to jako nestíhají ani hasit.
1: Ivona Gajliová má hodně zkušeností. Zažila jste někdy takové období, kdy byla věda nebo vlastně životní prostředí, příroda pod takovým tlakem?
2: Ne, a ani my jsme vlastně zažili, co se týká té ekologie, nádhernou dobu 90. let a to byly někde jinde divoké 90. ale pro nás to bylo budování občanské společnosti a vlastně jako láska k té ekologii a veliká důvěra. Ale co se týká nálepek, tak myslím si, že se s tím nedá nic dělat, že vysvětlování normální, jako nějaká demokratická diskuse, to nemůže nikdy stíhat, tak to si myslím, že je docela jako zbytečné začít hledat na oplátku nálepky, ta debata jako šíleným způsobem zhrubla. Já jsem bývala kdysi zastupitelka v Brně, ale to byla to normální debata, i když ne úplně příjemná, jako nálepkování je zlé. Já jedinou nálepku, kterou nesu ráda, je aktivistka, protože jsem na to jako hrdá a přála bych si, aby mě léčil lékař, který by byl taky jako spíš aktivistický, velice zaujatý pro tu svoji práci, dělal pro ní hodně, nechodil jako, když padne, tak domů, ale zabýval se pacienty jako můj tatínek. Tak to je vlastně pracovat pro něco se zaujetím, s přesvědčením, že je to pro dobro věci a nikoliv pro dobro mé, tak s tím jako se mi funguje dobře. A se zeleným šílenstvím. Já myslím, že s tím nic nejde dělat. A tady proti tomu narrativu jako populistickému se hold musí stát něco jiného. No.
1: Sešli jsme se v Konviktu v Olomouci a debatujeme v Leonardu Plus s Ivonou Gajliovou a Prokopem Pidhartem. A jestli máme i mikrofon a zájem, tak se přihlašte, tak můžeme tady vepředu.
3: Dobrý den, já jsem chtěla moc poděkovat teda za Leonardo, za to téma a za hosty, kteří jsou velice aktivní a jsem za to moc ráda.
1: Jestli se nám můžete i představit.
3: Jmenuji se Eva a měla bych otázku na Prokopa. Chtěla jsem se jenom zeptat, na začátku tam padlo edukovat, nebo že edukujete vlastně formou nějakých videí, které potom pouštějí učitelé, případně rodiče. A jak to máte vlastně vymyšleno k těm rodičům a k těm pedagogům, kteří jsou jiného názoru, bohužel? I jak vlastně edukovat tuhletu část dětí, dorostů, když to řeknu takhle, těch mladých, kteří neměli to štěstí na rodiče a na pedagogy, což se samozřejmě může stát. A potom, jestli v těch videích, které neznám a ráda se na ně podívám, také vlastně nějak zmiňujete z mého pohledu teda opravdu neuvěřitelnou nadvýrobu všeho. Děkuju.
0: Občas tu nadvýrobu tam zmiňuju, myslím si hlavně ve vztahu k zemědělství. Spíš jako co se týče čerpání zdrojů z přírody, tak o nějakou jako maximalizaci toho čerpání a ten jednostranný vztah jenom beru, ale snažím se nebejt útočnej v tomhletom ohledu. Myslím si, že to potom nikam nevede. Je potřeba jako ty bubliny propichovat. Co se týče té druhé otázky, tak já vidím, že často pracujeme s dětma, který jsou od rodičů, který opravdu jim je to téma ochrany přírody daleko. Jo. Dokonce mě jednou za moje video pro Greenpeace neuvěřitelně v komentářích jako kritizoval, až jako napůl napadal člověk. Bylo to u videa, kde jsem vlastně mluvil o fosilních oligarších a o tom vlastně, že by se měli podělit, protože dostávají veřejné dotace a spousta peněz, ale vlastně ty následky klimatu a ty změny toho klimatu platíme všichni, tak jsme se tam vlastně docela zhádali. hádali v komentářích. Nicméně on zřejmě na ty videa koukal i se svýma dětma, který to strašně chytlo a vlastně si mě potom předplatil na Hero Hero a posílá mi měsíčně peníze. A já si, jako opravdu musíme věřit tomu, že ty děti mají vliv na ty rodiče, protože když to dítě přijde s nadšením a jiskří mu očička, tak prostě to už opravdu ten rodič musí být velký ignorant, aby tohle to necítil. A si myslím, že to je opravdu malý procento případů. Ty děti můžou, pokud se s nima dobře pracuje, ovlivňovat i ty rodiče a i ty pedagogy možná. Ale je pravda, že to je něco, v čem ještě nejsem tak zběhlej v práci s pedagogy.
1: Slyšeli jste Leonardo Plus z festivalu populárně vědeckých filmů AFO Olomouc. Našimi hosty byli Ivona Gajliová a Prokop Pithart. Děkujeme.
0: Děkujeme.
2: Velice děkuju.
1: Poslechu se můžete kdykoliv vrátit na webu plus.rozhlas.cz v sekci pořadu Leonardo Plus, anebo kdo radši posloucháte v aplikacích, tak ta rozhlasová se jmenuje Můj rozhlas. Tam dnešní Leonardo Plus určitě najdete, případně v jakékoliv další podcastové aplikaci. Příjemný další poslech Českého rozhlasu přeje Jan Kaliba.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
5: na Rádiu Praha.
4: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.
6: Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
7: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce.
6: S Lenkou

0: 10 krutých mužů.
1: Oni ty lidi prý zalejvali do betonu někde.
0: A politolog, který se s nimi nemaže.
1: On byl opravdu extrémně excentrický. Ten chlap musel být fakt magor.
0: Už nová speciální série Kati. Příběhy diktátorů z krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek nesouhlasí se svým obviněním v bitcoinové kauze.
3: Proti zahájení trestního stíhání Blažek podal stížnost.
4: Podle zdrojů Radiožurnálu je obviněný taky Blažkův bývalý náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Tic.
5: Trojici viní z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby.
6: Na možné pochybení upozornil i audit ministerstva spravedlnosti.
7: V krajním případě jim hrozí až 12 let vězení.
0: Velký zlom v kauze Bitcoin. Ex-ministr Blažek obviněn. A nejen on. Co se stalo? Jak to policie odůvodňuje a jaké má důkazy? Nejsledovanější politická kauza posledního roku. Opět ve Vinohradské 12. Na otázky odpovídá ta, která celý případ otevřela, Zdislava Pokorná z deníku N. Dnes je středa, 6. května. Ahoj, Zdislavo, vítej ve Vinohradské 12, zase po nějaké době.
8: Ahoj, díky moc za pozvání.
0: Jsou to 2 měsíce, co jsme tady společně řešili, že může být v kauze Bitcoin obviněný mimo jiné ex-ministr Pavel Blažek, jeho náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Tic, který zastupuje už obviněného Tomáše Jiříkovského. Uvažovalo se o tom na podnět státní zástupkyně Petry Lastovecké, nicméně vrchní státní zástupce v Olomouci ji kvůli údajné podjatosti z bitcoinového týmu nakonec vyloučil. A teď skutečně to obvinění přichází. Jak si tuhle tu otočku ty vysvětluješ?
8: Já si myslím, že tam v tom určitě hraje roli politika nebo politikaření i v rámci té justice jako takové, protože ono to na začátku působilo, i když jsem to popisovala, tyhle změny v tom týmu a tak dál, že to nikoho moc nebude zajímat. Ale to, koho to zajímalo, tak byl ministr spravedlnosti pan Tejc, který vlastně to začal řešit a začal kritizovat, aby se právě politická linka bitcoinové kauzy, která se týká Pavla Blažka a spol, tedy ministerstva spravedlnosti, tak aby se tato linka přesouvala do Prahy, protože by to mohlo znamenat zdržení. Ti žalobci by se znovu museli seznamovat se všemi těmi okolnostmi a tak dál. A nedávalo smysl podle něj, aby se to přesouvalo, když tady byl tým žalobců, olomouckých žalobců, kteří to měli nastudovaný a už měli i daný směr, se kterým všichni souhlasili, což bylo tedy stíhat Pavla Blažka, ale také jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a právě Kárima Tice. Nakonec teda ten tým udělal to, co už původně de facto zamýšlel na začátku tohoto roku a můžeme se tady pouštět do spekulací, proč tomu tak bylo, jestli se to udělalo, aby se smyl stín pochybností nad některými lidmi v rámci té justice, ale to prostě musí říct jenom oni. Nicméně jsme tady teď v momentě, kdy teda padla 3 obvinění v této kauze.
0: A ta 3 obvinění se týkají tedy ex-ministra Blažka, jeho náměstka Daňhela a advokáta Tice. O obvinění v tiskové zprávě informovalo vrchní státní zastupitelství v Olomouci.
9: V jednání obviněných jsou spatřovány 3 zvlášť závažné zločiny.
0: Blažek, Daňhel a Tic jsou obviněni z legalizace výnosů z trestné činnosti, Blažek a Daňhel k tomu ze zneužití pravomocí úřední osoby.
9: Trestní stíhání těchto obviněných je vedeno na svobodě.
0: Daňhel ani Tic na žádosti o komentář, které jim zaslal Český rozhlas, nereagují. Blažek nicméně v rozhovoru pro Novinky řekl, že už podal stížnost proti obvinění, protože s ním nesouhlasí. Říká, že v té věci není ani slovo o tom, že by se tou darovací smlouvou bitcoinovou měl obohatit.
10: Všechno to jsou úmyslné trestné činy a mým jediným úmyslem bylo, a to až v době, kdy už bitcoiny byly na účtu státu, aby z toho mělo ministerstvo nějaký prospěch.
0: Ty si celý ten případ znovu zmapovala i na základě toho, co zjistila teď policie. Kdo podle policie s nápadem na bitcoinový dar přišel?
8: Primárně brněnský advokát Kárim Tic, tak to byl právě on, kdo už ve druhé polovině roku 2023 chodil za Pavlem Blažkem a říkal mu, že tady je nějaký odsouzený podnikatel, který vyšel z vězení a který má někde nějaké nosiče, kde by se mohly nacházet bitcoiny ve vysoké hodnotě. Problém byl, že ty nosiče ten Tomáš Jiříkovský neměl k dispozici, protože ty byly ještě zabavené, a to v rámci jeho první kauzy, za což byl i odsouzený, a to je kauza Sheep Marketplace, nelegální darknet, který měl provozovat, za to byl odsouzený v roce 2017.
0: Ano, za zpronevěru, za drogové delikty, za nedovolené ozbrojování, ale týkalo se to všechno právě Sheep Marketu, toho darknetového tržiště.
8: Ano, a v roce 2021 byl propuštěn a nějakým způsobem se dostal právě k brněnskému advokátovi. Nevíme jak, a to teda policie taky nemá zmapované, jak tam došlo k tomu kontaktu, protože to je taky dost zásadní. Nicméně Karim Tyc je prostě dlouholetým známým a přítelem Pavla Blažka, stejně tak Radomíra Daňhela, znají se z Brna, z práv, a v té druhé polovině roku 23 teda se tehdejší vedení ministerstva dozvídá o tomto případu. No a teď je důležitý, co se dělo dál, protože Tyc začal aktivně vlastně dopisovat ministerstvu spravedlnosti, že teda zoficiální tu svoji nabídku, že tady má klienta Tomáše Jiříkovského, který má nosiče, které jsou zabavené a soud o nich bude rozhodovat o jejich vydání, a že pokud by ty nosiče byly vydány, tak je ochoten dát 30% z nalezené částky z těch bitcoinů, které by byly na nosičích, státu jako dar.
0: Policie má pro mě jaké důkazy, že to tak mělo být, že měl být mozkem té celé operace Karim Tyc, který přišel za ministrem nebo za ministerstvem s tím, že tu je Jiříkovský, že má ty nosiče, že jsou zabavené, ale že na nich je velký obnos a že 30% může jít státu.
8: Tak tato oficiální korespondence je vlastně zaevidovaná, teda ta korespondence, kterou on posílal na ministerstvo spravedlnosti, kde je o tom informoval už právě od roku 2023. Potom tam jsou i svědecké výpovědi, nicméně v tu dobu na ně nebyly nasazené odposlechy, na kterých by padlo konkrétně ten konstrukt, který policie dělá, a to je, že vlastně skrze bitcoinový dar by Jiříkovský dostal punc legálnosti, aby mohl zlegalizovat ty zbylé bitcoiny, protože moc dobře věděl, že ty bitcoiny jsou z trestné činnosti, protože pochází z toho darknetu Nucleus Marketplace.
0: Bavíme se o miliardách korun, se kterými mohl potenciálně disponovat Jiříkovský. Jeho advokát Tyc psal v těch e-mailech na ministerstvo, že tu je ta elektronika, která je teda zabavená.
8: A tam je právě klíčová schůzka, která se odehrála 4. října roku 2023. A právě na ní podle policie měl Blažek a jeho úředníci i s Karimem Tycem řešit, jak se dostat k té elektronice. A to právě byla ta motivace této skupiny, která je obviněná, i Tomáše Jiříkovského, který už teda je obviněný, ale on už byl obviněný loni v srpnu za legalizaci výnosu z trestné činnosti. A úkol číslo jedna této skupiny byl dostat se k té elektronice. A na začátku roku 2025 se začalo řešit na Krajském soudě v Brně, jestli bude vydaná ta elektronika nebo nebude.
0: Krajský soud rozhodoval o tom opakovaně, nejvyšší soud mu přikázal, aby to znovu řešil, a bavíme se o notebookích, o mobilech, o iPadech, do kterých se ale policisté nemohli dostat, protože byly zaheslované.
8: Ano, a právě tím, že to nejvyšší soud vrátil, tak se tím na začátku roku 25 zabýval znovu ten krajský soud, a tam právě vyšetřovatelé, ale i ten žalobce, který ten případ dozoroval, tak neměli informace, že na té elektronice něco je. Aha. Protože policie se k tomu nedostala, znalec se k tomu taky nedostal, protože neměl ty přístupové údaje, a když se na tom soudu ptali Jiříkovského, hele, a vy si pamatujete, jaké tam jsou klíče nebo údaje k těm nosičům, tak on řekl, že si to nepamatuje. Jo, takže tady máš jednu rovinu lidí, který pracoval jako pro stát, jako žalobce, soudy a tak dál, a ta justice jako taková, která to netušila, a vedle toho tady máš ministra spravedlnosti, jeho náměstka a Karima Tyce, kteří moc dobře věděli už od té druhé poloviny roku 23, že na těch nosičích asi něco je, a nikomu to neřekli.
0: Loni v lednu s rozhodnutím teda krajského soudu Jiříkovský tu elektroniku dostává zpět. Policie tuhle tu celou justiční anabázi, o které jsme se tady bavili, zásah toho nejvyššího soudu a tak podobně, šetřila. jestli tam nedošlo k nějakému pochybení. Letos v březnu ten případ odložila. Teď tvrdí, že tam problém byl?
8: Tam se nic neprokázalo, proto to bylo odloženo a ostatně i oni popírají, že by to jako udělali na schvál a chtěli mu to dát a byli by vlastně součástí téhle story kolem Tomáše Jiříkovského a Karima Tyce.
0: Další věc, která mě zajímá z pohledu policie, totiž dlouho nebylo jasné, jestli se do řešení Bitcoinu a toho daru jako takového ještě před podpisem té darovací smlouvy, zda se do toho zapojilo i ministerstvo financí, které nutně muselo být aktivní v tom, že přes úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových půjčovalo ministerstvu spravedlnosti bitcoinovou peněženku, protože ty rezorty jako takové ji neměly. Ex-ministr Stanjura tvrdí, že se detaily bitcoinovém daru dozvěděl až po podpisu darovací smlouvy. Bylo to podle policistů jinak?
8: Oni tohle přímo jako nerozporují, protože opět v tu dobu vychází z nějaké jako oficiální korespondence a z těch listin, které oni si vyžádali od těch rezortů. A právě tam našli varovné stanovisko třeba ministerstva financí, nebo to, že tehdejší ministr Blažek informoval svého kolegu Zbyňka Stanjuru na konci ledna 25 o tom, že je tady nějaký dárce a jaké kauzy má za sebou a tak dál. A jako není tam nějaký přímý důkaz, že by Zbyněk Stanjura lhal v tomhle případě a že by nemluvil pravdu. Jasně, jsou tam nějaké svědecké výpovědi, kde se tyto věci řeší, ale jako přímý důkaz tam v tomto případě není. Ale znovu, z hlediska toho konstruktu to bylo stejně jedno, protože přesto, že vzniklo nějaké varovné stanovisko právního odboru na ministerstvu financí, které nikdy nedošlo na rezort spravedlnosti.
0: Právě, teď od února do konce března mělo ležet v kanceláři. Ano, ani Stanjura si ho údajně nečetl, ne?
8: To si nečetl, ale tohle stanovisko mělo odejít na rezort spravedlnosti, nikdy se to nestalo. Nicméně podle policie to je jedno, protože ministerstvo spravedlnosti na žádné podklady tohoto typu nečekali. Oni mají zadokumentované, že Radomír Daňhel vlastně svým podřízeným dával najevo, že o tom daru už je rozhodnuto. Mm-hmm. Že tady se nebude řešit nějaká právní analýza nebo nějaké jiné ověřování toho, od koho se stát bere peníze. A v tomto případě je klíčové to okno pro Pavla Blažka a Radomíra Daňhela. Bavíme se o časovém oknu od začátku ledna, kdy Jiříkovský získal nosiče a do převodu bitcoinového daru, který se odehrál 7. března loňského roku. Mm-hmm. A v tomto časovém oknu se podle policie měl Blažek i Daňhel dopustit trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, protože oni se měli chovat v rámci toho vedení rezortu odpovědně, což podle nich neudělali, protože porušili interní směrnice, neprověřili původ toho, co si chtěli vzít, tedy ty špinavé bitcoiny.
0: Takže obešly i nějaká vnitřní kontrolní pravidla, ano, tak jak na to upozornil externí audit společnosti Grant Thornton už loni.
11: Nebyla provedena povinná předběžná řídící kontrola podle zákona o finanční kontrole a interních předpisů Ministerstva spravedlnosti. Nebylo vyžádáno a zpracováno komplexní právní stanovisko k darovací smlouvě, jak ukládají interní předpisy.
8: A zároveň tam mělo dojít k porušení zákonu o majetku České republiky. Vlastně i Pavel Blažek to přiznává, že to nenechával kontrolovat, že prostě nebyly právní posouzení ani v rámci jeho rezortu.
0: Nicméně, kromě toho, že teda policie viní Blažka a Daňhela ze zneužití pravomocí úřední osoby, tak celou tu trojici, ještě včetně advokáta Karima Tyce, viní, já už jsem to říkal, z legalizace výnosů z trestné činnosti. Jak se k tomuhle postavila policie?
8: Tak když se budeme bavit o období po přijetí toho daru, bylo to zhruba 468 bitcoinů v hodnotě miliardy korun. V té darovací smlouvě, která byla uzavřená ten den v přijetí toho daru, tak je, že do nějaké doby o tom vedení rezortu musí informovat finančně analytický úřad, nejvyšší státní zastupitelství a to, co se později ukázalo, co zapadá do toho celého konstruktu, že ten dar měl sloužit a pomoci k legalizaci toho zbytku, tak se ukázalo téměř 2 týdny po přijetí toho daru, kdy Karim Tyc píše na ministerstvo e-mail Radomíru Daňhelovi a tam ho de facto žádá, aby ministerstvo vyslovilo souhlas a vlastně informovalo finančně analytický úřad, že oni si vzali ty bitcoiny od Tomáše Jiříkovského, tak aby vlastně přesvědčili finanční analytický úřad, aby de facto nechal být ten zbytek, jo? Aby vlastně jako orodovali za to, aby se neřešily ty další bitcoiny, protože Tic už v těch dokumentech informoval o tom plánu, že ten jeho klient Jiříkovský ty bitcoiny na těch peněženkách chce směňovat, přestože podle policie moc dobře věděl, že ty bitcoiny mohou pocházet z trestné činnosti.
0: On je potom směňoval, ale narazil, protože jedna z těch směnáren to přeci poslala podnětem na finanční analytický úřad, který to začal řešit.
8: Ano, to je pravda.
0: Bejce Jiříkovský oháněl tou darovací smlouvou v té
8: směnárně. On se tam přesně oháněl tou darovací smlouvou a mezi tím se právě ještě odehrála schůzka Daňhela s šéfem finančně analytického úřadu.
0: Oni se sešli
8: právě na konci března. A to bylo po tady těch e-mailech, kdy vlastně Tic orodoval za to, aby ministerstvo de facto lobovalo za to, že ten zbytek je v pořádku těch bitcoinů. Mhm. Takže oni se sešli. Tam je otázkou, co tam přesně bylo řečeno. On se měl ptát Daniel na to v obecné rovině, jak by vlastně ten úřad postupoval, pokud by se zabavili nějaké nelegální bitcoiny a tak dál. Fakt těžko říct, jestli tam přímo řekl, hele, my jsme si ty bitcoiny vzali, takže já chci, abyste ten zbytek tady nechali na pokoji, děkuju, nashledanou. Jo, to nevíme, nicméně v obecné rovině tam padalo, jak by se dál postupovalo, pokud by došlo k zabavení. Což se skutečně stalo, protože na začátku dubna finančně analytický úřad vlastně měl hlášení od jedné směnárny, která nahlásila, to že Tomáš Jiříkovský chce směnit 50 bitcoinů a nedokáže vysvětlit jejich původ.
0: Hmm. Protože 50 bitcoinů v té době, to se bavíme o desítkách milionů korun asi, ale co mě ještě zajímá, tam nebyl jen jeden převod z bitcoinové peněženky spojené s darknetovým tržištěm Nucleus, tam různé menší částky odcházely hodiny předtím. Už se ví, kdo ty bitcoiny dostal?
8: Tak to je něco, co si myslím, že je naprosto zásadní, protože my se tady bavíme celou dobu o té lince, čemu ten dar měl vůbec prospět. Jaká byla ta motivace? A jasně u toho policie říká, Blažek a Daniel porušili své pravomoce a Tic se snažil svému klientovi vlastně pomáhat legalizovat výnosy z trestné činnosti, to jsou tedy ty v uvozovkách špinavé bitcoiny. Hmm. To, co je ale klíčové, je, měl za to někdo něco? Hmm. Za tenhle celý zamotaný příběh? Protože už ten samotný převod byl prostě zvláštní, jelikož převod těch bitcoinů se odehrál 7. března, ale už o den dřív, 6. března, ta peněženka byla otevřená a proudily z ní prostě desítky bitcoinů na jednotlivé bitcoinové peněženky. Jo? A je tam z mýho pohledu 5 bitcoinových peněženek, které stojí za to opravdu sledovat i do budoucna, protože tam odešly bitcoiny v částce 36 bitcoinů, 18, 31, 30 a zhruba 14 bitcoinů. A není jasné, čí ty peněženky jsou. A v rámci policejního vyšetřování se hodně intenzivně řeší, čí jsou. A jestli to nemohlo být někoho, kdo se celé té transakce účastnil, nebo kdo ji připravoval. A bavíme se tady právě o Pavlu Blažkovi, Danielovi, Ticovi, ale i o znalci, který se účastnil toho převodu, nebo o notáři, který u toho taky byl. Zatím Blažek popírá, že by kterákoliv peněženka byla jeho. Já jsem se ho na to ptala a on to důrazně odmítl, že o žádných bitcoinech nevěděl a že ta peněženka jeho prostě není. To, co už ale víme, je, že bezprostředně po přijetí toho bitcoinového daru Karim Tic vystavil Jiříkovskému fakturu. Bylo to částka 40 milionů korun. Seznam zprávy zmínili, že i on měl přístup k některým těm peněženkám, protože mu přišly peníze z Darknetu. Tak je otázka.
0: To znamená, že část těch bitcoinů mohla přijít Karimu Ticovi za odvedené služby právní, za které si fakturoval 40 milionů korun.
8: Ano, to je právě ta možnost, že jedna z těch peněženek nebo z těch účtů, kam přitekly ty peníze, tak právě mohlo jít o ty peníze, které on si vyfakturoval za ty právní služby, ale podle mých informací se zatím neví, koho ty peněženky konkrétně jsou, protože zatím se k ním nikdo nepřihlásil, logicky. Protože kdyby se k ním někdo přihlásil, tak to dokreslí celý ten konstrukt, že stát si vezme ty bitcoiny, bude tady nějaký razítko, že ty bitcoiny jsou v pohodě, vzal si to přece stát, přikryje si to finančně analytickým úřadem a ten zbytek těch bitcoinů se nechá být. Ale je to opravdu hrozně naivní, vzhledem k tomu, že všichni si můžeme otevřít blockchain a koukat se na ty toky peněz a na to, kam ty bitcoiny směřují.
0: Zvlášť ty směnárny, které to kontrolují samozřejmě, které by tohleto dosledovaly. Co teď bude dál? Jak velký trest Blažkovi a spol. Tedy hrozí v případě, že dojde i na obžalobu a že se ten případ dostane před soud?
8: Tak hrozím až 12 let. Pokud by se to tedy prokázalo a pokud by soud je uznal vinnými. Nicméně je opravdu otázkou, co ještě dalšího policie se sbírá, protože když se koukáš na tu první vlnu obvinění, která teď padla, tak je založena na nějaké jako konstrukci a časovém sousledu těch činů, skutků, konverzací, oficiálních komunikací, také svědeckých výpovědí, které zapadají do toho rámce. I po tom, co se dělo, když si stát vzal miliardu korun v bitcoinech. Ale zatím tam není spolupracující obviněný, který by řekl ano, byl jsem tady na schůzce s Pavlem Blažkem nebo s Karimem Ticem a on mi opravdu říkal, že takhle to je přesně v plánu, že je tady takový konstrukt a tak dál a že zlegalizujeme zbytek bitcoinů, které pochází z trestné činnosti. Přímý důkaz tohoto typu tam prostě zatím není. Takže je otázkou, jakým způsobem se to bude vyvíjet. To, co je z mýho pohledu klíčový, tak je spárovat ty bitcoinové peněženky s někým konkrétním. My nevíme, čí ty bitcoinové peněženky jsou, takže to je zcela zásadní. A další věc, která se ještě bude řešit v rámci toho vyšetřování, tak je ta, kdo mohl Tomáši Jiříkovskému pomáhat legalizovat ty další bitcoiny, které mají pocházet tedy z nelegální činnosti. Takže si myslím, že se tam rozklíčovávají i tyto linky, ale ty hlavní dvě linky toho případu furt zůstávají a to je tedy ta politická část, o které se bavíme teď. A potom je ta část, na které se spolupracuje i se zahraničními partnery a ta se týká toho, aby se skutečně prokázalo, že Tomáš Jiříkovský mohl stát za darknetem Nucleus Marketplace, protože to, že má bitcoinovou peněženku a na ní jsou bitcoiny právě z tohoto darknetu, ještě neznamená, že ten darknet celou dobu provozoval.
0: Dobrá, to jsou dvě roviny, které nadále budeme sledovat, ty je budeš sledovat a v případě, že se tam stanou nějaké novinky, tak je určitě zase přijdeš k nám do Vinohradské 12 říct. Díky, že jsi přišla dnes a že jsme to mohli probrat.
8: Děkuji moc za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Zdislava Pokorná, investigativní redaktorka Deníku N. A já jsem se jí ptal na ta nová obvinění v kauze Bitcoin. Policejní vyšetřování jinak nadále pokračuje. Ve Vinohradské 12 i tento týden vynecháme páteční epizodu, opět je státní svátek, tentokrát je to připomínka konce druhé světové války, nicméně v sobotu opět nabídneme další díl Katů, naší speciální série o diktátorech, z Latinské Ameriky se přesuneme do Evropy, do té doby nás ale ještě jedna epizoda čeká. Naslyšenou zítra.

0: věci. Štěpánky Duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je místostarostka Prahy 8 a senátorka za ODS Vladimíra Lutková. Dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím vás, děkuju za pozvání a zdravím také posluchače.
0: K věci.
1: A já vás hned v úvodu budu citovat. Budoucnost je v terénu. To jste řekla, vy jste propagátorka terénních služeb pro seniory. Jaká je teď u vás čekací doba na Praze 8 na to zavedení pečovatelské služby v domácnostech seniorů?
2: A já vás překvapím, ale téměř žádná, protože kdokoliv potřebuje péči do domácnosti ze strany terénní sociální služby, kterou je pečovatelská služba, tak ji dostane okamžitě. My se snažíme naši pečovatelskou službu neustále rozšiřovat, posilovat tým, máme vlastně celotýdenní provoz a opravdu se nám daří zvládat a vycházet vstříc veškerým požadavkům. Já neříkám, že někdy ten žadatel nemusí chvíli čekat, ale opravdu se snažíme a daří se nám to navíc i díky dalším možnostem, které v Praze 8 dlouhodobě máme a které já velmi silně prosazuji. A sice to je provázanost jednotlivých typů sociálních služeb, protože my vedle pečovatelské služby Prahy 8 máme rovněž osobní asistenci, která je pod gerontologickým centrem v Praze 8, které mimo jiné nabízí denní stacionář, jehož kapacitu jsme nedávno posílili, protože denní stacionář jsme rekonstruovali, rozšířili.
1: Šimunkova. Máme, mluvíte o Šimunkově, ano. Jaká je tam současná naplněnost?
2: Ta naplněnost není stoprocentní, protože oni nám klienti vlastně chodí mezi různými typy služeb, tak jak potřebuje pečující rodina a senior sám, ale je fantastické, že se nám podařilo právě tu kapacitu zvýšit, protože v tom já tvrdím, že je budoucnost služeb. Jsou to ty terénní a ty takzvané odlehčovací služby, kam patří právě i denní stacionář v Šimunkově.

0: Který toto zařízení potřebuje využívat, rádi přijedeme, protože to máme zkombinované s přepravní službou Prahy 8, která je vedená pod pečovatelskou službou, kdy senior, který se k nám nemůže dostat, nebo jeho nejbližší nemají tu možnost ho k nám odvést, tak my můžeme nabídnout i právě tu dopravu, přepravu pro seniory, která obecně funguje pro všechny klienty pečovatelské služby. Čili máme tu službu, řekla bych, až takový servis, který je nesmírně důležitý a na místě.
1: Narážíte teď na vozový park SOS Praha 8? To je to v rámci tohoto, nebo je to něco jiného?
0: Dalo by se to tak říct, ano. Vozový park, někdo by řekl, je to takové to v úzovkách senior taxi. Já ten termín ale nerada používám, protože on je malinko zavádějící, protože když chce senior nebo osoba se zdravotním znevýhodněním využít tuto přepravní službu, tak přece jenom musí volat malinko dopředu a objednat si tu službu na určitý čas, protože je o ní obrovský zájem a já v tuto chvíli usiluju, aby se ta kapacita rozšířila a abychom hlavně v příštím roce mohli nabídnout i službu pro osoby, které jsou na elektrickém vozíku, který vlastně do toho našeho standardního auta, byť s tou zdvihací plošinou, ale my v tuto chvíli nedostaneme.
1: Jak získáváte lidi, kteří mohou dělat pečovatele? Mm-hmm. Já se ptám proto, protože slýchám často, že nejsou lidi v této oblasti, není koho zaměstnat. Jakou máte zkušenost vy?
0: Máte naprostou pravdu, že lidí, kteří by chtěli dělat práci pečovatele, pečovatelky, která je nesmírně fyzicky náročná, není nikdy dost. A bohužel pořád někoho hledáme. Koho velmi se nedostačuje, tak je to zdravotnický personál, zdravotní sestřičky, protože máme mimo jiné i domácí ošetřovatelskou péči, což je ta terénní zdravotní služba do domácnosti, čili mohu vyprávět dlouhé příběhy o tom, jak složitě se dnes hledá personál. Personál je nedoceněný finančně a je opravdu velkým štěstím, že máme, řekla bych, stabilní kolektiv, velmi silný kolektiv, i co se týče vztahů, a že lidé od nás neodchází, nemáme, řekněme, to, co se nazývá jako fluktuace, ale samozřejmě je zde přirozená obměna, ale najít nového, spolehlivého, stabilního zaměstnance je opravdu velice složité. Ale díky bohu daří se nám to, protože já bych řekla, že Praha 8 má velmi dobré jméno, co by zřizovatel a poskytovatel těchto sociálních a zdravotnických služeb, takže nemáme to možná tolik složité jako jiní poskytovatelé.
1: Vy jste říkala, že to je velmi fyzicky náročná práce.
0: A psychicky samozřejmě.
1: Psychicky, ano, to je mi úplně jasné, ale co se týče té fyzické námahy, ale existují dnes lůžka, nebo mohou si třeba rodiny pronajmout lůžka, která pomohou, speciálně elektronická, která určitě pomohou při té práci s tím seniorem?
0: Určitě, to je vlastně záležitost celého segmentu kompenzačních pomůcek, kterých je jako dneska obrovské množství, celá řada, některé z nich jsou i na úhradu zdravotní pojišťovny.
1: Ne, že to si právě myslím, že ta fyzická ano, práce tímto může být přeci ulehčena.
0: Určitě, ale ne každý, když zůstaneme u seniorů, má všechno k dispozici v domácnosti a ono ostatně, i když tam máte tu kompenzaci ze strany těchto pomůcek, tak vždycky tam určitá fyzická náročnost zůstává a je opravdu veliká. Já si nesmírně vážím všech pečovatelů, kteří tu práci dělají, protože je to nejenom, jak jsme řekli, o té fyzické náročnosti, ale i o té psychické často.
1: No ano, tak psychické náročnosti nepomůže super lůžko, které dokáže toho seniora otočit. Je mi to jasné. Jak je Praha připravena na stárnutí populace?
0: Praha jako hlavní město, řekla bych, velice špatně. Budu upřímná, otevřená, když zůstaneme u těch pobytových sociálních služeb, tak to jsou zejména domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním znevýhodněním, a prostě těch kapacit je velice málo. Nebudu tady teď říkat, že jich máme dostatek, nemáme. Praha jako hlavní město, jako zřizovatel, teď nemluvím o Praze 8, ale o hlavním městu, v tomto, řekla bych, hodně selhává. A navíc velká řada těch pobytových sociálních zařízení je mimo území hlavního města Prahy. A samozřejmě vy, když žijete někde celý život, jste tam zvyklí, tak je pro vás i velice důležité, abyste tam strávila vlastně ten seniorský věk. A to se bohužel ne vždycky daří, čili celá řada lidí, kteří celoživotně takhle prožili život v Praze, tak bohužel musí tu kapacitu hledat daleko za Prahou a to je, řekla bych, velice špatně. Já, když zůstanu v Praze 8, tak my jsme velmi významný zřizovatel i právě pobytové sociální

0: služby, která se jmenuje odlehčovací sociální služba. To je vlastně takové to odlehčení neformálním pečujícím. Máme krásné lůžkové zařízení, které ale je jenom na dobu určitou, na dobu 3 měsíců. Ale přesto jsem nesmírně ráda, že se mi před lety podařilo prosadit vybudování tohoto lůžkového zařízení, protože, jak říkám, ono to tvoří celou tu pak provázanost těch služeb. Já když uvedu takovou typickou trajektorii našeho klienta, tak je to senior, který například se zlomeninou krčku je v nemocnici, následně potřebuje rehabilitaci z nemocnice, pro nás tady v Praze 8 typicky Bulovka, tak může přejít do gerontologického centra, což je naše lůžkové zdravotnické zařízení s velmi úžasnou a skvělou rehabilitační péčí. Zde může být vlastně měsíc, ale pokud se nemůže vrátit ještě do toho domácího prostředí, protože tam třeba není nikdo z rodiny, kdo by mohl pečovat, tak může jít k nám do toho takzvaného odlehčovacího zařízení, což je Dům sociálních služeb SK Neumanna. Tady může být další 3 měsíce, zde ještě může pokračovat v rehabilitaci, protože i zde tu rehabilitaci máme zajištěnou a potom vybaven tou terénní sociální pečovatelskou službou přechází do domácího prostředí.
1: Teď přeskočím k digitalizaci. Mm-hmm. Jak funguje digitalizace informací pro seniory přes portál senior8.cz?
0: Digitalizace, o které vy tady teď mluvíte, se netýká Prahy 8. My máme...
1: Ale Senior 8, to ta osmička není Praha 8?
0: Jestli mluvíme o lince P8P, Praha 8 pečuje, tak to máme vlastně v podstatě linku, kterou jsme zřídili pro všechny seniory, ale pro všechny obecně obyvatele, které zajímají informace ze sociálně zdravotní oblasti. A tuto linku provozuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví a na té můžou získat jakoukoliv informaci, kterou potřebují.
1: Tak já se možná zeptám jinak, jaké online nástroje dnes seniori využívají na Praze 8?
0: Praha 8 jako taková nezřizuje žádný digitální nástroj. To jsou nástroje, které zřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci digitalizace jednotlivých dávek. Ale já možná řeknu a zodpovím na něco jiného. Jak si seniori s tou digitalizací mohou poradit? Bohužel někdy se zapomíná velice snadno z toho ministerského křesla, že ne všichni seniori jsou vybaveni digitálními technologiemi a znalostmi a schopnostmi, aby je mohli bez problémů v domácnosti obsluhovat. A tady je nezastupitelná terénní sociální práce, kdy naši sociální pracovníci chodí do domácnosti k seniorům, aby jim pomohli právě například s vyřizováním dávky, s vyřizováním konkrétně příspěvku na péči. Tam totiž ta digitalizace postupuje, řekla bych, z těch všech ministerstev velmi kupředu. Ale jak říkám, zapomíná se na ty, že ne všichni jsou schopni se tou digitální, řekla bych, džunglí jako prodrat. A právě proto je nezastupitelná role sociálního pracovníka, toho obecního sociálního pracovníka.
1: Já vám děkuji za to, že jste přišla do pořadu K věci. Naschledanou.
0: Děkuji vám za pozvání. Naschledanou.
1: Naším dnešním hostem byla místostarostka Prahy 8 a senátorka za ODS Vladimíra Lůtková. Těším se u dalšího pořadu K věci. Naslyšenou. K věci.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
1: Pražský update.
2: Rádio Praha.
3: Kilometry Jiřího Ježka.
4: Hezký den, startují kilometry Jiřího Ježka. Od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát, znovu ve studiu samozřejmě muž, podle kterého se pořad jmenuje, tedy šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa Jiří Ježek. Vítám tě, Jirko.
5: Ahoj Martine, zdravím všechny naše posluchače.
4: Ve studiu jsme znovu tři a kromě Jiřího Ježka tu je neméně slavný sportovec. Kdo jím je, Jirko?
5: No, říkali jsme si, že je svátek, takže vám dáme další dárek. A tím dárkem je naše výborná tenistka, bývalá světová jednička ve čtyřhře, dvojnásobná wimbledonská vítězka v deblu, bronzová olympijská medailistka z Ria ve čtyřhře s Lucí Šafářovou a dnes také kapitánka ženského reprezentačního týmu pro pohár Billie Jean Kingové. Ale není tady jako hráčka, která se podílala na pěti titulech v předchozím Fed Cupu, je tady, protože posloucháte kilometry Jiřího Ježka, pořád o běhání a cyklistice, je tady jako běžkyně, jako maratonský pokořitel. Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
6: Ahoj, dobrý den.
5: Báro, když člověk slyší jméno Barbora Strýcová, vybaví si Wimbledon nebo prostě impulzivní tenistku. Ale jako málo koho by ještě před pár lety napadl maraton. Kde se tenhle nápad v tvojí hlavě zrodil?
6: Hele, zrodil se během mojí kariéry. Tenisti jako moc neběhají dlouhý tratě, že jo? My běháme jako jaký sprinty a spíš takový fartlegy, tak jako 45-minutový. A já jsem vlastně běh neměla úplně moc ráda, i když ta fyzička nebo to běhání jako stálo na mém tenise. Ale prostě jsem ho neměla moc v oblibě a ten maraton byla pro mě taková jako meta, jakože tohle, když jednou dám, tak budu prostě maraton. Tak jsem si to jako dala jako za sen, že až skončím, tak si to zkusím jakoby zaběhnout a nějak mě to nepustilo a šla jsem do toho po porodu, no, dítěte prvního. No,
5: ale když jsi říkala, že ten běh tě nikdy jako moc nelákal, tak proč zrovna tohle, proč to nebylo třeba kolo, nebo já nevím.
6: A to se změnilo, protože přece jenom ten běh můžeš jako nazout boty a kdekoliv jít vyběhnout a nemusí se někam jako trmácet do fitka nebo něco jako organizovat. Prostě můžeš a za jakýkoliv počasí. Takže to mě jako vlastně bavilo a já jsem netrpělivý člověk. Takže tohle bylo jako hned oblíc, boty, jedu a mám to za sebou. A je to taková jako věc, u který se jako rychle spotíš, rychle unavíš, tak mě to dávalo přesně takový to, co já jsem potřebovala. A časem to byla pro mě i taková, nebo začala to být pro mě jako terapie vyčištění hlavy. I když jsem se třeba cítila blbě po zápase, po tréninku, nebo jsem byla dlouho pryč někde sama, tak jsem se jako tak jako vyběhla a to mě hrozně pomáhalo.
4: Byl ten časový aspekt fakt tak důležitý po tom porodu dítěte, protože všichni, kterým se nějakým způsobem dostane dítě do rodiny, tak najednou vidí, že je tam mnohem důležitější ta organizace času a právě to, že ten čas jako není na zbyt, tak právě proto jako běhání?
6: Taky, určitě jo, protože přece jenom, když máte jako dítě doma, který potřebujete kojit, tak chcete vyplnit třeba ty dvě hodiny něčím. A já jsem si říkala, okay, tak já půjdu běhat. A mohla jsem, já jsem bydlela kousek od stromovky, takže jsem tam měla mámu a hned jsem toho využívala a ten běh prostě mě začal vlastně nějakým způsobem bavit, protože jsem viděla i, nejenom, že jsem tím jako hubla po tom porodu, ale že mě to dávalo takovej jako pozitivní nadhled na věci a byla jsem jako víc energická pro to dítě, když jsem byla jakoby nevyspala a začalo mě to bavit a pak jsem trénovala tak jako asi líp a pak jsem říkala, proč ne ten maraton, no, proč se ho neskusit, když je to doma v Praze.
5: No, takhle, já jsem tu tvoji cestu sledoval už před tím prvním maratonem a jako přišlo mi to, že ty jsi skončila poměrně náročnou tenisovou kariéru, kde jako i ten tenis jim podle mě měla tak jako fyzicky jako hodně, hodně postavený na tréninku, těch turnajů je prostě mraky. Mně přišlo, že vlastně ty jsi skončila s tím tenisem a hned jsi se pustila do tohohle projektu a vlastně si do toho šla strašně naplno, takže většina těch sportovců po té kariéře, když jí má takhle intenzivní, takhle úspěšnou, tak si řekne, tak teď si dám třeba 2-3 roky takový jako volníčko, trošku se jako nadechnu a pak teprve budu něco hledat, ale ty jsi šla vlastně rovnou. Tak bylo to třeba, že ti chyběl ten pravidelný pohyb, ten pravidelný zápřah toho tenisu?
6: Naprosto. Jako já jsem člověk, který nemůže nic nedělat, jo. Já potřebuju, a hlavně ten sport, já ho potřebuju fakt jako mít denně, protože mě to prostě, já jsem asi jako na tom závislá a ta závislost je jako velká, když to nemám, tak se necítím dobře, ani psychicky, fyzicky, prostě to je pro mě důležitý a já jsem prostě potom Vincentovi, co se narodil, samozřejmě jsem vzala nějakou čas, nějakou pauzu na to tělo, než se dá dohromady, to prostě jako trvá, ale jako neváhala jsem a chtěla jsem to a měla jsem do toho chutit, protože to nebyl tenis. Já ten tenis i sama teďka jako si jít zahrát pro mě, jako je, mám zatím furt takový jako osypky, nechce se mi, když na něj koukám, nebo se o tom mluvím, vůbec miluju to, ale jako sama si jít zahrát to vůbec. A ten běh byl prostě jiný sport, který mě dával, jak už jsem říkala, takovou jako energii a pustila jsem se, byl to takový můj projekt, který jsem věděla, že mám na něj rok a začala jsem jako na něj trénovat, protože na maraton se prostě nedá netrénovat, jo, to neuběhneš bez, nebo já si to aspoň myslím, že bych to neuběhla bez tréninku a bylo to pro mě takový skvělý mít zase nějaký cíl, protože já ty cíle hrozně potřebuju a dávají mi smysl, no.
4: To máš, Jirko, radost, víc, že ve studiu je konečně zase někdo, kdo stejně jako ty mluví o tom, o té lásce ke sportu, že zkrátka bez sportu se nedá žít.
5: Ne, ale je v tom vlastně i to lákadlo toho konkrétního pražského maratonu, že prostě řekla jsi, tady to chci běžet, tady se na to připravím. A byl tam už i nějaký čas, nebo ti to bylo jedno? Bylo to prostě v té hlavě od začátku, chci ho jenom zaběhnout a pak třeba uvidím, jestli mě to bude bavit a budu se věnovat těm maratonům jakoby víc, anebo si řeknu, mám ho odškrtnutýho, mám u toho jména jako maratonec, úspěšný jako pohřitel maratonu, tak jak to bylo vlastně v tvojí hlavě?
6: No tak to se tak jako měnilo. Nejdřív jsem začala běhat ty kilometry a tak si říkám, tak já to jako zvládnu, já to asi jako zaběhnu. Pak po nějaký jako pár měsících jsem si říkala, ok, tak já to chci zaběhnout po 4 hodiny a říkám si, jak jako mám na to, mám na trén. A viděla jsem, jak se jako zlepšuju, jak se cítím při těch intervalech, jako jak běhám rychlejší časy a tak. Tak říkám, ok, tak já to zkusím do 3:30 třeba, no. Tak já jsem trénovala podle jedné aplikace, která trénuju jako na vaty. A říkám si, ok, tak mi řekl nějaký jako vaty, který mám běžet během toho maratonu, tak jsem si říkala, tak tohle v životě nemůžu zvládnout. No a běžela jsem podle toho a zvládla jsem to a předtím jsem si samozřejmě zkusila i nějaký půlmaraton na desítky a běžela jsem všechno tak, jak mi to ta aplikace jakoby zadala, ty data a ten čas vlastně hlídala jsem ho. Nemůžu jako lhala bych ti, kdyby jsem ti řekla, hele, bylo mi to jedno, prostě jsem typ člověka, který prostě závodí buď s časem, s někým, nebo sám se sebou prostě.
4: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, jejich hostem Barbora Strýcová. Od tenisu se velice rychle dostáváme k běhu. Ale ještě, než se dostaneme přímo k tomu samotnému závodění, tak u toho tréninku, jak o tom mluvíte, tak to znamená, že vy jste v podstatě hned se začala hlídat tím, jak běháte, že tam nebyla žádná taková ta fáze, je tak po kariéře, já si nějakým způsobem začnu běhat jen tak nějak, ale okamžitě jste začala v nějakém tom tréninkovém módu, jak jste byla v podstatě odmala nastavena?
6: To ne, já jsem vlastně porodila v září a dala jsem si takových jako 6 měsíců, půl roku, že jsem si tak jako samozřejmě jsem nejdřív nic nedělala a pak jsem tak jako si jen tak běhala v uvozovkách. No a pak jsem věděla, že prostě aspoň půl roku na ten maraton prostě člověk potřebuje trénovat a tam jsem začala trénovat trošku jako specificky, ale bez trenéra, podle sebe, jak už jsem říkala, podle té aplikace, protože já jsem jako asi nechtěla, nebo určitě jsem nechtěla mít trenéra vedle sebe, protože jsem ho měla 27 let vedle sebe, který mi kopali do zadku a říkali mi, co dělám špatně. Takže jsem si to chtěla udělat jakoby sama, no. Tak nejdřív to bylo jen tak, takový jako běhání a pak jsem začala tak jako specificky na ten maraton.
5: Ale seš ten typ, jako který je trošku, nechci říct závislý, ale kouká na ty hodinky, na ty čísla.
6: Závislý,
5: a vlastně každý trénink jako si říká, jo, tak dneska to je přesně tak, jak jsem to měla, nebo ještě jsem trošku lepší, soutěžíš sama za sebou. Je to jiný v tom běhu, ten pocit jako té soutěživosti, kdy vlastně běžíš proti tomu času, neběžíš tolik proti nějakým svým soupeřkám, který tam kolem tebe se nějak rojejí a nejdřív je předbíháš, pak zase oni předbíhají tebe, tak je to jiný oproti tomu tenisu, kde tu soupeřku prostě máš před sebou a máš jí danou a chceš jí prostě vymlátit z toho kurtu.
6: Jo, je to jiný, je to jiný v tom, že to neberu tak jako úplně na krev a tak na vážno, ale samozřejmě některé tréninky, které jsem měla jakoby nastavený, já jsem často běhala ty tréninky s kočárem a měla jsem tam třeba, já nevím, ty Norwegian 4x4 a nedala jsem ty vateny a říkám si, já to nedala, to není možný, jak jsem to nedala, ale pak jsem si uvědomila, jsem tlačila ten kočár, že jo, prostě. A takže, jak jsi se ptal na ty hodinky, a já když nemám zaznamenaný ten trénink, tak pro mě jakože není. Já jsem jako, asi je to bláznivý, jo, ale...
5: Není, já to mám stejně.
6: Já prostě to tak nemám, já třeba moje sestra je úplnej opak, ta jde a běží si s telefonem, jsem tam si zavolala, já vůbec nedokážu tohle, to prostě, jako já to potřebuji na hodinkách, na prstínku, mít to zaznamenaný a je to pro mě dobrý trénink.
4: A i při tom tréninku hlídáte čísla a nebo až po něm potom si řeknete, ne, chtěla jsem běžet plus minus nějak, to mám nastavené, potom při tom tréninku na pocit a snaží se člověk korigovat na to, tak to zjevně ne.
6: Ne, určitě ne. Koukám na ty hodinky, koukám na to, jak to běžím, když to běžím pomalu, samozřejmě zrychlím, ale ty hodinky jsou pro mě hrozně důležitý, no. Takže nemám to tam, že se začnu, zmáčknu start a skončím, to ne. Musím to furt sledovat.
4: Jenom hodinky nebo ještě něco dalšího? Třeba Karel Povorský tady před pár týdny říkal, že on není úplně na ty technologie se vším všudy, ale že rád se koukne a vy vypadáte, že byste tedy raději měla kolem sebe v podstatě hodně budíků.
6: No, hodně budíků, ale musím taky samozřejmě dávat bacha na to, že prostě ono to tu mysl hodně jako ovlivňuje, jo? Takže když se třeba probudím, tak mám ten prstínek, který se mě, nebo ne zeptá, ale se vzbudím a řekne mi, tak si spala málo a tohle, tak a já se třeba cítím fajn, jo, a tak nemůžu úplně poslouchat, že jo, takovýho toho, no prostě to nemůžu úplně poslouchat, protože mi pak ovlivňuje to náladu, ovlivňuje mi to, jako já jsem dneska nespala, tak to nemůžu udělat tohle a tamto, takže hodinky a prstínek jsou maximum pro mě. Zatím.
5: Pojďme na ten pražský, na ten tvůj první velký maraton. Ty jsi protla pásku na Staroměstském náměstí, koukali jsme na to, většina, který ti fandili, a teď prostě 3.18, jako, já jsem fakt čekal tak 3.30 a říkal jsem si, jako, no, jako nebude blázen, ne, jako to přece jako nejde během toho roku, jako jít na těch 3.30 a jít ještě míň, 3.18, tak jako fakt mi klesla brada. No a teďko, vlastně v Bostonu 3.12, zase prostě zlepšení. Je tam pořád jako ta touha se zlepšovat?
6: Jo, je. A musím říct, že já jsem před tím Bostonem netrénovala tak, jak bych chtěla, protože já jsem měla únavovou zlomeninu kotníku, a takže jsem to musela nahrazovat něčím úplně jiným a třeba chůzí jako do schodu, jo. A jsem si říkala, tak to mě úplně zpomalí, že jo, to jako vůbec. Ale prostě jsem to tak jako dělala na tepy a tak jsem si to jako držela, aby jsem prostě to měla jako nachozený a tak. A 2 měsíce to trvalo. A říkám, tak to já vůbec nemůžu jako zaběhnout, já to jako dám, ale nezaběhnu ten čas, který bych jako bych chtěla. Chtěla jsem jít pod, nebo 3.25, tak nějak. No a hráli jsme ten Fed Cup, nebo ten Billie Jean King Cup, a říkám si, ok, tak tam nemůžu trénovat už vůbec, že jo. Tak jsem tam chodila vždycky zaběhat před těma zápasama tak 7 kilometrů, jenom tak jako volně a to. A já jsem se rozhodovala, jestli tam vůbec jako jet, protože bych tam jela sama a říkám si, to je sama tohle, no. Dobrý, jak jsem to tam, a já jsem prostě na tom startu, to bylo hrozně zajímavý, ona byla hrozná zima. A ono se v zimě, asi víš, běhá prostě skvěle. A já říkám, okej, tak zkusíme to. A všichni mě strašili, že ta trať je jako hrozně náročná, že kopcovitá, nejdřív z kopce, pak do kopce a to. A mně se běželo tak dobře, že jsem si říkala, já jako můžu přijat. Já furt běžela 4.20 tempo, 4.15, 4.20, 4.30, furt tak jako to. A pak jsem doběhla a víš, to bylo hrozně jako vtipný, že já jsem neměla nastavený na hodinkách, jak časově běžím. Já jsem nevěděla, jsem věděla jenom svůj pace. Říkám si, jako, tak to možná dám do 3.25. A pak jsem se blížila do toho jako cíle a vidím tam ty hodinky a 3.11 a ještě těch, jako říkám, tak teď to musím dát těch 3.12. Dala jsem to a zpětně, když na to koukám na ten běh, tak si říkám, že jsem, já jsem mohla jako přidat. Ale já jsem na 32. mi trošku začalo chytat stehno a říkám si, tak já nevím, já můžu, já vím, že můžu, ale bála jsem se, že mě to prostě 32. máš před sebou 10 kiláků, jo, což je strašně moc, tak jsem to jako nepřepískla, ale já osobně si myslím, že můžu to ještě zlepšit, no, ale hele, to se musí všechno tak jako sejít a tam se v tom Bostonu mi to sešlo.
5: Takže vidím tam cíl 2.59.
6: Já chci.
5: Aby to začínalo dvojkou.
6: Ale to musím v Berlíně.
4: No, tam to teďko umí docela. Ale je vidět, že jste pořád jako plná těch emocí a jsem. Toho, co člověk vlastně před 2 týdny, 3 týdny v podstatě dokázal, že pořád to ve vás je naprosto živé a máte to v sobě.
6: Ale je pro mě to bylo strašně nádherný prožít to, co jsem jako viděla, jo. Tam běželo 30 000 běžců a na té trati od prvního kilometru do toho posledního dohromady tam bylo 700 000 diváků, jo, což já jsem nic takového nezažila a každý ten divák, oni vás neznají a oni vám tak fandějí, podporujou tu energii, kterou oni vám dávají. Těch prvních 21 kilometrů běžíte a říkám si, to já vůbec nepocítila, jako jo, a bylo to pro mě jako něco srovnatelného skoro jako i s tím Wimbledonem, jo, protože jako něco úplně jiného, ale nádherného, jakože nádherný věci jsem tam prožívala.
5: No teď se na to chci zeptat, protože ta časová distance, ty 2 až 3 hodiny, v tom maratonu, to je vlastně podobný jako nějaký tenisový zápas náročný, že jo. Vlastně, když to potom směřuje k tomu vítězství a ty vlastně víš, že vyhraješ, protože poběžíš dobře, to už to vidíš na tom, na těch hodinkách, tak tam vlastně už se můžeš radovat před tím trošku, že to není na tom posledním míčku, kde to vybouchne, ale tady vlastně ty už můžeš mít ty nádherný emoce v průběhu. Pak teda po tom doběhu cílem si člověk řekne, jo, mám to. Jak dlouho pak trval ten doběh ještě, ta radost z toho?
6: No, strašně moc.
5: Jseš ten typ, kdo spí s tou medailí, nebo jede v tom metru domů, s tou medailí.
6: To nejsem, jsem spíš ten typ, který jako mám to zase oškodnu si a dám se jí do tašky, ale byli tam lidi, kteří prostě druhý den šli do města s tou medailí na krku a říkají si, to je vlastně hrozně krásný, jim se to jako povedlo, jo, a jsou tam i ty lidi, kteří nosili ty medaile z těch 6 majorů, jo, takže nádherný, ale jak říkáš, tam máš ten poslední míček v tom tenise, ale tady máš třeba těch posledních 200 metrů a ty lidi jako tleskají, ale netleskají jenom tobě, tleskají všem a to je prostě nádherný pocit a ty to jako užíváš, i když vlastně jako nemůžeš. Ale pak, když doběhneš, tak je to takový zvláštní. Při tom pražském maratonu jsem měla takový pocit jako vlastně deprese. Já jsem byla úplně jako vyšťavená a prázdná a já jsem neměla ani jako šanci nebo chuť se jako radovat. A teď to bylo maličko jiný, teď jsem tam byla jako sama, což mi bylo jako líto, ale měla jsem slzy ve očích, že jsem to jako zvládla na tom Bostonu, prostě Boston je takový jako v tom speciální a je to fakt nádherný pocit. Jsem strašně ráda, že jsem do toho jako takhle vlítla.
4: Barbora Strýcová v kilometrech Jiřího Ješka, bavíme se o jejím druhém maratonu, bostonském maratonu. Když, a Jirka už to naznačil, když to srovnáme trochu s tím tenisem, dokáže člověk udržet při maratonu stejnou koncentraci a je tam potřeba vlastně stejná koncentrace, když to srovnáme právě s velkými tenisovými zápasy, nebo je to vlastně úplně jiný sport z tohohle pohledu?
6: Úplně, to se nedá vůbec srovnávat a já to už o tom mluvila asi několikrát, ale při tom maratonu prostě prožíváte takový různý zvláštní stavy, jako terapeutický takový, nejdřív se tak jako v pohodě a pak jsou tam ty jako myšlenky horší a horší a na těch od toho 35. kilometru tam už jako bojujete sám se sebou s černýma myšlenkama, vlastně proč to dělám, co tady jako dělám, mě to tak bolí, já už nechci, já vás nemám ráda, nefanděte mě prostě a tam jako člověk, nebo já aspoň jsem si procházela jako v Praze peklem a v Bostonu menším peklem, ale jako neubejvá to, ale nedá se to srovnat, ta soustředěnost se nedá udržet na tak jako dlouhou trať a spíš jako udržet spíš ty nohy, aby jako furt jeli a spoustu lidí jako běhá se sluchátkama, já ne, možná to změním, ale doporučila bych každému jako si to zkusit, protože si projde zvláštníma stádiema jako takový terapie, no.
5: No je hezký, jak mluvíš i o těch divácích, co jsou na těch velkých závodech podél trati, většinou to jsou rodiny příslušníci někoho z těch běžců. Ty jako velká hvězda tenisu, na kterou prostě někdo přijde, že si prostě koupí ten lístek a jde na tu Báru Strýcovou, třeba v tom deblu, v tom Wimbledonu, když už se dostaneš do toho finále a teďko půlka fandí soupeřkám, půlka fandí tobě, ale jsou tam konkrétně kvůli tobě, tak v tom běhání, tam vlastně fanděj jakoby všem a ty si z toho můžeš brát, jo, tak teď třeba fanděj mě a beru si tu energii. Bylo by to jiný, kdyby třeba se fakt udělal nějaký projekt, opravdu jako ty organizátoři třeba londýnského maratonu by řekli, jasně, máme tady vítězku z Keni nebo z Etiopie, ale pak tady je ta Bára Strýcová, která má za sebou tolik a tolik úspěchů v tenisu a teď by na tebe bylo nasvíceno. Bylo by to těžší pro tebe, kdyby všichni věděli.
6: Jo, určitě a hlavně by to
5: bylo kolem tebe to auto s tou časomírou a teď kamery a vlastně celý 42 kilometrů by si byla online v té televizi.
6: Bylo by to samozřejmě jiný a já bych se vlastně jako styděla za to, protože já jsem jako hobby běžec a teď by byly jako kamery na nějakýho jako v uvozovkách dřeváka, který tam běží jako maraton a přede mnou běží Keňanka, která skoro běží pod 2 hodiny, takže bych se vlastně jako za to styděla a bylo by to úplně, abych nemohla vůbec běžet, abych se vzdala, abych to nemohla prostě udělat, nemohla, tak to je, jak má být.
4: To je taková zvláštní situace, že vlastně Karel Poborský říkal to samé, jak elitní sportovec, když se cítí doma v tom svém sportu, tak je na to tak nějak zvyklý. A ty vlastně si to měl docela podobně, ne? Také na kole jsi byl zvyklý a když jsi začal běhat, tak jsi asi nebyl úplně nadšený, kdyby po tobě všichni hnedka koukali, ne?
5: No já mám tu smůlu, že díky té noze já jsem strašně viditelný v tom davu těch běžců. Takže já to mám, na jednu stranu mě to je strašně příjemný, protože mě jako všichni pozbuzujou a když běžíš třeba v té Praze, tady buď půlmaraton nebo ten maraton a slyšíš svoje jméno jako na tolika jako místek, tak je to strašně příjemný. A právě si říkám, tyjo, já teď nemůžu ani jako povolit v obličej, aby ty lidi neříkali, že se tvářím blbě, tak se furt jako musím jako trošku usmívat, nebo jako každému se snažím, kdo mě jako zavolá Jirko, pojď, tak se snažím jako zamávat. A je to ale samozřejmě jako daleko těžší. A říkám si občas jako, ty, já bych to chtěl běžet tak, aby to nikdo neviděl a jenom si to jako zaběhnout. Ale to nejde, ale tak jako tebe taky jako určitě spousta lidí poznává. Ale jako říkáš, že tohle je spíš jako, že se tam cítíš jako součást té komunity.
6: Jo, úplně.
5: Než jako prostě Bára Strýcová.
6: Ne, vůbec. Jsem jako součást, já nevím, ani jako komunity. Jsem tam prostě sama za sebe a připojila jsem se k běžcům, který jako baví běhat taky ty maratony a vůbec jako nepovažuji. Nikdy jsem ani takovouhle myšlenku jako by neměla, že bych jako běžela jako Bára Strýcová, a vůbec ne. Mě to jenom baví a prostě ta komunita těch běžců je hrozně příjemná a jsou to fakt jako fajn, nebo přijdou mi jako fajn lidi.
4: Bylo i to nastavení hlavy stejně soustředěné, jako když člověk kolem sebe nemá právě ty dlouhé aleje lidí, protože spoustu hobíků to zblázní do nějaké míry, kdy už prostě vypnou ze svého tempa, což pak logicky míří ke špatnému výsledku.
6: Jo, to je skvělá otázka, hlavně v tom, že třeba když se bavíme o tom Bostonu, tak jak tam jsou ty diváci, tak oni vás burcujou a vy vlastně chcete automaticky běžet rychlejc a těch prvních 17 kilometrů je fakt jako trošičku z kopce a já jsem si furt v hlavě musela říkat zpomal, zpomal, zpomal, protože přece jenom běh z kopce je úplně něco jiného, než prostě po rovině nebo do kopce, jo. Takže to mě mohlo taky to, ale musela jsem se kontrolovat, protože ona tam hraje jako muzika a ta vás zase nakopne na nějakým kilometru a říkám, tak teď zrychlím, teď tady hrajou prostě ACDC, tak já musím zrychlit, ale nemohla jsem, prostě furt jsem si to říkala, jeď si to svoje tempo a pak bylo zase zajímavé, že jsem s někým vybíhala, protože oni to byly takových jako ale jich, ty, co běží nějaký čas a ty, co bláznili, tak na tom 30. jsem je viděla, jak jdou a já si jako ještě běžím, jo. Říkám si, no, tak vidíš, možná si se tam moc radoval. Ale ne, jako je to strašně zajímavý a jako fajn vidět, co se tam všechno dá na těch 42 kilometrech prožít, no.
5: Oproti tomu tenisu je tyhle ty dlouhé distance běžecký vlastně úplně jiný sport, úplně jiná zátěž. Jako ten tenis mně přijde, že je prostě intenzivní, hodně důraz prostě na postřeh, na nějaký jako rychlý pohyby, výpady a tak dále. I co se týče těch nohou. Tak bylo vlastně v něčem pro tebe, pro to běhání důležitá ta zkušenost z toho profesionálního tenisu? Jako třeba aspoň v tomhletom nastavení hlavy, o kterém jsi mluvila, že se musíš ubrzdit, jo? Že nejseš ten člověk, který by přišel úplně mimo tenisového, teda mimo sportovního prostředí a najednou prostě se zbláznil, že mu to zrovna běží. Že tam je v hlavě nějaká ta sportovní inteligence.
6: Určitě jo. A víš co, si myslím, že ten tenis mě pomohl i v tom, že prostě je to odříkání a naběhávat ty kilometry. Prostě prostě si řekneme, to jako není nic jako zábavného a jako někdy to prostě na tu mentální stránku dost jako hraje a říkám si, tě, tak tohle já už nechci běžet ten další jako 25. kilometr a to a prostě ten tenis byly rutina, bylo to každodenní odříkání, já jsem na to tak jako nějak byla zvyklá a myslím si, že v tohle mi pomohlo i jakoby v tom běhání, protože přece jenom je to o tom naběhat ty kiláky a vydržet v tom, být jako v tom trpělivý, i když jsem strašně netrpělivý člověk.
5: A byly momenty, kdy jsi trénovala třeba na ten první maraton, nebo i teďko mezi těma dvouma maratonama, byly momenty, kdy jsi běžela fakt jako, že tě to nebavilo?
6: Jo.
5: Fakt,
6: byl
5: jo.
6: Moment, jo, hrozně. Byl moment před tím pražským maratonem, kdy už jsem měla jakoby vlastně ke konci toho tréninkového cyklu a tam jsem běhala ty long runy a ty byly jako do 3 hodin a tam mě to jako fakt nebavilo. Tam jsem si říkala jako, že to nechci, že to nedám. A byl i jako momenty při tom tréninku, že jsem jako pár kilometrů i šla, ale zase nejsem člověk, který jako úplně vzdává a pak bych si to nemohla odškrtnout.
5: Jo.
6: Takže jsem jako do toho šla, ale jako bylo to, že mi to jako nebavilo. A já musím říct, jo, mě každý den jako nebaví běhat. Mě jako nebaví furt jako být z toho nadšenej a to, ale ten pocit potom je mnohem silnější, abych ten trénink udělala, protože neudělat ho, já bych se zbláznila. To svědomí mi to jako nepustilo vůbec.
4: A všechny ty tréninky, i ty, které nebaví, tak to jsou tréninky nařízené tedy aplikací a
6: jo.
4: Hodinkami. Vlastně to není člověk, který by ještě byl nějakým motivátorem navíc, ale prostě Barboru Strýcovou motivují čísla a třeba jenom i technologie, která řekne běž tolik, tak... Ježí.
6: Ano, přesně tak. A nejenom čísla, ale vlastně jako ten cíl, který já jsem si sama dala. Takže vím, že jsem chtěla zaběhnout pražský, ale pak bostonský, ten Boston. Takže já vím, že když udělám ty čísla, tak je to zaběhnu. Takže je to tak jako všechno dohromady.
5: A že člověk zvládne jako to trápení i při tom, kdy ho to nebaví,
6: ano.
5: Tak se obout, vyrazit, protože ono většinou, když člověk vyrazí, tak jako už se málo kdy vrátí. Že jo?
6: Přesně tak. První jako i těch 10 minut v obouce, začít těch 500 metrů kilák a pak už to dáš. Pak už víš, ale jako by to, jak říkáš, to obutí a jako víc toho bytu a nechce se ti ráno a víš, co tě čeká fakt celý den, ale když to dáš, tak ten den prožiješ úplně.
5: Jo, a na druhou stranu máš ten pocit, o kterým víš, že nastane.
6: Ano.
5: Že za prvé to odškrtnutí, takový to, že ano, dneska už se pak může během toho dne dít cokoliv, já už mám podběháno, ale hlavně i ten příjemný pocit, který zavlije to tělo jako
6: úplně.
5: Po tom tréninku.
6: To je jako nepopsatelné.
4: Nevím, jestli jako matka nemáte spíše takové tušení, že když už si seženu hlídání, tak už vlastně musím běžet, protože tím pádem už jsem si na
6: taky,
4: to udělala čas.
6: No taky to mám, protože já jsem si dala sobotní long runy, protože jsem viděla, že tam bude babička. Mm-hmm. Takže takhle to jako musím mít naplánovaný a všechno tak nějak musí být naplánovaný, protože já většinou ty tréninky dám dopoledne, že buď je ve školce, nebo s Chůvou, nebo s babičkou a tam já prostě ten čas musím využít. A když ho nevyužiju, no, tak to je jako nedatelný den.
5: No pojďme k tomuhle, to je jako dvojnásobná maminka, teď navíc, že jo? Kapitánka týmu pro Billie Jean Cup, což taky není jako, je to nárazová práce, ale hodně intenzivní, když už teda sejdete celý ten tým před nějakým tím turnajem. A pak takhle náročný časově, náročný tréninky, tak to je jako vysoká škola time managementu, ne?
6: Je, a já miluji plánování, jo. Aha. Já jsem jako dost velký plánovač, což někdo kolem mě nemusí mít rád, ale samozřejmě, jak už jsem řekla, já mám dvě tchýni, moji mámu a mám k tomu i Chůvu, protože jinak bych to nemohla dělat, už ten Billie Jean Cup, to nešlo prostě. A všechno jako naplánovaný na hodiny, kdo koho vyzvedne kde, kdo koho nevyzvedne kde a kdy já si můžu jít zatrénovat, kdy přítel si může jít zatrénovat. Takže to jako je naplánovaný ten den vždycky jako dopředu. A nejhorší je takový to, že víš, že třeba mezi 9:00 a 11:30 máš ten čas jít na ten trénink. A tobě se v ten moment jako fakt strašně jako nechce, že jo? Ale pak víš, že prostě jindy to už nejde. Jindy prostě musíš vyzvednout to dítě z té školky a jít s ním na ty kroužky. A ten pocit toho, že budu sedět na tom kroužku a koukat na to dítě a já nebudu mít za sebou ten můj trénink, no tak to jako vůbec nedám. Takže já vím, že vždycky půjdu, já to vím.
4: Ať prší, sněží, cokoliv, jo. Fouká vítr, musí se jít.
5: Tak ten běh je v tomhletom docela jako milosrdný, že se dá běžet opravdu v jakýmkoliv podmínkách.
6: A jsem začala teďka i posilovat, tak to mě taky baví.
5: Jo, tak to je další ještě jako aktivita do toho.
6: Já to střídám.
5: Dobře, ale Tak vůbec pojďme k tomu, jakou prioritu pro tebe, ono teda už to jako asi několikrát pod Prahově zaznělo, má v tom dni ta sportovní aktivita, protože někdo přesně pro někoho, kdo nás poslouchá a chtěl by být jako hobby běžec, prostě chtěl by mít tenhle ten statut, že jsem sportovec, i jako i když mě to neživí, tak většinou první, co ořízne v tom dni, když je nějaký problém, tak ořízne ten sport, jo, ale jako jak to děláš ty, jak se rozhoduješ, jako radši oželíš třeba nějakou pracovní aktivitu, nebo odsudeš něco, dítě samozřejmě, nebo děti
6: ale
5: nemůžeš.
6: Ale o děti se, priorita jsou moje děti, no, to víme, ale to se nemám bavit, ale pak je ten sport, já oželím všechno, abych mohla udělat ten trénink. Já prostě, nebo přesunu si něco někam jinam, nebo to prostě udělám si nějaký den, kdy udělám 4 různý jiný aktivity s nějakou jako prací, ale abych si udělala ten trénink. Pro mě to je jako priorita největší po dětech.
4: To je neskutečné, jakým způsobem se vlastně pořád u toho držíte, protože to je, předpokládám, stejný time management, když použijeme tohle anglické slovíčko, stejná organizace času, jako člověk musí mít třeba při cestování na tenisové turnaje, plánování tréninku, tak vlastně v tomhle drillu se snažíte zůstat, abyste ho vlastně neopustila a ani ho opustit nechcete, což je skoro až jako fantastické.
6: A mě se spousta lidí jako ptá, kde bereš tu energii pořád jako jít a na ten trénink a nebo nějakou jako dělat fyzickou jako zátěž. No, tu energii mě dává ten sport. Mě jako žene. To je prostě takový motor, který já vím, že zítra se těším zase na ten trénink, i když se mi třeba nebude chtít, ale potom mám zase energii na další den, jo? Prostě to jako nejde asi jako jinak vysvětlit, no? Prostě ty to víš, Jirko, jak to je.
5: No já jsem strašně rád, že to nemusím pořád v tomhletom pořadu opakovat já tyhle ty věci, že to máš úplně stejně a že ta energie, kterou nám ten sport jakoby na jednu stranu bere, protože jako člověk je unavenější, ale jako jenom fyzicky, ale ta hlava, ta dostane takovej impuls, že pak ty seš schopnej po zbytek dne dělat jakoukoliv jinou práci a dělat ji pro radost lidem. My jsme domlouvali, nedávno jsme domluvili to, že se my spolu s Bárou potkáme na jedné firemní akci a ty zadavatelé se mě ptali, jako jestli ta Bára na to bude mít čas a jestli jako, jestli nemá těch aktivit moc. Já jsem říkal, nebude mít čas, ale když si ho udělá, tak vám prostě tu akci tak rozsvítí. Když vám ten čas věnuje, tak nebudete chtít nikoho jinýho. A to je přesně ono, protože pořád máme tu energii z toho sportu. Musela si nějak měnit třeba po konci kariéry svůj přístup ke sportu, co se týče jako životosprávy, jako výživu a tyhle ty věci, nebo jedeš si pořád plus minus podobným?
6: Jedu si pořád jako plus minus to podobný, protože já jsem nebyla nikdy typ, který by nějak jako jedl blbě, nebo já vím, že jídlo prostě je i lék a ta tě taky nabíjí, dává ti spoustu energie, takže v tom jsem jako neviděla, nebo nějaký změny velký jsem nedělala. Myslím si, že teďka, jak jsem začala chodit do té posilovny, tak to si myslím, že je jako dost velká změna a potřebujeme to si myslím i na starý kolena trošku zvedat ty činky, aby jsme byli obalený těma svalama. Je to nejenom jako, že vypadáš, já nevím, líp, nebo že máš víc svalů, ale je to pro tvoje zdraví jako dost důležitý. No a jinak tu životosprávu tak nějak si držím, si myslím, správnou.
4: Barbora Strýcová v kilometrech Jiřího Ješka. Bavili jsme se o velkých závodech, ještě se k ním dostaneme, ale teď jsme u přípravy a tréninku. Je to vaše posilování i částečně kvůli tomu, že když člověk běhá, zaměstnává nohy, a vy jste přeci jenom z tenisu zvyklá, že ruce

0: trošku.
1: Jiří Ježek, jeho klasický vtip v kilometrech, že tam zkrátka cítíte, že při tenisu některé svaly byly zjevně výborně vypracované, ale jiné, které se hodí právě na to dlouhé běhání, tam byly vlastně v obrovské menšině.
2: Jo, tak třeba já nevím, lýtkový sval, že jo, tak já při tenise jsem ho úplně jako neposilovala, ale teďka při tom běhání je strašně důležitý i na to, jak jako rychle vlastně běžím, takže tam třeba takovýhle cvik jako posilovat na lýtko je strašně, strašně jako fajn a dobrý a pomáhá mi to při tom běhu a cítím to i při tom běhu, jo, a zadní stehenní svaly taky, takže a hýžďové svaly, takže vlastně celý ty nohy.
0: Ale já v tom posilování nevidím jenom jako nějakou myšlenku na longevity, ani v tom nevidím jako tolik jako tu radost z toho, z nějaký nový aktivity, já tam pořád vidím ten maraton pod 3. Že to je další step.
2: To taky, je to můj další step a je to můj hlavně další velký cíl, který mám v hlavě a já když jako něco v hlavě mám, tak to prostě chci dokázat, takže neříkám, že to bude jako brzy, ale jednou.
1: Tak v čem byly tedy ty rezervy v Bostonu, když se znovu vrátíme k těm závodům a k tomu, jak se dostat pod 3, které cítíte, že by se daly využít k tomu, aby člověk stlačoval postupně ten čas níž a níž?
2: No, já si myslím, jako rezervy si myslím, že byly v tom, že jsem se asi bála do toho víc šlápnout. Já jsem prostě nevěděla, co to se mnou udělá a
0: tak bylo tam to zranění, že jo, před tím Bostonem, no, což je obrovská rezerva.
2: Jo, a já jsem prostě bála se, že mi to třeba chytne, a když mě to chytne, tak pak už to ani nedojdu, že jo, takže to jsem jako nechtěla úplně jako vzdát, takže já nevím, jestli už nebude pak třeba potřeba si vzít nějakýho jako běžeckýho atletického trenéra.
1: Živého člověka,
2: který uvidí, jak já se budu cítit, když bych to chtěla pod ty 3 hodiny dát, no. Nevím, zkusím to nejdřív sama, uvidím, jak to půjde,
0: protože... To, že se v tom dalším kroku až třeba
2: asi,
0: pod 2:30.
2: No, ale to už nedal nikdy. Ale jako, já si osobně myslím, že jako na to mám, jo, to dát pod 3 hodiny, ale to tě můžu tady říkat za mikrofonem, no. Já tomu věřím. A když
0: já tomu věřím absolutně, jako když budeš zdravá a když bude dobrý podmínky, dobrý počasí, tak jako já jsem přesvědčený, ale to tady nechci říkat dopředu, aby jsme na sebe nevytvářeli nějaký tlak. Nicméně teď je fenomenální doba, kdy prostě máme tady nový světový rekordy, jak v tom ženském podání, tak ten fenomenální rekord, světový rekord na maraton Sebastiana Savého právě pod 2 hodiny. Je to samozřejmě částečně vývojem techniky, vývojem bot, vývojem třeba i technologie stravování, to znamená nějaká ta sacharidová suplementace daleko zvýšená než v době, kdy já jsem se věnoval profesionálnímu
2: sportu. Strašně se to posunulo,
0: viď? Neuvěřitelně.
2: Oni prostě furtí?
0: Oni furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu vlastně? Co jsi schopná ujíst?
2: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst a mám to rozdělený, že každý 5. kilometr a je to i trošičku jako psychicky, protože víš, že těch 5 kilometrů už máš za sebou a těší se na ten gel. Sice posledních těch, ten 7., 8. už nemůžeš do sebe natlačit.
0: A máš vždycky jednu příchuť. Ale
2: já mám bez příchutí.
0: Bez příchutí. Jo,
2: pozor,
0: jo.
2: Ale tohle se musí změnit. No. To už pak jako je nedatelný. Ale jako bez toho jídla si myslím, že bych to nedala. Já bych prostě dostala křeče, nebo prostě bych to nedala a myslím si, že to je dost důležitý a tam se dělají spoustu jakoby chyb. Protože jsem si říkala, že tam vynechám je na 21., že vynechám. A říkám, ne, to nemůžu. Že tak jsem to hned nasoukala a to, ale já nevím, jako já si myslím, že to je fakt strašně důležitý jíst a tak.
0: Ne, tak tohle je teďko právě obrovská součást těch vytrvalostních sportů.
2: A tedy jsi trénoval, tak se to vůbec nebylo?
0: Ne, my jsme naopak, jako co nejméně jes a ať seš co nejhubenější, vem si do kapsy jabko a vrať se po 200 kilometrech, to je úplně nejlepší.
2: Ne.
0: No, jasně. Já doteďka, ale já to mám v téhle palici už jako tak jakoby usazený, že já když běžím třeba v Praze půlmaraton, tak ho běžím na lačno a běžím ho bez jídla. A dám si až potom v cíli jako prostě nějaký regenerační ten. Neberu si ani gel, nic. Možná si dám na startu jeden gel, ale jako fakt strašně málo. A to je špatně. Vím, že to je špatně. A postupně teďko právě na to trénuju, že už na těch dlouhých bězích, že si beru pár gelů, vemu si třeba 2-3. Začínám pomalu, ale jako dostanu se k tomu, protože když jsem viděl rozpis, co právě třeba

0: ten Sebastian Save během toho maratonu je do sebe schopný natlačit. A oni si ty gely ještě rozmíchávají do těch bidonů, který mají vlastně jakoby napití, takže oni vlastně pijou i už tu energii, aby do sebe to natlačili, aby to ten stravovací trakt zvládnul. Tak to je jeden obrovský posun. A druhý obrovský posun je regenerace. Zase prostě nový metody, ledový koupel a takový. To už bylo za nás, ale pořád se to ještě nějakým způsobem vyvíjí. Jak to máš ty s tou regenerací? To je přesně to, kde jako druhou věc, jako oříznou hobby sportovci.
1: A já se oříznu. Já to oříznu a ořizu, jako oříznu to takovým stylem, že to si dokážeš představit, já nemám žádnou.
0: Vůbec nic.
1: Nula. Já nemám čas na to, abych se někde valila ještě jako v ledový vodě, vím, že to je super, pomáhá to, ale prostě mě to zabere další, já nevím, hodinu a já na to prostě jako nemám, takže já jdu i někdy jako na ten trénink jako bez rozcvičky, já prostě jdu a je to jako jedno a mě to hrozně baví, víš proč? Protože tý regenerace, já měla tolik a těch tréninků, těch před tréninkem na trénink, jo, to bylo, mě to úplně lezlo na nervy a teď já miluju takový to nebejt rozcvičený, já vím, že to je špatně, to prostě hrozně špatně, ale jít jenom v obou si ty boty a běžet, prostě bez toho, aby jsem se někde protáhla, no to úplně zbožňuju ten pocit.
2: Takže i po Bostonu vlastně...
1: Nic.
2: Dojít do cíle, vzít si od nich medaily, možná ten jejich jeden banán, nevím, co tam dávají.
1: No,
2: a
1: oni ne.
0: A jít někam na pizzu nebo...
1: Jo, přesně.
0: Prostě se odměnit něčím takovým.
1: Musela jsem dojít 2 kilometry na hotel, což bylo takový jako těžší, musela jsem si lehnout na zem, protože jsem to už jako nedávala, ale pak jsem si šla na pizzu a šla jsem si lehnout, no.
2: Protažení, ne.
1: Vůbec. Nula.
0: Já občas, jako když už mě fakt ty svaly tahají tak strašně, protože vím, že když doběhnu, tak okamžitě sednu do auta a jedu někam jako na nějakou práci nebo něco dělat, tak se třeba aspoň třeba jako na 2 minuty protáhnu, ale to je jednou za týden, když už mě jako to tělo fakt jako hodně vynadá.
1: A tak to víš, že máš, že jo, ten moment.
0: Ale jinak jako já si říkám, tak to tělo zregeneruje, když tady já nevím, něco moderuju, tak stojím na pódiu nebo sedím v křesle a čekám, až na mě zase přijde řada, no tak jako v tu chvíli regeneruju. Můj trenér vždycky říkal, odpočineš si v letadle, když letíme třeba na závody někam daleko, odpočineš si v letadle, na to bude čas v letadle. Jo, takže to máme úplně stejně.
2: Takhle to tedy měla i Barbora Strýcová, že i v letadle nějakým způsobem jste to dojíždila, tu regeneraci v uvozovkách, že?
1: Jo, tak tam jsem...
0: Tam se nedá nic jiného dělat.
1: Tam sedíš, odpočíváš, koukáš na filmy, no, jíš... A to je celý, no. Ale jak jste se ptali, jakože aby ty lidi začali sportovat, ono je to jako potřeba a prostě obujte si ty boty nebo jděte na procházku a neřešte, jestli jste rozcvičený nebo nejste. Prostě jděte a ten pocit prostě ono vám to přinese a pak to jako zjistí, že to je fajn a že to nemusí být všechno speciální s gelama, negelama, prostě jo, že musíte mít na půl hodiny vodu, nemusíte pít u toho, prostě jenom jděte se spotit a je to prostě skvělý pocit.
2: V jedné ruce se stravou se zároveň řeší i zmíněné boty, které říkal Jiří Ježek. Něco speciálního má Barbora Strýcová?
1: Nemám, mám jako karbonové boty na závody, jinak běhám v normálních botech. Mám říct tu firmu, nebo?
2: Ne, spíš prostě nás zajímalo jenom, jestli je to vlastně takové normální, nebo spíš vylepšené.
1: No, tak jako na ty závody ty karbonové boty mám a myslím si, že to mě pomáhá dost, protože já v nich netrénuju, takže ten rozdíl vidím strašně moc. A jinak jako v těch botech jako to už se tak vyvíjí, jo, že to už bychom měli mít na každý závod nový boty, jako jo, prostě...
0: No ono to tak je, oni ty nejmodernější nevydržejí ani nic jiného než jeden maraton,
1: přesně tak, no. Ale jako dávám si záležet, protože přece jenom jsem měla problémy s nohama, ploskama nohou, takže měním boty dost často, ono je jako důležitý mít třeba dvoje na běhání a tak to jako střídat, no a na ty závody mít prostě jenom ty závodní.
0: A zůstal ti stejný partner, co jsi měla jako firma jako na tenis?
1: Ne.
0: Takže jsi vybrala vyloženě prostě firmu na
1: podle svého partnera, no. Ten se v tom dost jako hrabe
0: partnera,
1: a vyzná.
0: Partnera životního partnera.
1: Mého životního partnera.
0: Teď nemyslím firmu, ale jo.
1: Ne.
0: Jo, takhle, no to je dobře, no, tak to je zajímavý, protože třeba Karel Poborský říkal, že to vůbec neřeší, že si prostě jde koupit boty.
1: Vážně?
0: No, já říkám, ty takový jméno, ty bys měl být sponzora na to a mě by si vybírat, tak jsme tady řešili, že mu budu dělat manažera, aby mohl...
1: Tak nějaký manažer, nemám žádný hadry.
0: Ne, ale je to strašně fajn tenhle ten přístup, protože právě třeba vyloženě jako hobby běžci, kteří nemají tolik naběháno, tak to řeší právě, že to je v těch botách, jo, častokrát. Ale já vždycky říkám, jako já bych vám doporučil si ty boty, třeba teďko ty úplně ty nejmodernější, která váží těch 90 gramů a ve kterých právě Sebastian Save zaběh ten světový rekord a i vlastně druhý v cíli Jomiv Kelčoča běžel ve stejných botách. I ta vlastně Tix Asefalová, která zaběhla světový rekord mezi ženama, tak měla stejný boty. Ale jako kdyby normální člověk si vzal tyhle ty boty, tak to je jako... Já jsem testoval ty samý, vlastně jsem je měl na noze ten ročník před ním, nebo tu edici těch bot, která byla před ním. A na tom se vůbec nedá chodit, to si zvrkneš kotník, to už jsou tak vysoký ty platformy a je to tak strašně měkký, to je, když běžíš po marshmallow. Jako, jo.
1: A hlavně používáš úplně jiný jako svaly, že jo? Takže normální člověk, který si tohle jako vezme, tak druhý den jako se nehne, protože lítka prostě neucejtí.
0: No, přesně tak.
1: Takže to o těch jako prostě si vemte normální boty a jděte běhat.
0: A radil ti v tom přítel tvůj?
1: Jo.
0: Ten se v tom takže
1: mi radil, jako jaký boty na třeba na ten dlouhý trénink, je trošku měkčí a bez toho karbonu, pak nějaký tvrdší a tak. A já se ráda hrozně připravuju na běhátku. Protože tam jako nevošidíš ten čas a ty intervaly tam prostě víš, že prostě si nastavíš a prostě to jedeš, jo. A mě to začalo strašně bavit a já třeba dokážu běžet i 2,5 hodiny, 3 hodiny na běhátku.
2: A partner, když se vrátí k téhle lince?
1: Pardon, protože seriál. Já si pustím seriál, koukám a prostě mě to jakoby uteče a to. Je takže když se mi třeba nechce ven, takže...
0: A tak je fakt, že já na tom trenažeru taky v zimě trávím dost času.
1: Pardon.
2: A partner nějakým způsobem se zapojuje do běhání, tréninku, techniky, běhu a podobně, když se tomu sám věnuje a vy máte tedy jenom ty technologie?
1: Ne, vůbec, jako myslíte jako mě, jo, že by mi radil, ne, to vůbec. To spíš jenom o těch jako botech se bavíme a tak, co jako dobrý, co není a tak jako to, ale on si jede to svoje a já si jedu to svoje.
0: Martine, nechceš trénovat Baru, když posloucháš tady, nechceš být její trénovat.
1: Ale zase chceš, protože já vím, že jako já bych ti nikdy nic neošidila, takže
0: to je pravda.
1: Jako to je takový jako fajn.
0: Ne, ale on možná díky tomu, že se tomu sportu věnuje se tak časově náročnému sportu, jako je triatlon, tak určitě ti i jako vychází vstříc a je to důležitou podporou i v těch domácích věcech, jako hlídání dětí. Běž tamhle, já si potrénuju potom, teď trénuješ ty a v tomhle tom si rozumíte, ne? Nebo je tam už trošku jako bitka o ten volný čas?
1: Trošičku, jako je to náročný, přece jenom ten triatlon jako zabere strašně času, takže on třeba si vyjede na kolo a uvidíme se za 5 hodin, jo, takže tam, jak už jsem řekla, jako bez té chůvy a bez těch babiček by to fakt jako nešlo a já vím, že to je jako jeho sen a chce si to jako zaběhnout celý ten triatlon a taky mu chci dopřát jako by ten sen a on ví, že tohle je taky pro mě nějaký sny a plním si je, takže si tak nějak jako svým způsobem vycházíme stříc, ale není to jednoduchý.
0: A nebyla tam po té tenisové kariéře, zvlášť jakoby potom jakoby v životě vedle něj, vedle toho triatleta, nebyla tam nějaká větší touha o ten triatlon, protože já vím, že se zkoušela, vím, že jsme se potkali občas i na nějakých cyklistických akcích, tak vyhrál ten maraton právě z toho důvodu, že to je ideální pohyb pro tebe, nebo že už prostě nechceš zkoušet další věc?
2: Nebo nechce do vody.
1: Já nevím, jestli to je ideální pohyb pro mě, ale já prostě neumím plavat. Umím plavat, ale to plavání, já jsem se to zkusila jednou a to bylo tak strašně, jako já jsem se tam cítila. Zaprvé jsem se tak klaustrofobie v té vodě, což je prej normální. A mě to tak nenaplňovalo, tak mě to nedělalo dobrou náladu. Já si říkám, tak tohle jako v životě nemůžu jako dělat. A to kolo, na to jsem ještě jako nepřišla. Ale vím, že kdyby se mě začal trénovat, tak určitě na to přijdu, ale zatím ten běh, no.
0: Že bychom si na tom kole povídali o tom, jak to plavání je strašný, protože já to mám úplně stejně no. A jak jsem začal běhat, tak všichni logicky okamžitě říkají, tak Ironman a triatlon, teď jako běhá.
1: Aniž bys to nechtěl zkusit?
0: Zkoušel jsem to i s trenérem dokonce a prostě ne. To nejde.
1: No, to plavání je šílený.
0: Člověk se jako nenarodí na něco jako a na něco se fakt nenarodí, tak já jsem se nenarodil do vody, no.
1: Jaký ne, no.
2: Kilometry Jiřího Ješka s Barborou Strýcovou, tak pojďme k těm vašim snům, co se týče běhání. První maraton za vámi, ten pražský, druhý maraton, ten bostonský také. Jaké budou ty další?
1: Já bych si chtěla zaběhnout všechny ty majory, těch šest majorů, ale je to strašně náročné se tam jakoby dostat, takže já jsem se kvalifikovala tím časem v Bosnu do Chicaga, ale to je až za rok. Já bych chtěla stihnout ještě letošní nějaký maraton třeba v New Yorku, tak jsem rozhodila sítě, kdyby někdo věděl o nějakém místě, tak se hlásím, takže tam bych si chtěla zaběhnout a

0: tak postupně si sbírat ty majory, no. A to bych chtěla to stejný i na půlmaratony.
1: To jsem se chtěl právě zeptat k těm půlmaratonům. Ty jsi běžela v Praze, ten krásný půlmaraton, který já miluju.
0: Miluju.
1: Já taky, tak to máme úplně stejně. Běžela si skvělý čas, 1.30 nebo 1.31. No
0: 1.27, dobrý.
1: Fakt?
0: A ty?
1: Počkej, tak to já jsem našel úplně blbej čas, tak to já jsem si včera dělal jako příprav. 27, no tak to je boží, to můžeme běžet spolu, já mám úplně stejný čas.
0: Jo?
1: No, akorát, že já jsem letos teda neběžel, ale 27.
0: Ale je to nádherná trať. Že jo, nádherná.
1: Takže příští půlmaraton si dáme spolu.
0: Jo.
1: Jo, tak to byla pro mě
2: to dáte dohromady ten maraton, ne?
1: Navíc seš jako patronka olympijského běhu, který se běhá v červnu, tam se taky určitě uvidíme. Takže není to jenom ty maratony, máš tam i cíle v tom půlmaratonu.
0: Určitě. A tam jsou taky i těch 6 majorů, takže tam bych si to taky chtěla zaběhnout. Ale když jsem se koukla na ty datumy, tak se to vždycky jako kreje s tím Billie Jean King Cupem a je takový složitý, takže samozřejmě přednost má teďka finále v Shenzhenu, na který se strašně těším,
1: že by si řekla holkám, hele holky, tak první dva zápasy jeďte sami, já se pak vrátím, já si jenom tady zaběhnu půlmaraton.
0: Takže pro mě ten New York, ten se běží v listopadu, by byl úplně snovej, tak uvidím, jestli to dopadne. Nemyslím si, ale jednou se tam dostanu.
2: No dobře, ale teď, jestli jsem to dobře pochopil, tak vy byste vlastně cílila i třeba na víc než dva za rok?
0: Určitě jo.
2: Že většina těch velkých běžců jako většinou tak.
0: Ale já nejsem velký běžec.
2: No. Časem, kousek na 3 hodiny.
1: Ty velký běžci nejsou Bára Strýcová.
0: Ne, jako já bych chtěla, no, jako třeba dva za rok bych si to chtěla zaběhnout.
1: Mně se to strašně líbí, jakoby to je, proč mě mrzí, že nikdy nepoběžím maraton, že já tam pořád vidím rozdíl v tom, že když doběhneš ten maraton, že seš daleko pyšnější na tu medaili ještě než ten maraton. Já když jsem po pražském maratonu teďko viděl, já jsem byl na fotbale Sparta Jablonec a seděli tam za mnou asi 4 Mexičani, kteří běželi dopoledne, a oni tam seděli v těch medailích. Přišli na ten fotbal, ale seděli v těch medailích, teď do sebe tlačili ty klobásy, protože potřebovali dojíst ten maraton, ale byli úplně šťastní a tak jsem říkal, jo, tak pro mě teda aspoň ty půlmaratony, ale já ti to strašně, Báro, přeju.
0: Já děkuju.
1: Přeju, ať si splníš ty svoje sny v tom maratonském běhání, ať si splníš ty majory, protože věřím, že na to máš před sebou ještě celý život a ten maraton se dá běhat jako do vysokého věku, ale ať tě to i baví, protože pořád jsi sportovkyně, pořád jako vím, že tam chceš, aby to byl běh, aby to nebylo prostě za 4.30 nebo 5 hodin, jako v tom případě by to bylo škoda, takže ať seš zdravá, ať ti držej nohy, ať ti drží celé tělo a děkujeme za tvůj čas.
0: Já děkuju za pozvání, bylo to strašně milý, díky moc.
2: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka, díky i tobě, Jirko.
1: Já děkuju a těšíme se na vás příště.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
4: Na rádiu Praha.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.